horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
2: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Kdo se někdy, někde potkal s Ondřejem Soukupem, ví, že má až neuvěřitelné a hlavně přirozené charisma. To charisma je tak silné, že proniká do jeho muziky.

Ondřej Soukup napsal nebo produkoval písně pro Zlaté slavíky i Slavice a některé z těch písní se staly hity a dokonce i hity roku. Za rok 1989 tento titul, tedy titul hit roku, dostala jeho píseň Miss Moskva, kterou naspíval Jiří Korn.

Ondřej Soukup je ročník 1951. Kdo další z naší muziky je stejný ročník? Tak například skladatel, muzikant a producent Jiří Vondráček, undergroundový písničkář Karel Soukup, zpěvák a hudební skladatel a také frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, muzikant a zpěvák Milan Hlavsa, Jiří Schellinger, varhaník Josef Rafaja, zpěvačka Jana Robová, hudební skladatel, klavírista a producent Zdeněk Merta, zpěvačka Milena Soukupová, zpěvačka Marcela Holanová, bluesový zpěvák, harmonikář, kytarista a skladatel Petar Introvič, zpěvačka Eva Hurichová, jazzový hudebník, skladatel, dirigent a také pedagog Milan Svoboda a také zpěvačka Věra Špinarová. Ondřej Soukup dokončil studium Pražské konzervatoře v roce 1975 a v tom roce patřila mezi hity roku píseň skupiny Bee Gees, která se později objevila ve filmu Horečka sobotní noci. Jmenuje se Jive Talking. Doba diskoték jela naplno.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ondřej Soukup je Pražák a narodil se 2. května 1951. Už v dětství se učil hrát na klavír v Lidové škole umění. Následně začal hrát na basovou kytaru ve školních a středoškolských kapelách. V letech 1969 až 75 studoval na Pražské konzervatoři hru na kontrabas u Františka Pošty, který v Československu přispěl výrazně k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Mezi jednu z prvních písní Ondřeje Soukupa jako autora patří nahrávka, která byla v roce 1980 pořízena ve studiu Československého rozhlasu. Naspívala ji Marcela Králová a jmenuje se Jen tak jít.

Během studií prošel Ondřej Soukup několika kapelami. Už od roku 1975 byl členem pražského big bandu, se kterým nahrál respektovaná alba Podobizna, Reminiscence a Posterestante, hostoval také v Metropolitan Jazz Bandu a hlavně se stal zakládajícím členem skupiny Pražský výběr. V roce 1982 napsal pro tehdy už několikanásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou písničku Půl štěstí.

Ve druhé polovině 70. let Ondřej Soukup také hrál ve skupině Jiřího Stivína Masokosti, což je název složení z příjmení pánů Ma, Lina, So, Ukup, Ko, Cábl a St, Ivín. A hrál i s jeho další formací Jiří Stivín and Company Jazz System. V roce 1979 nastoupil do tehdy velice populárního orchestru Václava Hybše. Odtud prchl do nově zrozeného novovlného pražského výběru a odtud v roce 1981 přešel k orchestru Ladislava Štajdla. Bylo to v době, kdy tahle kapela hrála prim v naší pop music a doprovázela slavíka slavíků Karla Gotta. Soukup začal naplno skládat a aranžovat. Mezi písně, které napsal pro Karla Gotta, patří i hit Věčný like.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V době, kdy Ondřej Soukup přišel do orchestru Ladislava Štajdla, měl orchestr už dva zlaté, dva stříbrné a jednoho bronzového slavíka. Už když byl členem, přišel další bronzový slavík. Postupně se Ondřej Soukup začal podílet na repertoáru a nahrávkách Jitky Zelenkové,

Odborníci říkají, že hra Ondřeje Soukupa na baskytaru se vyznačuje vynikající technikou, bohatou harmonickou představivostí i rytmickou přesností. Kromě živého hraní se začal v 80. letech naplno věnovat skládání písní a současně také začal produkovat desky. V té době napsal pro Ivetu Bartošovou hit Víš, lásko.

polovině 80. let vznikl film režiséra Víta Olmera podle scénáře Jaroslava Dítla Druhý tah pěšcem a Ondřej Soukup dostal příležitost napsat hudbu. Uspěl a od té doby napsal filmovou hudbu k více než 30 celovečerákům, ale pozor, ještě předtím napsal hudbu pro televizní film Hodina před ránem a i televizních filmů a seriálů bylo logicky víc, ale teď další filmy. Mezi všemi má své čestné místo film režiséra Jana Svěráka Kolja, který byl oceněn Oscarem za nejlepší zahraniční film. A dále Pětka s hvězdičkou, Strašidla z Vikýře, Pravidla kruhu, Outsider, Bonnie a Clyde, Zvířata ve městě, Cesta na jihozápad, Ta naše písnička Česká 2, Requiem pro panenku, Nahota na prodej, Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko, Tmavomodrý svět, Jezerní královna, Pták ohněvák, Válka barev, Akumulátor 1, Nečekané léto, Perimbaba a dva světy, Betlémské světlo, Bonnie a Clyde 2, Čtyřlístek ve službách krále a také film izraelský Pravidla vnitřní gramatiky. Potom ještě Vratné lahve a Lída Bárová. K filmu Lída Bárová patří i píseň s textem Gabriely Osvaldové, kterou naspívala Lucie Bílá a jmenuje se Když tančí ďábel s andělem.

Myslím, že je dobré uvést i to, že Ondřej Soukup svou hudbou obohatil v 90. letech španělský seriál Hrdina Katlas, alespoň takhle se to asi vyslovuje. Ale vrátíme se zpět k českým filmům, přesněji řečeno k české filmové hudbě. V roce 1998 získal Ondřej Soukup Českého lva za nejlepší hudbu k filmu Juraje Jakubiska Nejasná zpráva o konci světa, na které spolupracoval s Janem Jiráskem. Dalšího českého lva dostal za hudbu k filmu Tmavomodrý svět. Je čas nechat Ondřeje Soukupa i zaspívat. Sám pro sebe si totiž napsal písničku Slušný člověk.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kdysi, aniž bych Ondřeje Soukupa znal, jsem sledoval vývoj kolem baletu, nebo spíš projektu s názvem Šachmat, ke kterému napsal hudbu a dával ho dohromady Richard Hess pro svou taneční skupinu Uno. Ale přišel do podivné doby a ještě mě zaujalo scénické oratorium Zahrada rajských potěšení, které jsem kdysi viděl. Pak už přišly muzikály s jeho hudbou. 30. března 2000 měl premiéru muzikál Johanka z Arku. Texty Gabriela Osvaldová, libreto Jiří Hubač. Johanku zpívali Lucie Bílá, Bára Basiková, Iveta Bartošová a i další zpěvačky, včetně Lucie Šoralové.

Asi jste poznali, že zpívali hned dvě Johanky dohromady, Bára Basiková a Lucie Šoralová, a byl to hit Most přes minulost. Po úspěchu Johanky vznikly další muzikály s hudbou Ondřeje Soukupa, Láska je láska, Elixír života, Robin Hood a také Mauglí.

Vajnganga, Jiří Korn, Richard Tesařík, Jancina, Jan Kříž, Jiří Zoniga a další a hit z muzikálu Mauglí. Ondřej Soukup byl v porotě ve čtyřech kolech soutěže Česko hledá Superstar a soutěže Faktor X vysílané v roce 2008. Od té doby ho znají všichni a je toho ještě hodně, co by se o jeho dlouholeté kariéře dalo říct, ale už není čas. Tak si třeba najděte v rozhlasovém archivu jeho seriál vysílaný na dvojce Halo Soukup Halo. Na závěr zazní hit a pohádky je konec. Hudbu k filmu Nesmrtelná teta sice napsal jiný skladatel, bratr Karla Svobody Jiří Svoboda, ale Ondřej je autorem hitu z této pohádky, který naspívali Lucie Bílá a Kamil Střihavka. Je to poslední, co dávám do krabice se štítkem Ondřej Soukup. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice nebo jejich skladatelé a producenti.

0: tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek. I ve všední den, tak úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
0: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká se, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně neurčení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mýdlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylezám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se zapleštiděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červeno-bílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo
1: mýdlo s jelenem.
2: Ale no gel je úžasný, to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude asi
1: osuška. To bude osuška, tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: Ano, tak víte co, paní Libuško, člověk říká, kutě, jenom tolik, na kolik se cítíme.
3: Víte.
2: A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko, pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová, takže jestli posloucháte.
3: No, tam
2: Babičino údolí, paní Libuško, no, tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: To je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje no, s babičkou no, no. A s kamarády. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel, ti vtipka, to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezky, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana do Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty, ale to bude taky fajn, že...
7: Dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jiný restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkají se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, šla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si jest nastrkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moct ještě chodit, tak ještě nepůjde. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil. Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domů jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no počas se ho potká a zeptá se ho, tak co zkusil jsi to? A on říká, no zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si Ačko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký se tam dává?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne, pak ctitelé.
1: To je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzman nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku, Božena Vežac, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Vám oběma krásný májový den.
1: Odhlaste
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme, hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím, zdravím i paní Libušku a
2: děkuji.
4: Já bych si přál pokračovat.
1: Děkujeme za hlas. Hezký den, zdravíme také, máváme. Mějte se pěkně, dobré odpoledne, kde je s námi? Ano.
5: Ty posluchač, noční jedinka a tak dále. Já bych se pozdravit, včera měla narozeniny, jedna z Vlárových, Zulmila Bartušková měla narozeniny včera. Tak obsad a dávám ABC Holzmana samozřejmě, ABC Holzman.
1: Dobře, takže Ačko. Zdravíme paní, která měla narozeniny taky. Dobré odpoledne, kdo je dál?
6: Dobrý den, Miroslav, přál bych si Holzmana.
1: Děkuji. Dobře, děkujeme pane Miroslave a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzman může pokračovat s anekdotami.
7: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomanii. Ten jí předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No nastěhá paní, říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servirujte nejprve drinky, jen tak bez

zničil. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malej Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
2: Slyšela jsem, že mají stoleté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
1: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
2: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
1: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
3: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Pět hodin, podívejme se. Už pět a Hurvínek ještě není doma.
4: Proklívám, taťulínku.
3: No, to je dost, že už jdeš.
4: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
3: No, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
4: Dobrý večer, přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
3: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
4: Prosím, ano. A teď tady bych si...
3: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
4: Prosím, já jsem dělal plechu.
3: Jakou blechu?
4: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
3: No a co jsi dělal z plechu?
4: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
3: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
4: Ale taťoušičku, heleďte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
3: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
4: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit Frantík a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
3: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
4: No dovol, tati. Náš želíček přece není žádná klukovina. To je na nejvíc psina.
3: Co sem pleteš zase želíka?
4: No, my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
3: A kde jste ho hledali?
4: No, tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ho hledali v obchodě pana Libry, ale kde pak?
3: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
4: Prosím, ano.
3: Celá ta smečka kluků?
4: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
3: Pozváni?
4: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
3: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
4: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
3: Pan Libra?
4: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. Jiv po nás neskočil, jak byl nabručený.
3: Žerík?
4: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl klasický spejbla hudvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926, tam už byl hudvínek spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe, i my. Mm-hmm.
2: To
1: tak.
2: Jsem nevěděla.
1: Jinak podrobnosti o hudvínkovi, který oslavil 100 let a budeme připomínat v sobotních Hvězdných návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Humoriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte. Třeba vy, dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jízvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to jak jste mu říkal, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Ano, byl ty, to někdo krásný, mladý, ale, krásný. No,
1: tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka před.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom přišším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, kolega, ano. tam pro vás přichystal.
6: Jo? Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětství, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Péčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisére, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně. Jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. To je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo. Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mě ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytků, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pocem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: 9 hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy. U Tříseker na Chebsku se zranilo 5 lidí při nehodě dodávky. V Aši začne letos rozsáhlá oprava mateřské školy v Moravské ulici. Nízké výkupní ceny obilí můžou letos způsobit některým zemědělcům ztráty. Dnes čekejte zataženou místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno u zpráv s Matějem Štechem. U Tříseker na Chebsku se včera kolem 7 hodiny večer zranilo 5 lidí při nehodě dodávky. Řidič auta z dosud neznámých příčin narazil do stromu. Jak uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková, došlo ke zranění 5 osob. 2 osoby byly letecky transportovány do nemocnice. Přesnou příčinu a okolnosti dopravní nehody policie vyšetřuje. Město Aš pokračuje v rekonstrukci školských zařízení. Letos se práce budou týkat mateřské školy v Moravské ulici. Tam už v minulosti město nechalo například opravit fasádu i vyměnit okna. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Projekt se týká sociálních zařízení, elektroinstalace i topení. Pokračuje místo starosta Pavel Matala z Hnutí za Aš.
1: Práce na mateřské škole Moravská by měly začít 17. července. Ta cena, která vyšla z výběrového řízení, je téměř 17 milionů korun bez DPH a bude se jednat o kompletní rekonstrukci těch vnitřních prostor.
0: Oprava se týká spodní budovy školky. V průběhu prací proto děti budou sestěhované do druhého objektu v areálu mateřské školy. Zemědělci letos očekávají nižší hektarové výnosy i horší kvalitu plodin. Aktuálně jsou podle nich nejvíc ohrožené zejména jarní obilniny, které kvůli suchu v minulých týdnech špatně rostou. Příznivé nejsou ani současné ceny zemědělských plodin, říká člen představenstva Agrární komory Jaroslav Šíma.
2: Zatímní cena komodit, který se nabízí, je velice špatná. Ty hlavní nosní plodiny, řepka, pšenice, snad i ječmen, zůstaly pod úrovní loňských cen a plošně, aspoň co mám já informace, zemědělci nemají moc uzavřeno smluv, protože prostě ta cena je totálně ubíjející a ta rostlinná výroba už dneska je jasný, že prostě bude končit minusem.
0: Nový iránský návrh na ukončení konfliktu se Spojenými státy je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepřijatelný. Návrh zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení všech sankcí proti Teheránu. Washington by taky měl podle návrhu zaplatit válečné škody a potvrdit suverenitu Iránu nad Hormuzským průlivem. Irán svým návrhem reagoval na americký návrh. Jeho přijetím by podle iránských médií Teherán přistoupil na přehnané požadavky prezidenta Trumpa. Sport. Na stadionu fotbalové Slávie v Edenu bude uzavřena tribuna Sever, ze které v závěru sobotního ligového derby proti Spartě vnikli domácí fanoušci na hřiště. Na síti X to oznámil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík s tím, že tribunu neotevře, dokud nebudou identifikovaní fanoušci, kteří zaútočili na hráče soupeře a házeli do hostujícího sektoru pyrotechniku. Slávia zároveň vyřadila z A týmu 2 hráče, kteří viděli v derby červenou kartu, Tomáše Chorého a Davida Douděru. Počasí. Dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak bude srážek zase přibývat. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Vane mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne a k večeru i s nárazy kolem 55 km za hodinu, hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 21 mezi Starou Vodou a Velkou Hleď Sebí na Chebsku havarovala 2 osobní auta. Na místě jsou policisté.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tam kde se do nového dne probouzíte spolu s námi, přejeme hezké dobré ráno. Je pondělí 11. května, nový týden před námi a já doufám, že jste si o víkendu hezky odpočinuli a načerpali nové síly do dalšího pracovního týdne. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a já pro vás otevírám naše ranní vysílání neboli dobré ráno. Dnes ho načneme spolu s písničkami, co nestárnou, od Ivety Bartošové a Václava Neckáře. Taky nás čeká anketa s dětmi Ahoj rádio a rovněž první ranní příspěvek. A o čem bude? Oslavit hudbou budoucnost a nabitou svobodu, tak to si přáli rok po konci druhé světové války zakladatelé Mezinárodního festivalu Pražské jaro. A co všechno museli ještě před zahájením zařídit a jak zněly první koncerty, tak i to všechno si připomeneme prostřednictvím rozhlasového archivu už za pár minut. Tak se vám hezky poslouchá, je 5:05. Dobré jitro.
3: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Bez koho nebo bez čeho byste nedokázali žít?
1: Bez maminky nebo bez taťky.
2: Bez jídla a bez pití.
3: Bez kyslíku.
4: Bez postele.
5: Bez babičky a s dědou.
6: Bez ségry.
7: Bez telefonu.
8: Bez rodiny a bez kamarádů.
9: Bez bráchy.
10: Bez mýho oblíbeného pejska.
11: A bez jídla a vzduchu.
12: Bez mojí holky.
13: Bez masa.
14: Bez stromů.
15: Bez orgánů.
16: Bez rodičů.
17: Bez domu k bydlení.
18: Bez mýho kluka.
19: Bez srdce.
20: Bez včel.
21: Bez

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je čtvrt na 6:02. V našem kraji máme skoro zataženo a teploty se nám pohybují aktuálně mezi 9 až 12 stupni Celsia a bude pršet a ochladí se. Dnes čekejme zpočátku ještě zataženo místy s doznívajícím občasným deštěm nebo přeháňkami. Srážky budou už během rána a dopoledne částečně ustávat. Kolem poledne a odpoledne ale opět přibydou přeháňky na většině území. Výjimečně se objeví i slabší bouřka. No a večer pak bude srážek obývat na hřebenech Krušných hor, ale budou kolem půlnoci pak přicházet do slabého sněžení. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách naměříme 10 až 13 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne k večeru to bude i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, hlavně tedy v bouřkách. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je mírná na prvním stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 1946 český dirigent Rafael Kubelík spolu s Českou filharmonií. Z exilu se tehdy vrátil klavírista Rudolf Firkušný a hvězdným hostem byl mladý americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein. Právě dnes je to totiž 80 let, co vznikla idea hudebního festivalu Pražské jaro. Díky své 80leté historii je jedním z nejstarších hudebních festivalů na světě.
1: A nyní, jaký je účel vašeho zájezdu do Anglie?
2: V prvé řadě jsem přijel navázat styky.
3: Prozradil v roce 1945 zakladatel festivalu Rafael Kubelík reportérovi tehdejšího československého rozhlasu.
2: Po svém návratu pojedu do Moskvy a v obou případech se jedná o předběžnou přípravu hudebního festivalu, který chystáme příštího května v Praze k oslavě 50. výročí České filharmonie.
1: Máte na mysli festival mezinárodní?
2: Ano. Představujeme si, že jednotlivé spojenecké národy by přijali naše pozvání a prováděli by své skladby. Květnové festivaly se mají opakovat pravidelně každého roku v rámci Pražského jara a myslím, že je velmi důležité, aby jejich zahájení mělo co největší úspěch.
3: O rok později už Rafael Kubelík stojí za dirigentským pultíkem a s taktovkou v ruce udává tempo, když zrovna hraje G-mollový koncert pro klavír a orchestr skladatele Antonína Dvořáka. Dalším milníkem festivalu je rok 1990, kdy se po listopadové revoluci koná první svobodné pražské jaro. Do Prahy přijíždějí v tu chvíli už celosvětově uznávaní umělci, kteří stáli u jeho zrodu. Slíbili totiž, že se vrátí ve chvíli, kdy bude Československo opět demokratické. U historického okamžiku nechybí ani prezident Václav Havel.
4: Byl jsem na třech koncertech a dneska se chystám na čtvrtý, na který se velice těším, závěrečný koncert, kde bude má oblíbená 9. symfonie Beethovenova s Odou na radost, dirigovaná Leonardem Bernsteinem.
5: Toho jste přijal spolu s ostatními předními účastníky letošního ročníku Pražského jara na Hradě.
4: S Bernsteinem jsem mluvil zvlášť, ten byl samostatně, mě navštívil a moc dobře jsme si rozuměli a pak jsem přijal celé to čestné předsednictvo Pražského jara, včetně Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, pana Suka, dalších a také jsme se hezky popovídali.
3: Zítra zahájí nový ročník Pražského jara Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. Pražský obecní dům i Riegrovy sady tak už tradičně rozezní Smetanova symfonická báseň Má vlast. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Půl šesté. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Chodově na Sokolovsku zřejmě změní podmínky pro získání nových zahrádek ve Vančurově ulici. Zatím byl možný jen prodej. Nově by si lidé pozemek mohli pronajmout. V tuto chvíli je k dispozici 45 parcel. Město až pokračuje v rekonstrukci školských zařízení. Letos se práce budou týkat mateřské školy v Moravské ulici. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Projekt se týká sociálních zařízení, elektroinstalace i topení. Oprava se týká spodní budovy školky. V Krušných horách vzniká stříbrná stezka. Představí 22 hornických památek na české i německé straně hor. Cílem projektu je do jara příštího roku vytvořit 5 přeshraničních tematických tras, které propojí památky hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Izraelské útoky v pásmu Gazy nepřežili nejméně 3 lidé. Uvedli to tamní zdravotníci. Mezi mrtvými je i šéf kriminální policie města Khan Yunis a jeho zástupce. Podle agentury Reuters Izrael v poslední době zesílil útoky právě na představitele Hamásem vedené policie. 8 nováčků na velké mezinárodní akci zařadil do nominace na blížící se mistrovství světa trenér českých hokejistů Radim Rulík. Naopak potvrdil, že David Pastrňák nepřiletí. A dnes čekejte zataženou místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Nehoda dvou osobních aut na silnici 21 mezi Velkou Hleď Sebí a Starou Vodou na Chebsku by měla být odstraněna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pondělní dobré ráno se nám rozjíždí, právě teď ho vyplnili první krátké zprávy s Matějem Štechem. No a spolu s písničkou od zpěvačky Alice Springs už otevíráme vrátka další muzice a písničkám, které máte v oblibě. A pokud vás zajímá, co se dnes bude dít, tak jaké události tedy dnes očekáváme, tak si počkejte na náš dnešní výběr a nevynechejte ani tipy, jak si užít dnešní den. Tak buďte s námi, je 5:30 a 2 minuty. Hezké dobré ráno.

0: Tam, kde načínáte nový den v naší společnosti, přejeme, aby se vám dobře vstávalo a v novém týdnu dařilo. Dnes je pondělí 11. května a co se očekává? Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají projednat návrhy změn důchodů. Zaměří se na strop důchodového věku na 65 letech a na penze náročných profesí. Věnovat se budou také investicím státu v příštích 3 letech či záměrům vlády ve zdravotnictví. Řemeslníci by nově mohli skládat mistrovskou zkoušku, počítá s tím zákon, který dnes projedná vláda. Podle návrhu by mistrovskou kvalifikaci mohlo od příštího roku získat až skoro 50 povolání, třeba pokrývači, keramici, krejčí nebo truhláři. Podle vlády to má zvednout prestiž i kvalitu řemesel. Podmínkou bude, aby řemeslníci měli vzdělání v oboru a taky aspoň 3letou praxi. Prezident Petr Pavel přijme dnes dopoledne 6 členů kongresu USA. Převažovat by mezi nimi měli zástupci tamní republikánské strany. Na hradním webu o tom informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Debatovat chce mimo jiné o bezpečnostní situaci v Evropě. A Krajský soud v Praze by dnes měl rozhodnout v kauze bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici u Berouna. Taťána Hanbur podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když neoprávněně převedla darem klášter a jeho nemovitosti na ruské podnikatele. Státní zástupce pro ně navrhuje 7 let vězení a Batyše se hájí snahou zabránit prodeji kláštera. Za 5 minut bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S rádiem vašeho kraje vstáváte do pondělního rána a to má skoro zateženou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 9 až 12 stupni Celsia. Bude pršet, ochladí se, čekejme zpočátku zataženo místy s doznívajícím občasným deštěm nebo přehánkami. Srážky budou už během rána a dopoledne částečně ustávat. Kolem poledne a odpoledne ale opět přibydou přehánky na většině území. Výjimečně se objeví i slabší bouřka. A večer pak budou srážky ubývat, ale na hřebenech Krušných hor budou přicházet do slabého sněžení. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni. Vane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Odpoledne a k večeru ale bude vítr s nárazy kolem až 15 metrů za sekundu. A hlavně tedy zesílí v bouřkách. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni. 5:45 na hodinách je 6:45. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: Svou hudební stopu nám v dobrém ránu zanechala hudební skupina Kryštof a za 10 minut bude 6 hodin. Na tento čas pro vás Matěj Štech připravuje čerstvé ranní zprávy z našeho regionu i ze světa, tak si na ně počkejte, ale teď tu pro vás máme několik zajímavých pozvánek.
1: Tipy pro volný čas.
0: Pestrobarevné motýly z celého světa mohou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci Motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. Lázeňské centrum Karlových Varů si můžete prohlédnout při vyhlídkové jízdě autovláčkem, který jezdí v čase od 11.10 do 17.50. Cesta trvá 40 minut a nastoupit je možné třeba u hlavní pošty, u tržnice nebo na divadelním náměstí. Povídání spisovatelky, scénáristky, nakladatelky a herečky Markéty Harasimové na téma Uteč své depresi začne v 17 hodin v Městské knihovně Ostrov. Hospodský kvíz na téma Kde domov můj začne v 18 hodin a 30 minut v Sokolovském klubu Alfa. Básničky pro radost, zamyšlení a potěchu duše si mohou zájemci přečíst na neobvyklé výstavě v Karlovarské krajské knihovně. Autorem veršů je Petr Pavelka. Obrazy maleb Krušných hor od Pavla Štefla zdobí Městskou knihovnu v Ostrově. Autor se ve svých akvarelech, olejomalbě a akrylech inspiruje stylem malířů impresionistického hnutí. Mariánsko-Lázeňský park Boheminium zve k prohlídce nejznámějších modelů českých památek. V areálu můžete vidět třeba zmenšeninu hradu Karlštejn, rozhlednu Ještěd, Mariánsko-Lázeňskou kolonádu anebo zámek Červená Lhota. Příjemnou procházku nabízí naučná stezka Klacká ve Slavkovském lese u stejnojmenné osady. Trasa dlouhá necelé 2 kilometry prochází rašeliništěm a vede kolem Klackého rybníka po okraji Národní přírodní rezervace Klacké rašeliny v části pojmenované Tajga. Po obvodu jsou odpočívadla a vyhlídková místa. A naučná stezka Lubsko je zaměřená na historii Lubu a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května vrátíte zpět.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Nejdek na Karlovarsku po téměř 30 letech změní systém vytápění města. Vážná zranění utrpěl muž po pádu v bývalém Cínovém dole u Přebuzy v Krušných horách. Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský je obviněný ze znásilnění 4 klientek. Dnes čekejte zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. V Nejdku na Karlovarsku budou na přechodnou dobu vytápět mobilní plynové kotelny. Město chce v následujících letech změnit systém vytápění a teplo vyrábět přímo. Do stávajících výměníků ve městě pořídí nízkoemisní plynové kotelny. Než se ale podaří celý systém změnit, budou teplo dodávat mobilní plynové kotelny. Podle starosty Zdeňka Plase z Hnutí ANO nahradí teplo, které do města proudí téměř 9 kilometrů dlouhým prarovodem z teplárny Vřesová.
3: Vzhledem k aktuálním cenám, tak město nejde společně s firmou ČEZ Teplárenská mají ambici vyrábět tu páru z toho plynu v mobilních plynových kotelnách levnějším způsobem. Chceme ušetřit jak na vstupních cenách, tak i na ztrátách, který ale ten přivaděč v tuhletu chvíli bohužel umožňuje.
2: Parovod z Vřesové do Nejdku byl postavený v roce 1997 za 350 milionů korun a většinu zaplatil evropský program FARE. V bývalém Cínovém dole u Přebuzy v Krušných horách v sobotu zasahovali záchranáři. Ošetřovali tam muže, který spadl z velké výšky a s vážným zraněním ho do nemocnice transportoval vrtulník, říká mluvčí krajské záchranné služby Simona Kratochvílová.
4: S posádkou letecké záchranné služby Líně jsme ošetřili muže se závažným poraněním v oblasti hlavy a hrudníku. Součástí ošetření bylo i podání plné krve přímo v terénu leteckými záchranáři. Po zajištění životních funkcí byl pacient letecky transportován do fakultní nemocnice Plzeň Lochotín.
2: Pražští kriminalisté viní známého léčitele Alana Jarkovského ze znásilnění 4 žen. Další 3 měl sexuálně napadnout. Některé z nich údajně znásilnil opakovaně. Radiožurnál podrobnosti k jeho obvinění vyčetl z policejních dokumentů. Jarkovského policie stíhá od loňského listopadu. Muž vystupoval před klienty jako psychoterapeut a nabízel jim pomoc ve špatných životních situacích. Pokračuje mluvčí policie Richard Hrdina.
5: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze 1 Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
2: Vazebně stíhaný Jarkovský se svým advokátem na zaslané dotazy odmítli odpovědět. Policie zároveň vyzvala další ženy, které se mohly stát obětí pražského psychoterapeuta, aby se ozvaly na linku 158. Kvůli selhání protidronové ochrany rezignoval lotyšský ministr obrany Andris Prúc. Vyzvala ho k tomu premiérka Evika Siriňová potom, co ve čtvrtek 2 ukrajinské drony odpálené z Ruska zasáhly lotyšský sklad ropy. Novým ministrem obrany jmenovala premiérka plukovníka lotyšské armády Rajvi Semelnise. Ukrajina potvrdila, že drony byly skutečně její. Podle Kyjeva ale do Lotyšska dopadly vlivem ruského rušení. Sport. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo na většině území občasný déšť nebo přehánky. Možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak bude srážek přibývat. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Vane mírný jihozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 222 mezi Počerny a částí Dvory v Karlových Varech havarovalo osobní auto. Na místě jsou policisté.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tváří se jako Fortuna nebo Alvin, ale ve skutečnosti jde o falešný web s nelegálním hazardem. Od začátku roku jich přibývá. Lidé přitom často netuší, že své peníze dávají falešným společnostem. A právě to bude téma dalšího příspěvku pondělního Dobrého rána, které vyplníme rovněž gratulacemi všem dnešním oslavencům. A meteorologové nám nabídnou předpověď počasí. Tak ať se máte s námi dobře, hezké ráno, je 6 hodin a 5 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Rádio vašeho kraje je 6 hodin a skoro už 11 minut a 11. májové ráno na svém začátku. A komu dnes popřejeme? No tak předně vám, kteří máte dnes narozeniny. A mohlo by vás zajímat, že 96. narozeniny slaví česká prozaička a scénáristka Eva Kantúrková. Další oslavenkyní je česká, převážně francouzsky zpívající zpěvačka Iva Frýlingová, které je dnes 44 let. 74. narozeniny oslaví komička a moderátorka Zuzana Bubílková, přezdívaná Bubu. A své 54. narozeniny oslaví bývalý český atlet a desetibojař Tomáš Dvořák. Také připomeňme, že v tento den roku 1932 se narodil zpěvák a herec Josef Zíma, který se dožil 92 let, a k svátku popřejeme Svatavám. Ženské křestní jméno Svatavá má slovanský původ, vyvinulo se ze staroslovanského slova svet s významem silný, velký. A jako silná, velká nebo mocná se také překládá jméno Svatava. Ovšem v novodobém výkladu jméno znamená svatá nebo respektive svatá řeka. Odvozuje se totiž od přídavného jména svatý a slova ava, tedy řeka či voda.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 80. léta v muzice zastoupil jeden z velkých hitů slavné britské skupiny Queen, píseň Radio Gaga na rádiu vašeho kraje. No a teď se pojďme zeptat meteorologů, jaké bude dnes počasí.
1: Počasí.
0: Je 7:15 a já mezi námi vítám meteoroložku Martu Suchou. Dobré ráno vám přeji.
2: Hezké ráno.
0: Tak s jakým počasím otevíráme nový týden?
2: Je zataženo ve východní polovině kraje, ještě s deštěm, pršelo v ranních hodinách v celém kraji. Na západě už ale srážky ustaly a teploty ty se pohybují vzhledem k tomu, že bylo hodně oblačnosti v noci na vysokých hodnotách kolem 9 nebo 10 stupňů Celsia.
0: A co můžeme očekávat v průběhu dne?
2: Tak odpoledne bude přes naše území, nebo k večeru bude přes naše území postupovat k východu studená fronta. Déšť teď v poslední hodině rychle ustává a stane se tak v celém kraji a dopoledne budeme většinou bez srážek. Až kolem poledne a odpoledne pak přibydou přehánky, ty se budou vyskytovat na většině území a vyskytnout se může i bouřka v odpoledních nebo večerních hodinách. Večer budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách budou mezi 10 a 13 stupni a vítr povane mírný od jeho západu až západu, po většinu dne rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu, odpoledne a večer bude v nárazech dosahovat i rychlostí až kolem 15 metrů za sekundu, to znamená kolem 55 km v hodině.
0: Dnešní předpověď počasí nám nabídla meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: O hudební budíček do pondělního rána se nám teď postarala hudební skupina Mantraže a my jsme rádi, že nový týden načínáte v naší společnosti. A nezapomeňte, že nás najdete rovněž i na internetu, ať už na Facebooku, tak i na Instagramu, i na webu vary.rozhlas.cz. Za 7 minut bude 6:30 a teď otázka. Hrajete třeba poker nebo ruletu na internetu? Tak pak byste měli dávat pozor, jestli jste na oficiálních webech nebo na těch falešných, které provozují nelegální hazard. Těch podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně totiž přibývá. Třeba Fortuna nebo Alvin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino, jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný
1: název,
2: vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje 2 na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé s dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, 4 roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Olvin, bývalá Saska. Mluvčí Olvin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů. Korun. Ministerstvo financí pak zaktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Běhal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V nemocnici v Chebu plánuje Karlovarský kraj v červnu otevřít zubní kliniku. Vzniká v prostorách bývalé porodnice v pavilonu C. Stavební úpravy vyjdou na zhruba 25 milionů korun. Klinika by měla situaci s dostupností stomatologické péče zlepšit. V areálu Bohemia v Sokolově připravuje Karlovarský kraj výstavbu heliportu. Projektovou dokumentaci připravilo město Sokolov. Hejtmanství už dokument předalo a stejně i tak do bezplatné zápůjčky pozemek, kde přistávací plocha vznikne. Samotnou stavbu bude financovat kraj a cenu odhaduje na 9 milionů korun. Mistrovství světa v ledním hokeji začne v pátek 15. května ve Švýcarsku. Fanoušci budou moci sledovat zápasy národního týmu i na velkoplošné obrazovce u jezera Most. Podle webu města první společné fandění odstartuje příští pátek od 20 hodin a 15 minut utkání Česko-Dánsko. Silničáři ode dneška opravují část takzvané staré Benešovské silnice. V úseku mezi Kamenicí u Prahy a Hlubočinkou za 140 milionů korun kompletně vymění povrch a postaví nový kruhový objezd. 27 dronů vyslalo včera Rusko na Ukrajinu během druhého dne třídenního příměří vyhlášeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ukrajinských úřadů v záporožské oblasti zemřel při ruském úderu jeden člověk a další jsou zranění. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slavií po sobotním pražském derby se Spartou, které zůstalo kvůli výtržnostem domácích fanoušků v nastavení nedohrálo. Vršovický klub se bude zodpovídat ze závažného porušení povinnosti pořadatele. A dnes čekejte zataženou místy přehánky nebo i bouřky a teploty do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 125. kilometru D6 ve směru na Karlovy Vary nabouralo osobní auto rozvodidel.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Písničku za písničkou posíláme po našich frekvencích, abychom vám zpříjemnili začátek pondělí. A snad se nám to povede teď také s písničkami od skupiny Lucie a Karla Gotta. A za pár minut přidáme i pravidelný pohled do kalendária. Tak stávejte s námi, je půl sedmé a dvě minuty.

0: Doufám, že jste se nenechali zmást touto písničkou, už je zkrátka není neděle, ale je pondělí s datem 11. května. Nicméně tato jedna z písniček mistra Karla Gotta nám hezky připomněla jeho krásný hlas a odkaz, který nám tu po sobě zanechal, co říkáte. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a já si v něm budu po 7. hodině, tedy už zanedlouho, povídat s hostem Dobrého rána, sice starostou Nejtku Zdeňkem Plasem o změně v systému vytápění města. Téměř 30 let totiž Nejdek vytápí pára z teplárny Vřesová, ale vedení města chce parovod nahradit plynovými kotelnami. A proč se tedy město pro tuto změnu rozhodlo, kdy se systém vytápění změní a další podrobnosti telefonicky probereme krátce po 7:45, tak buďte s námi.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Karlovarském kraji máme dnes zataženou oblohu, ve východní polovině kraje s deštěm a teploty se nám aktuálně pohybují kolem 9 nebo 10 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku ještě zataženo místy s doznívajícím občasným deštěm nebo přehánkami. Srážky budou už během rána a dopoledne částečně ustávat. Kolem poledne a odpoledne ale opět přibydou přehánky na většině území. Výjimečně se může objevit i slabší bouřka. Večer budou srážky ubývat, ale na hřebenech Krušných hor budou přicházet do slabého sněžení. Denní maxima dosáhnou na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 10 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který odpoledne a k večeru zesílí s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biometeorologická předpověď hlásí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. Za půl minuty bude 6:45. Přejeme hezký den spolu s Českým rozhlasem.
1: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats neboli kočky. A Grizabella poprvé zapěla slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Sedm hodin. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Horní Paseky na Chebsku budou mít novou čistírnu odpadních vod. Práce už začaly. Rokycanská nemocnice dnes pořádá preventivní akci zaměřenou na hygienu rukou. Ministři se sejdou se zástupci firem a odborů. Budou jednat o změnách v důchodové oblasti nebo ve zdravotnictví. Dnes čekejte zataženou místy přeháňky a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. V Horních Pasekách u Aše pokračuje stavba čistírny odpadních vod. Fungovat bude pro zhruba 80 obyvatel. Práce byly nutné, protože současné zařízení už nevyhovuje. Město Aš, pod které obec patří, zaplatí za stavbu téměř 7 milionů korun, říká mluvčí Milan Vrbata.
4: Pro ty bydlící obyvatele by to byl obrovský problém, pokud bychom nepostavili novou, takže nová čistička odpadních vod se postaví. Stavba čističky je rozdělena do dvou částí, je to vlastní čistička a odtok, a pokud si dobře pamatuji, tak zhruba za necelých 7 milionů korun je počítáno, že tam nainvestujeme.
3: Stavba čistírny odpadních vod by měla být hotová koncem srpna. Rokycanská nemocnice se dnes připojuje k preventivní akci Světový den hygieny rukou. Vyškolení zdravotníci předvedou veřejnosti správný postup při mytí a dezinfekci rukou. Proč je to důležité, vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.
5: Podle průzkumu prezentovaný Světovou zdravotnickou organizací se až 80% infekcí šíří špinavýma rukama. Může se jednat o žloutenku nebo o různá průjmová a respirační onemocnění, jejichž původci se nacházejí na běžně používaných předmětech. Mezi ně patří například madla nákupních košíků, kliky u dveří, mince i mobilní telefony.
3: Akce se koná od 8 do 12 hodin ve vestibulu nemocnice. Plánované změny v důchodové oblasti nebo financování investic státu do roku 2029 dnes budou tématy jednání tripartity. Zástupci vlády, zaměstnavatelů a zaměstnanců se sejdou ve Strakově akademii odpoledne. Vláda například zatím nepředložila slibované snížení a zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je důležité řešit taky předčasnou penzi pro náročné profese.
6: Ale také otázka valorizačního schématu, jak bude vypadat ten budoucí. A teď proběhla ještě informace týkající se nějakých změn v oblasti penzijních fondů, což je samozřejmě velmi závažné pro mnoho lidí, takže budeme samozřejmě chtít vědět nějaké podrobnosti.
3: Svaz průmyslu a dopravy je proti další úpravě věku odchodu do důchodu. Předloha podle prezidenta svazu Jana Rafaje neobsahuje například potřebné ekonomické podklady. Bývalý thajský premiér Thaksin Shinawatra se dostal z vězení na svobodu. 76-letý miliardář a jedna z nejvýraznějších postav thajské politiky si od září odpykával roční trest za korupci. Shinawatra byl premiérem v letech 2001 až 2006, když ho svrhl vojenský převrat. Pak odešel na zhruba 10 let do exilu. Sport. Švédské hry, poslední turnaj evropské hokejové série před světovým šampionátem, ovládli Finové. A to po triumfu 5-1 nad domácím výběrem. Češi skončili třetí, protože v generálce na v pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát v Curychu a Friburgu začne pro Rulíku výběr v pátek.
2: Počasí.
3: Dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky, postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak bude srážek přibývat. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Vane mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne a k večeru místy i s nárazy kolem 55 km za hodinu, hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Havárie osobního auta na 125. kilometru D6 by měla být odstraněna.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Téměř 30 let vytápí Nejdek na Karlovarsku pára z teplárny Vřesová. Město teď připravuje změnu. Chce vybudovat plynové kotelny a zajišťovat dodávky tepla samo. Podrobnosti uslyšíte už za čtvrt hodinky v pondělním Dobrém ráno, v němž nabídneme i pravidelnou anketu Ahoj rádio. Děti ze 4. základní školy budou hrdiny našich ranních anket i v celém tomto týdnu. A dneska s nimi zamíříme do světa flóry, nebo kam vlastně? Počkejte si na to. Je 7 hodin a 5 minut a další hudební proud otevřeme s písničkami, co nestárnou, od skupiny Rangers a Věry Špinarové. Tak hezký poslech a příjemné ráno.
7: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to narcista?
1: Kytka? Je to nějaký pán, který trhá nějaký narcisky.
2: Nějaký policajt?
3: Je to nějaký jídlo?
4: Že někdo pěstuje narcisky?
5: Dědeček?
6: Že je to pití?
7: Že má velkou formu kytek?
8: Že má brýle?
9: Že něco hledá a najde to?

0: počasí.
1: Je 7:45 a spolu s rádiem vašeho kraje načínáte nový den i nový týden a dnes je zataženo. Ve východní polovině kraje s deštěm a teploty se nám pohybují kolem 9 nebo 10 stupňů Celsia a bude pršet a ochladí se. Zpočátku bude ještě zataženo místy s doznívajícím občasným deštěm nebo přehánkami. Srážky budou už během rána a dopoledne částečně ustávat. Kolem poledne a odpoledne opět přibydou přehánky nevětšině území, výjimečně se může objevit i slabší bouřka a večer budou srážky opět ubývat, ale na hřebenech Krušných hor budou i přecházet do slabého sněžení. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách naměříme 10 až 13 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který odpoledne a k večeru pak zesílí s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: po uši.
1: Cestičku si k nám našel právě teď zpěvák Marek Ztracený a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Za 9 minut bude 7:30. Nejdek na Karlovarsku bude modernizovat systém vytápění města. Teplo do Nejdku proudí téměř 30 let dálkovým parovodem z teplárny Vřesová. Vedení města ale chce parovod nahradit plynovými kotelnami. A já teď ve vysílání zdravím starostu Nejdku Zdeňka Plase z Hnutí ANO. Přeji vám hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno vám, vašim posluchačům.
1: Tak řekněte, proč se tedy vedení města pro změnu rozhodlo?
2: Protože životnost parovodu byla na začátku projektu definována do konce roku 2027 a ten jeho provoz je aktuálně velmi, ale opravdu velmi ztrátový.
1: Mm-hmm. A jak se tedy ztráty při dodávkách tepla parovodem odráží v ceně pro koncové spotřebitele?
2: Velmi výrazně. Provozovatel soustavy ČES Teplárenská dlouhodobě sanuje ztráty z provozu parovodu, což teď vyvrcholilo na konci roku 2025, kdy se cena tepla za gigajoule vyšplhala takřka o 50%. Ale i tak stále ještě nepokrývá veškeré ztráty toho provozovatele, dle jeho vyjádření. Takže hodně, velmi.
1: Můžete přiblížit, jak by se měl systém vytápění Nejdku změnit a od kdy?
2: Ano, nahradíme dosavadní páru plynovými kotly s kogeneračními jednotkami.

0: znamená možnost odpojení se od ztrátového parovodního přivaděče z RSV dříve. Dříve, než bude vystavěno to naše řešení plynovými kotelnami, o kterým jsem hovořil. Věříme, že ta výroba z páry, nebo výroba páry z plynu v Nejtku, která by v těch mobilních kotelnách měla být vyráběna, bude efektivnější a v konečném důsledku pro koncové spotřebitele je levnější.
1: Říká v dobrém ránu starosta Nejtku Zdeněk Plas. Děkujeme za informace. Já vám přeji hezký den. Naslyšenou.
0: Díky moc, pěkný den i vám.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Hrůzný nález v řece. Detektivové pátrají po vrahovi majitele spediční firmy. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. O svou vizi musela tvrdě bojovat. Meryl Streepová jako legendární ministerská předsedkyně v Oscarovém filmu Železná lady. A ČT Art uvádí v premiéře francouzskou barokní operu v inscenaci režijního dua Scooter. Platé. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Chodově na Sokolovsku zřejmě změní podmínky pro získání nových zahrádek ve Vančurově ulici. Zatím byl možný jen prodej. Nově by si lidé pozemek mohli pronajmout. V tuto chvíli je k dispozici 45 parcel. Město až pokračuje v rekonstrukci školských zařízení. Letos se práce budou týkat mateřské školy v Moravské ulici. Letos bude stavební firma pracovat uvnitř objektu. Projekt se týká sociálních zařízení, elektroinstalace i topení. Oprava se týká spodní budovy školky. V Krušných horách vzniká stříbrná stezka. Představí 22 hornických památek na české i německé straně hor. Cílem projektu je do jara příštího roku vytvořit 5 přeshraničních tematických tras, které propojí památky hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Dnes začíná týden rané péče. Osvětová kampaň představuje takzvanou ranou péči, sociální službu určenou rodinám s malými dětmi s postižením či vážným onemocněním. Program zahrnuje besedy, workshopy nebo dny otevřených dveří. Krajský soud v Praze má dnes rozhodnout v případu bývalé matky představené pravoslavného kláštera v Loděnici na Berounsku. Tatiana Hambur podle obžaloby zpronevěřila 73 milionů korun, když objekt darovala ruským podnikatelům. Česká hokejová reprezentace v posledním utkání před mistrovství světa prohrála se Švýcarskem 1-6. A dnes bude zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Ulice Valštejnova v Chebu je uzavřena z důvodu opravy kanalizace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Víte, jakou unikátní fotografii představuje výstava UNICEF na Masarykově náměstí v Ostravě? No tak počkejte si, to se totiž dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od ředitelky UNICEF v České republice Pavly Gomby. Už za malou chvíli si poslechneme krátkou ukázku, ale to bude až po tom, co prolistujeme regionální noviny dnes s Danou Jelínkovou. Je půl osmé, 2 minuty a další pěkná písnička od nás pro vás. Zpívat bude Jaromír Nohavica v doprovodu skupiny Čechomor, tak ať se vám i dnes pěkně poslouchá. Dobré ráno.
5: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný.

0: vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Za 6 minut bude 7:45. Je tu nový týden a s ním také přehled tisku. Témata z pondělního vydání regionálních novin pro vás vybrala editorka vysílání Dana Jelínková, kterou zdravím. Dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak co jsi se dočetla na stránkách regionálního deníku?
1: Karlovy Vary už po třetí organizují dražbu vraků a ojetých vozidel, ke kterým se delší dobu nikdo nehlásí. Uskuteční se 20. května od 10 hodin na odstavném parkovišti města v Západní ulici a do dražby míří tentokrát 15 kusů vozidel. Prohlídka vozů je možná v den dražby od 9 hodin a 30 minut a vyvolávací cena každého vozu byla stanovena na 500 korun. Kompletní nabídku je možné prohlédnout už nyní na webu portal dražeb. A obsahuje několik škodovek, Volkswagenů, Mazdu, Fiaty, ale třeba i Volvo nebo Audi.
0: O čem píše deník Právo?
1: Právo píše, že v Česku se v nejbližších dnech výrazně ochladí, objeví se i ranní mrazíky a zítra dokonce na horách napadne poprašek sněhu. Naplní se tak příchod takzvaných ledových mužů Pankráce, Serváce a Bonifáce, jejichž svátek připadá na 12. až 14. května. Kostel duchů láká cizince. Stovky kilometrů dlouhou cestu absolvovala polská dvojice Agněška Bodek a Křišek Jarno jen proto, aby se podívala do kostela v Lukové na Plzeňsku. Církevní památce, kterou proslavili neobvyklé sochy, lidé často přezdívají právě kostel duchů. Sádrové sochy v Lukové vytvořil Jakub Hadrava a tím ho proslavil právě po celém světě. Lákadlem jsou nyní prohlídky nejen ve dne, ale také v noci. Některé zahraniční weby toto místo označili za jedno z nejděsivějších na světě, což strhlo lavinu zájmu.
0: No a ještě pojďme prolistovat regionální přílohu Mladé fronty dnes, co v ní najdeme.
1: List se vrací k zahájení lázeňské sezóny, která se o víkendu uskutečnila v Mariánských Lázních. Program organizátoři naplánovali už na pátek 8. května. Vlastní slavnost se konala o víkendu v prostoru Arniky a u hlavní kolonády. Novinkou byl řemeslný jarmark výrobků s autorským designem. Atmosféru doplnili promenádní a kolonádní koncerty, které nabídly klasickou, folklorní i moderní hudbu. Nechybělo svěcení pramenů ani průvod v historických kostýmech. Letní sezónu o víkendu zahájil na svém trail parku i areál Klínovec. V květnu a v červnu zde bude otevřeno o prodloužených víkendech, o prázdninách až do konce září pak park plánuje fungovat každodenně. Jeden z největších bike parků v Česku nabízí 30 km trailů všech obtížností a dalších asi 70 km značených tras pro horská kola. Připravují se tu i hromadné akce.
0: Přehled regionálních novin připravila Dana Jelínková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou a krásný den všem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, je 7:45 a dnes očekávejme, že bude pršet a ochladí se. Zpočátku bude ještě zataženo, srážky začnou částečně ustávat. Kolem poledne a odpoledne ale opět přibydou přehánky na většině území. Výjimečně se může objevit i slabší bouřka. No a večer pak budou srážky ubývat, ale na hřebenech Krušných hor budou kolem půlnoci i přicházet do slabého sněžení. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách naměříme do 13 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr do 7 metrů za sekundu, který odpoledne a k večeru zesílí o rychlosti s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Český rozhlas Karlovy Vary vás zve na Den otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěží, že peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

0: práci na blízku.
1: Ať už doma, nebo už v práci, či za volantem, posloucháte náš ranní proud pohodové muziky a za 8 minut bude 8 hodin. Nezapomeňte, že dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host a tentokrát bude hostem Alex Minářové ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba. Dozvíte se například i to, v čem je unikátní výstava, kterou organizace umístila v Ostravě na Masarykově náměstí.
2: Tu výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946.
1: Celý rozhovor s Pavlou Gombou si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti a neb Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Lidé z Jindřichovic na Sokolovsku se můžou vyjádřit k projektu nového kamenolomu. CHEP plánuje úpravy zimního stadionu, práce rozdělí na etapy. Řemeslníci z 48 profesí by měli mít možnost dobrovolně složit mistrovskou zkoušku. Dnes čekejte zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. V Jindřichovicích na Sokolovsku pokračuje příprava otevření nového kamenolomu. V současné době je dokončený první posudek vlivu stavby na životní prostředí. Lidé se k dokumentu můžou vyjádřit na odboru životního prostředí krajského úřadu v Karlových Varech do pátku 15. května. Uvést by měli své výhrady k plánovanému záměru. Uvedl to zástupce investora mluvčí společnosti České štěrkopísky Petr Dušek na prvním setkání s obyvateli obce.
5: Co se týče těch největších strašáků, to znamená hluk, doprava, seismika, tak přenosu informací došlo a zároveň seznámili jsme vlastně lidi s tím povolovacím procesem. Takže oni teď velmi dobře vědí, kam mají posílat své stížnosti, jak se k tomu mají vyjádřit, ale možná se necítí tak bezmocní.
4: Investor by chtěl otevřít nové dolovací území v blízkosti Jindřichovic do 6 let. Zimní stadion v Chebu čekají rozsáhlé úpravy. Ty budou stát asi 600 milionů korun. Město proto práce rozdělí do několika etap. Ta první by mohla začít už příští rok. Prioritou bude ale odvodnění zimního stadionu. V místě dlouhodobě působí spodní voda z pivovaru, který stál nedaleko. Cílem je vodu zachytit a následně využívat pro závlahu ve sportovním areálu Lokomotiva. Pokračuje místostarosta Pavel Pagáč z Volby pro kraj.
6: Součástí tohoto projektu je jednak sjednocení zimního hospodářství mezi malou a velkou ledovou plochou, rekonstrukce malé ledové plochy, která už také dožívá, provoz za těch 20 let, kdy stávající zimní stadion funguje, zjišťuje, že zde chybí tréninkové rozcvičovny a využití pro různá soustředění jako ubytovací prostory.
4: Vláda dnes projedná návrh zákona o zavedení mistrovské zkoušky. Složit by mohli řemeslníci, kteří mají vzdělání v oboru a aspoň 3letou praxi. Zároveň by ale měla být dobrovolná. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš zavedení zkoušky vítá. Podle něj dobře fungovala už v minulém století v Československu a pomůže řemeslníkům profesně se rozvíjet.
7: Je to do jisté míry i ochrana spotřebitele, kdy prostě ví, že pokud si vybere mistra toho svého řemesla, tak je tam nějaká garance nejvyšší kvality práce. Je tam zvýšení prestiže řemeslné práce, protože pořád ještě řemesla jsou vnímána jako něco méně než nějaká střední škola nebo vysoká škola.
4: Mistrovskou zkouškou by měl mít možnost absolvovat řemeslníci z 48 profesí, mimo jiné třeba pokrývači, truhláři, ale taky keramici, krejčí nebo kadeřníci. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Agentura AFP už předtím napsala, že Trump nejspíš v Pekingu bude tlačit na čínského prezidenta Xi Jinpinga ohledně čínské podpory Íránu. Jde o první cestu amerického prezidenta do Číny od roku 2017. Sport. Kajakář Josef Dostál skončil na světovém poháru v Segedu třetí v závodu na 500 metrů. Senzační bronz přidal do sbírky české výpravy v Maďarsku 18-letý kanoista Robin Hirsch na 5-kilometrové distanci.
0: Počasí.
4: Dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky ustávat, večer naopak bude srážek přibývat. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 10 až 13. Vane mírný jihozápadní až západní vítr, odpoledne a k večeru i s nárazy kolem 55 km za hodinu, hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré, aby ho zátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Situace na silnicích v regionu je v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Víte, kde u nás najdete vodní tunel? No tak dozvíte se to z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A bude to hned po písničkách od Richarda Millera a Věry Martinové, tedy po písničkách Co nestárnou. A aby toho nebylo málo, tak taky přidáme pašerácké historky z česko-německé hranice. Právě ty totiž přibližuje zajímavý komiks výtvarníka Dalibora Nesnídala. A kde si je zájemci mohou přečíst, tak to vám prozradíme už za několik minut. Tak nás poslouchejte dál. Hezké ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

karton na dvorek a taký porcelán.

0: Sí.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písnička.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Česko-Krumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Pěkné ráno, přejeme v naší společnosti, je 9:15 a o počasí si teď budu telefonicky povídat s meteoroložkou Janou Adamovskou z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí na začátek nového týdne?
2: Tak dneska bude přes naše území postupovat studená fronta a ráno a dopoledne bude bez srážek, předpoledne už se může objevit nějaká ta přeháňka a kolem poledne a odpoledne budou přibývat přeháňky, postupně budou na celém území a může i zabouřit. Později večer pak srážky od západu ustanou a maxima dneska očekáváme do 17 stupňů, na horách do 13 a bude nám foukat mírnýho západní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude poměrně větrno a v nějaké intenzivnější přehánce nebo v bouřce by ten vítr i zesílil.
1: Tak a na co se můžeme připravit zítra? Bude taky zamračeno?
2: No, hlavně se nám ochladí, za tou studenou frontou k nám pronikne studený vzduch od severozápadu a v noci budou teploty klesat až k 1 stupni a na horách může i slabě sněžit. Ten den bude chladný, maxima očekáváme do 10 stupňů, na horách do 4 a pocitovou teplotu bude snižovat i čerstvý západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu a k večeru ten vítr zeslábne. A co se týče počasí, tak oblačnost bude proměnlivá, po ránu i zmenšená, těch srážek bude ráno a dopoledne málo. Objeví se hlavně na horách a odpoledne pak zase budou na většině území. Hranice sněžení, ta bude po ránu v polohách nad 600 metrů, během dne nad 800 metrů. Zem je teplá, takže ten sníh bude odtávat, ale v nejvyšších polohách Krušných hor může postupně zůstat ležet i pár centimetrů. A později večer pak budou přehánky ustávat a postupně se nám vyjasní.
1: Za předpověď počasí děkuji meteoroložce Janě Adamovské. Příjemný den přeji, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Deváté.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: 5 lidí se včera kolem 7 hodiny večer zranilo u tříseker na Chebsku při nehodě dodávky. Řidič auta z dosud neznámých příčin narazil do stromu. Jak uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková, došlo ke zranění 5 lidí. 2 osoby byly letecky transportovány do nemocnice. Přesnou příčinu a okolnosti dopravní nehody policie vyšetřuje. V Chodově na Sokolovsku zřejmě změní podmínky pro získání nových zahrádek ve Vančurově ulici. Zatím byl možný jen prodej. Nově by si lidé mohli pozemek pronajmout. V tuto chvíli je k dispozici 45 parcel. V Krušných horách vzniká stříbrná stezka. Představí 22 hornických památek na české i německé straně hor. Cílem projektu je do jara příštího roku vytvořit 5 přeshraničních tematických tras, které propojí památky hornického regionu Erzgebirge Krušnohoří, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Investigativní tým Radiožurnálu zjistil podrobnosti k případu obviněného pražského léčitele Alana Jarkovského. Z policejních dokumentů vyplývá, že měl znásilnit 4 ženy, některé z nich opakovaně. Další 3 klientky měl sexuálně napadnout. Jarkovského kriminalisté zadrželi loni v listopadu a stíhají ho vazebně. Polsko dnes požádá o vydání svého ex-ministra spravedlnosti ze Spojených států. Zbigniew Ziobro je ve vlasti stíhaný mimo jiné za korupci. Poslední měsíce se skrýval v Maďarsku, teď ale uprchl do Spojených států. Fotbalisté Barcelony získali svůj 29. titul ve španělské lize. Po výhře 2-0 nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů. A dnes čekejte zataženou místy přehánky a teploty do 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 181 mezi Sokolovem a Královským Poříčím je z důvodu opravy povrchu vozovky zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Písničky od Václava Neckáře a Michala Prokopa jsou před námi, ale nejprve pojďme popřát k dnešnímu svátku Svatavám. Ženské křestní jméno Svatava má slovanský původ, vyvinulo se ze staroslovanského slova svet s významem silný, velký, takže jako silná, velká nebo mocná se také překládá jméno Svatava. Ovšem v novodobém výkladu jméno znamená také svatá nebo respektive svatá řeka. Odvozuje se totiž od přídavného jména svatý a slova ava, čili řeka či voda. Tak tedy přejeme jen to nejlepší, je 8:30 a za chvíli už budeme soutěžit, tak zůstaňte s námi.

0: Karlův most jsme svedli spolu s českým zpěvákem, hudebním skladatelem a moderátorem Michalem Prokopem. A v dnešní soutěži vás pozveme s vašimi dětmi anebo vnoučaty na dětské představení Kouzelná školka uzamčená na fanfáru. Představení pro děti se uskuteční tuto neděli v Mariánských Lázních a my pro vás máme dvě vstupenky, takže pokud ještě nemáte na neděli žádné plány, vytočte naše telefonní číslo do soutěže 221 55 37 37. Školkové hity jako Ahoj, Nazdar, Hello, Stonožka, Piráti školkoví, Eniky Beniky anebo Výlet autem. Tak a k tomu ještě navíc Skřítek František z fanfárie a jeho parťačka Lucka. Tak to všechno najdete v představení se spoustou zábavy, písniček a dobré nálady s názvem Kouzelná školka uzamčená na fanfáru, která je na programu Městského divadla Mariánské Lázně v neděli 17. května od 15. hodin. A my právě na toto představení pro děti, rodiče i prarodiče nabízíme teď dvě vstupenky. Vyhrát je můžete na telefonním čísle 221 55 37 37. Ve vysílání první soutěžící, kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Růžena z Mariánských Lázní.
0: Zdravím vás do Mariánských Lázní. Tak paní Růženo, soutěžíme o dvě vstupenky na dětské divadelní představení Kouzelná školka, plné školkových hitů, zábavy a smíchu. Takže soutěžní otázka bude pohádková. Jak jste na tom s pohádkami? Máte je ráda?
1: No, na pohádky se dívám pořád. Když už jsem ve starším věku.
0: Dobře, tak já věřím, že si vzpomenete, jaká je správná odpověď na soutěžní otázku? Ptám se, jak se jmenuje pes z večerníčku Mach a Šebestová. Je to Jonáš, Jonatán nebo Rexík? Tak co říkáte?
1: Asi to Bčko.
0: Myslíte, že to je Jonatán? Paní Růženo? Myslím. Myslíte si to správně, je to tak? Ano.
1: No, to mám radost.
0: Je to správná odpověď, skutečně, jak všichni víme, Mach a Šebestová se dostávají do neobyčejných situací díky daru v podobě kouzelného utrženého sluchátka. To plní jejich přání a tím se dostávají na rozličná místa a do různých dobrodružných i komických situací. A právě v jejich dobrodružstvích je doprovází pes Jonatán. A také se setkávají s paní Kadrnoškovou, které pes patří a která bydlí ve stejném činžovním domě. Takže paní Růženo, s kým vyrazíte, koho vezmete sebou na kouzelnou školku?
1: Mám vnuka.
0: Máte vnuka, no tak si
1: malýho
0: to...
1: Malýho ještě, no, školáčka. No,
0: pěkně si to užijte, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vůbec největší hit tohoto britského zpěváka Jamese Blunta se usadil v dobrém ránu. Jsi nádherná, You're Beautiful.
1: Počasí.
0: Je 8:45 a 2 minuty a dnes bude pršet a ochladí se. Zpočátku ještě bude zataženo, srážky začnou ale částečně ustávat. Kolem poledne a odpoledne ale opět přibydou přehánky na většině území. Výjimečně se objeví i slabší bouřka a večer pak budou srážky ubývat, ale na hřebenech Krušných hor budou i přecházet do slabého sněžení. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 10 až 13 stupňů. Vane mírný jihozápadní až západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který odpoledne a k večeru pak zesílí s nárazy až kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

Před 9:00 jsme si připomněli jednu z písniček Ivety Bartošové a první dopolední zprávy se už blíží. Chystá je pro vás Matěj Štech a po nich pak otevře dopolední vysílání Michaela Vondráčková. Tak si užijte pondělí, jak se patří, a mějte se krásně, mějte se fajn. Loučí se Jitka Brošková.

0: otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Nejdek na Karlovarsku po téměř 30 letech změní systém vytápění města. Husovy sady v Sokolově ozdobí velké kovové sochy hmyzu. Pankrát, Servác a Bonifác přinesou do Česka ochlazení. Na horách může i sněžit. Dnes čekejte zataženo a teploty do 17 stupňů. Nové zprávy s Matějem Štechem. V Nejdku na Karlovarsku budou na přechodnou dobu vytápět mobilní plynové kotelny. Město chce v následujících letech změnit systém vytápění a teplo vyrábět přímo. Do stávajících výměníků ve městě pořídí nízkoemisní plynové kotelny. Než se ale podaří celý systém změnit, budou teplo dodávat mobilní plynové kotelny. Podle starosty Zdeňka Plase z hnutí ANO nahradí teplo, které do města proudí téměř 9 kilometrů dlouhým parovodem z teplárny Vřesová.
2: Vzhledem k aktuálním cenám, tak město Nejdek společně s firmou ČEZ Teplárenská mají ambici vyrábět tu páru z toho plynu v mobilních plynových kotelnách levnějším způsobem. Chceme ušetřit jak na vstupních cenách, tak i na ztrátách, který ale ten přivaděč v tuto chvíli bohužel umožňuje.
1: Parovod z Vřesové do Nejdku byl postavený v roce 1997 za 350 milionů korun a většinu zaplatil evropský program FARE. Město Sokolov začne hledat uměleckého kováře, který vytvoří sérii menších soch do husových sadů. Umělecká díla mají představovat hmyz, který se na ploše parku vyskytuje. Vedení radnice už má k dispozici předběžný rozpočet. Za novou výzdobu parkové části města zaplatí kolem 80 tisíc korun. Projekt by měl navázat na letošní velkou obnovu zeleně právě v husových sadech, říká Lenka Benešová z odboru rozvoje města.
3: V husových sadech plánujeme nové objekty, kovové objekty, mělo být o různé sochy toho hmyzu, který žije v parku, takže by tam měly být mravenci, včelky, motýly, ale není to součástí té zakázky, kde se bude obnovovat cestní síť, tam bude jiný dodavatel, pravděpodobně nějaký kovář, umělec, který umí tyhle ty sošky dělat.
1: V Česku dnes bude na většině území pršet. Místy se mohou objevit i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni Celsia. Na zítřek pak připadá první den takzvaných ledových mužů a výrazně se ochladí. Na horách může dokonce sněžit. V noci na středu můžou teploty klesnout pod nulu. Ke konci týdne se ale oteplí. Denní teploty se budou držet mezi 15 a 19 stupni. V noci už by mrznout nemělo. Rusko a Bělorusko propustili 3 polské a 2 moldavské vězně. Na síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Propuštění podle něj zprostředkovali Spojené státy. Trump taky poděkoval běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi za jeho spolupráci a přátelství. Lukašenko, který je blízkým spojencem Moskvy, v posledních 2 letech propustil stovky vězňů. Washington na oplátku začal rušit sankce proti Minsku.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž je mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Olej na vozovce je hlášený v ulici pod Panoramou v Mariánských Lázních poblíž parkoviště.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V 9 hodin a 4 minuty to už je čas, kdy se na rádiu vašeho kraje rozjíždí pondělní dopolední vysílání. plzeňských zajímavostech se dnes před 11:30 zaměříme na drážní hasiče v Plzni. Ale už za chvilku vám povíme, co všechno vlastně mají na starost. O partizánech, škole a také běhání bude vyprávět Bolek Polívka a podíváme se třeba také do Rokycanské nemocnice, která se letos opět připojuje k preventivní akci Světový den hygieny rukou. Tak na hygienu pozor, jinak ale přejeme klidné a pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Tak schválně. Víte, co je úkolem drážních hasičů? Je to hlavně zajistit bezpečnost železniční dopravy a odstranit následky nehod, požárů a dalších mimořádných událostí na železnici. Proto jsou také speciálně vycvičeni. Jako každá jednotka požární ochrany v republice jsou i drážní hasiči základní složkou integrovaného záchranného systému.
1: Navíc jednotky hasičského záchranného sboru správy železnic mají uzavřenou smlouvu na generální úrovni s hasičským záchranným sborem České republiky. Na vyžádání jsme připraveni, stejně tak jako kterákoliv jiná jednotka v republice, pomoct a poskytnout veškeré naše služby, techniku a veškeré nasazení.
2: Vysvětluje velitel drážních hasičů v Plzni Robert Kučera. Kolikrát měsíčně nebo ročně zasahujete u nehod, u požárů a dalších událostí?
1: Statisticky se jedná každoročně za naši jednotku v Plzni průměrně o 500 až 600 mimořádných událostí.
2: Nejčastěji tedy na železnici.
1: Ano, nejčastěji na železnici. Naše plzeňská jednotka má víceméně 98% zásahů přímo na železnici.
2: A kolik vás na to tady v Plzni je?
1: Tak celkem zde slouží 3 směny a každá směna má 17 hasičů ve výjezdu, takže každý den nastupuje službu 17 hasičů.
2: A jak daleko odtud z Plzně vyjíždíte k zásahům? Jaký region máte na starosti?
1: Tady stojíme u mapy, kde je znázorněn náš akční rádius. To modře orámované, to je vyšetřovací obvod oblastního ředitelství Plzeň, to znamená, že v součinnosti s vyšetřovateli železničních nehod můžeme v tomto území být nasazeni. Pro posluchače, kteří nevidí tu mapu, je to celé Chebsko, Plzeňsko a část Budějovicka. Červeně orámovaný je akční rádius, víceméně jako zásahový obvod, kam vyjíždíme ke všem mimořádným událostem, které se na železnici stanou v prvním stupni poplachu, a to je celé Plzeňsko, okresy Plzeň sever, Tachov, Rokycany, Domažlice, Klatovy a část Jihočeského kraje, Středočeského kraje a Ústeckého kraje. Ale samozřejmě všechny jednotky hasičského záchranného sboru správy železnic mají celostátní působnost, to znamená, že v rámci speciálních odřadů můžeme být nasazeni po celé České republice, jako tomu bylo v minulosti. Ku příkladu u železniční nehody s požárem v Hustopečích nad Bečvou nebo při katastrofálních povodních, které před 2 lety postihly Moravskoslezský kraj.
2: Drážní hasiče jsou platnou složkou integrovaného záchranného systému. Setkat se s nimi můžete po celé České republice. Z Plzně Soňa Weitzmachrová, Český rozhlas.
0: A ještě dodejme, že drážní hasiči v Plzni jsou výjimeční tím, že disponují jednotkou pro zásahy v Ejbovickém tunelu, tedy nejdelším železničním tunelu v České republice. O ní se dozvíte v plzeňských zajímavostech dnes před 11:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: O partyzánech, škole a také o běhání teď je bude vyprávět Bolek Polívka.
2: Já říkám, že když jsem byl malý, tak už v Peřince jsem dělal partyzánů návnadu. Že mě položili do sněhu a naučili mě jediné slovo. Že Peřince, prostě jako kdyby našel Vladimírka, teď jsem do Peřinky do sněhu a naučil mě jediné slovo. Hilfe, hilfe. Němci se seběhli, naši je postříleli a... A ty potíže moje, kdo mě honil, proč mě honili? No to bylo, protože ta naše základní škola na náměstí ve Vizovicích, to byla základní škola, jo. Pak střední škola byla nová, nově postavená tam na kopci. No. No a tam prostě byla naše škola a ještě tam byla pomocná škola. Dneska se to říká, že to je pro dyslektiky. Tady těhle pomocňáci, my jsme říkali pomocňáci, jako děti jsou dost krutý, ale oni měli svoje křídla a vlastně jsme se víceméně nepotkávali. A nějakým způsobem ti pomocňáci si mě vyhlídli. Já jsem vyšel prostě z vrat, byly jaký velký vrata, já jsem vyšel, otevřel jsem ty vrata, tam ti pomocňáci 3 až 4 prostě čekají. Jo. A když jsem vyšel, tak se ke mně začali blížit. Já jsem pomalu postupoval, pak jsem začal utíkat. Po mě honí, já jsem musel chodit ze školy, to je strašný, proto mám takovou kondičku, protože jsem musel strašně a oklikama a ti pomocňáci mě honili, až jsem přišel domů a zabouk jsem dveře a oni tak na těch dveřích zůstali. Stali tam, vysedli ty dveří, tak se to dneska nepovedlo, tak zítra. Takhle mě honili třeba 14 dní. Pak si vybrali třeba Tomka Kolinka. A tak zase honili jeho, pak honili třeba nás oba dohromady. Měli hrozný potíže s pomocňákama.
3: Chytili někoho? Vás nakonec?
2: Většinou je to, já nemyslím, buď to bylo jenom taková ta honička pro tu radost toho pronásledování, buď tady tohle, anebo prostě jsme opravdu utíkali rychle. Že oni se střídali, ty pomocňáci, já jsem musel utíkat, že jo, a oni byli se střídali a já jsem už tím pánem, že jsem utíkal třeba 14 dní, tak jsem se naučil utíkat rychle než ti pomocňáci. A taky oni byli přece jenom intelektuálně nesmělí, takže při ty honičce si zavazeli navzájem.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A teď už pro vás máme několik tipů pro dnešní den. V rámci projektu Divadlo v kyně můžete v Měšťanské besedě v Plzni vidět legendární inscenaci brněnského divadla Husa na provázku. Hudební drama o lásce, vášni a zradě, balada pro banditu začíná v 7:30 večer. Plzeňské divadlo Pluto uvádí v 19 hodin pořad Hašler Kyjády aneb Hašler v kabaretu. 30 nejkrásnějších písní Karla Hašlera v dobových scénkách staropražských kabaretů. V katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni se koná varhaní koncert Christofa Schönfeldera ze Švýcarska. Na 19. hodinu si připravil skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Johanna Sebastiana Bacha a dalších skladatelů. Povídání spisovatelky, scenáristky, nakladatelky a herečky Markéty Harasimové na téma Uteč své depresi začíná dnes v 17 hodin v městské knihovně Ostrov. A ještě poslední tip. Básničky pro radost, zamyšlení i potěchu duše si mohou zájemci přečíst, a to na neobvyklé výstavě v Karlovarské krajské knihovně. Autorem veršů je Petr Pavelka.

0: To byl Pavol Habera v našem dopoledním vysílání a teď zamíříme do Rokycan. Rokycanská nemocnice se totiž připojila k preventivní akci nazvané Světový den hygieny rukou. Zdravotníci dnes ve vestibulu nemocnice ukazují lidem, jak si správně ruce mít a dezinfikovat. Na místě je i naše reportérka Julie Suchá. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jaký je mezi lidmi zájem o informace k hygieně rukou?
1: Hlavní sestra nemocnice Martina Černá mi řekla, že zájem lidí o hygienu rukou se po covidu obecně dost zhoršil. A to proto, že nemají vztah k dezinfekci, někteří mají i odpor k dezinfekci, kvůli těm restrikcím, co bývávaly, a taky kvůli tlaku na dodržování hygieny a nošení roušek. I tady u stánku se zastavují hlavně zdravotníci a zaměstnanci nemocnice, kteří k hygieně mají vztah a občas se ale zastaví i pacienti, kteří kolem prochází. Všichni si tu zkouší takový speciální přístroj, který vám nasnímá ruce a ukáže, jestli jste si správně rozetřili všude dezinfekci.
0: Dozvěděla se tady, nebo možná spíše připomněla, jak by si lidé měli správně ruce mít?
1: Tak podle sestry stačí vlažná voda s mýdlem a mytí by se mělo provádět 20 až 30 vteřin a mělo by se dbát na důkladné umytí mezi prstí, tedy třít dlaně se zaklesnutými prsty. Ruce by si lidé měli mít vždycky po příchodu domů, po použití toalety nebo třeba před jídlem. V některých případech je taky vhodná dezinfekce, ta by se měla používat třeba po návštěvě lékaře, při kontaktu s někým nemocným, anebo i po nákupu, protože bakterie a viry jsou i na držadlech nákupních košíků nebo na klikách a podobně.
0: Ještě pojďme připomenout to základní, proč je vůbec důležité dodržovat správné postupy při mytí.
1: Důležité je to hlavně proto, že se špinavými rukami můžou přenést různé virové infekce, jako třeba covid, chřipka nebo i hepatitida typu A, což je vůbec nemoc, která se nazývá nemoc špinavých rukou.
0: Nám se do vysílání přihlásila Julie Suchá, tak ještě dezinfekci a měj se krásně. Naslyšenou, děkujeme.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 11. května, svátek má Svatava, to znamená svatá řeka. Máme jich tu slušné povodí, přes 4000. Tak všechno nejlepší, vám všem ostatním pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes je tady kalendárium s pořadovým číslem 5000. Poprvé se vysílalo 3. září 2012 a od té doby nebyl jediný den bez něj. První české divadlo bylo otevřeno v Praze na Koňském trhu dnešním Václaváku přesně před 240 lety, v roce 1786. Jelikož bylo dřevěné, dostalo jméno Bouda. Kvůli finančním potížím byla budova za 3 roky uzavřena a stržena. První ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro začal v Praze přesně před 80 lety, v roce 1946. Přesně před 45 lety zemřel král reggae, Jamajčan Bob Marley. Osudným se mu stalo rastafariánství. O 3 roky dříve se zranil při fotbale. Lékaři u něj našli rakovinné bujení, operovatelné. Ale Marley operaci odmítl a jeho poslední slova synovi Ziggymu: za peníze život nekoupíš. Jeden z nejslavnějších světových muzikálů měl premiéru také před 45 lety v roce 1981. V Londýně se poprvé hrálo dílo Andrew Lloyd Webbera Cats, neboli kočky. A Grizabella poprvé zapila slavnou Memory. Kulatých 60 má dneska bubeník německé kapely Rammstein Christoph Schneider a 40 má bývalá barcelonská osmička Spielmacher fotbalista Andrés Iniesta. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kulturní středisko v Chodově na Sokolovsku upravilo zázemí pro účinkující. Za opravu mateřské školy v Moravské ulici zaplatí až přes 17 milionů korun. Rekonstrukce americké třídy v Plzni ode dneška omezí dopravu ve městě. Dnes bude zataženo a teploty do 17 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. V Chodově na Sokolovsku pokračuje modernizace kulturního a společenského střediska. V minulosti se upravoval kinosál, pokladny nebo předsálí. Letos pak zázemí pro účinkující. Pokračuje jednatel střediska Jiří Zpěváček.
2: Proběhla úprava šaten a všech těch zadních prostor, kde přichází umělci a vystupující na jednotlivé akce, tak aby jsme jim dopřáli určitý komfort a měli vybavení káva, voda, čaj, tak aby jsme měli pro ně i kuchyňku, tyhle věci, aby jsme nemuseli přenášet přes společenský sál nebo přes předsálí kinosálu.
0: Za práci zaplatilo středisko asi 100 000 korun. Až začne v létě rekonstrukce jednoho z objektů mateřské školy v Moravské ulici. Za práce radnice zaplatí přes 17 milionů korun. Oprava se týká například výměny elektroinstalace sociálních zařízení vytápění, ale taky například dveří. Jak říká místostarosta Pavel Matala z Hnutí za Aš, upravené budou vnitřní části budovy.
3: Zvenku v minulosti už ta školka byla zateplená, byly vyměněny okna, takže zvenku vlastně nějaká práce a energeticky úsporné kroky byly vykonány, ale teď se soustředíme na ty interiéry.
0: Kvůli rekonstrukci je od rána uzavřená střední část americké třídy v centru Plzně. Omezení se dotýká veškeré dopravy, včetně hromadné. 11 denních a 9 nočních trolejbusových a autobusových linek bude následující 3 měsíce jezdit po objížďkách přes Kopeckého a Smetanovy sady anebo přes křižovatku na Belánce. Americká třída se změní na městský bulvár s užšími vozovkami a širšími chodníky a maximální povolenou 20-kilometrovou rychlostí. Přibudou i stromy a lavičky. Práce potrvají do 10. srpna. Na Slovensku začíná hlavní líčení v jednom z nejsledovanějších případů korupce. Soud v Banské Bystrici otevře takzvanou kauzu Očistec. Ta se týká údajného zneužívání policie ve prospěch politiků a vlivných podnikatelů za předchozích vlád strany Směr. Mezi obžalovanými je i současný místopředseda slovenského parlamentu Tibor Gašpar.
4: Případ se týká období mezi lety 2012 až 2018, kdy měla podle obžaloby uvnitř policie fungovat organizovaná skupina. Ta měla ovlivňovat vyšetřování a zneužívat policejní složky ve prospěch vybraných lidí. Za hlavní postavy případu označuje obžaloba nitranského podnikatele Norberta Bödera a bývalého policejního prezidenta Tibora Gašpara. Ten je dnes vysoce postaveným členem strany Směr premiéra Roberta Fica. Celkem čelí obžalobě 10 lidí, kterým hrozí vězení mimo jiné za korupci nebo zneužití pravomocí. Většina už dřív vinu odmítla. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Olej na komunikaci máme hlášený v ulici Pod Panoramou v Mariánských Lázních poblíž parkoviště.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také po 10. hodině je s vámi rádio vašeho kraje. Právě dnes začíná takzvaný týden rané péče. A my se mu budeme věnovat i s našimi dnešními hosty, a to už za chvilku. Teď Valdemar Matuška i nadále přejeme pohodové dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Jak už jsme řekli, právě dnes začíná takzvaný týden rané péče, kterému se teď budeme věnovat i s našimi dnešními hosty. Pozvání přijala Marie Prchalová z organizace Raná péče KUK. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Chtěla jsem říct KUK. KUK na vás. A také Lada Stupková, tedy jedna z maminek, která služby rané péče využívá.
2: Dobrý den.
0: Co přesně si prosím pod akcí nebo možná projektem týden rané péče představit?
1: Týden rané péče je vlastně osvětová kampaň celorepubliková. Letos už běží 19. ročník, jímž hlavním cílem je dostat vlastně do široké veřejnosti informaci o tom, co je vlastně raná péče. Tenhle rok je zaměřený na preventivní význam rané péče s tím, že čím dřív se vlastně k rodině raná péče dostane, tak tím dřív můžeme pomoci podpořit, nastartovat vývoj dítěte.
0: Teď se nabízí otázka, pro koho vlastně tento týden je určený, je to jen pro odborníky nebo pro širokou veřejnost? Pro koho vlastně?
1: Vlastně akce, které se pořádají v týdnu rané péče, jsou i pro laickou veřejnost, že vlastně rodiče můžou nahlídnout takzvaně pod pokličku ty služby, ale jsou tam i akce pro odborníky, odbornou veřejnost nebo další služby, které se zabývají podporou rodin s dětmi s nějakým zdravotním omezením nebo postižením.
0: Používáme tady slovo raná péče, možná ještě u toho se pojďme zastavit, co přesně a konkrétně si u tohoto slova představit.
1: Raná péče je preventivní sociální služba, která je poskytovaná rodinám s dětmi s nějakým zdravotním postižením. Cílové skupiny rané péče jsou různé. Je to ze zákona poskytovaná služba od narození do 7 let a zpravidla bývá terénní, to znamená, že služba dojíždí k rodinám domů a je poskytovaná zdarma.
0: Já se teď obrátím na maminku Ladu Stupkovou. Vzpomínáte si, kdy poprvé jste se tedy s tímto pojmem raná péče setkala a jaký je tedy, pokud se mohu zeptat, váš osobní příběh?
3: Tak poprvé jsem se s tím setkala vlastně díky nemocnici, kde byl náš syn hospitalizovaný a my jsme vlastně chtěli, aby nám ho propustili domů, tak nám poradili, vlastně domluvili, dali nám kontakt takhle na ranou péči KUK, protože syn má i oční vadu, od toho je vlastně to KUK, že se specializují i na zrak, vlastně i na kombinovaný postižení.
0: A kolik je synovi let?
3: Synovi budou 2 roky za měsíc a syn se narodil s mikrodelecí na 5. chromozomu, kdy vlastně se mu ztratilo několik genů a to tělo neví, jak má fungovat. Takže má vlastně pek do žaludku, to je sonda na krmení, pak má tracheostomii, je připojen na umělý plicní ventilaci. A jak jsem říkala, tak i vlastně ten zrak je trošku postižený.
0: Vzpomenete si, co pro vás v té chvíli, když se Jiřík se jmenuje, Jiříka zdravíme, narodil, co pro vás bylo nejtěžší?
3: No, asi to, že vlastně nikdo nevěděl, co mu je. Že vlastně diagnostika trvala asi nějakých 8 měsíců, jo, než jsme se vlastně dozvěděli genetické výsledky, co mu vlastně je. A tím, že tady v Česku to nemá nikdo, tak vlastně ani lékaři nám nebyli pořádně schopni jako vysvětlit, jako co prostě bude dál, no, jestli přežije, nepřežije, jak na tom vlastně bude v dospělosti, prostě nikdo nevěděl. No.
0: A pak jste tedy našli služby rané péče KUK, změnilo se u vás, myslím osobně jako u maminky, něco?
3: Určitě hodně, protože vlastně je to takový jako, jak poradenství, koho můžete skontaktovat, jaký jako odborný lékaře, jo, co se týče taky fyzioterapie, ergoterapie, vlastně všechny jako informace nám zjistili, předali, že jsme to nemuseli my složitě dohledávat.
0: Čili vám to ulehčilo?
3: Ano, hodně ulehčilo, ale i po psychický jako stránce, i ten jako kontakt je fajn.
0: To si říkám, že asi takové to, že nejsem na to sám
3: ano,
0: sama, že to je
3: tak,
0: asi
3: přesně
0: důležité.
3: Tak, jo.
0: Jak konkrétně vypadá práce pracovníku rané péče, paní Prchalová?
1: Tak vlastně my jsme poradkyně rané péči, tak se ta pozice jmenuje. Máme svoje rodiny, ke kterým pravidelně dojíždíme, protože aby jsme se znali, jsme už navázan, známe ten příběh, známe to dítě. Taková ten obecný rámec je vlastně právě to poradenství, kde my přijíždíme do rodin a předáváme informace, které rodiče potřebují, předáváme kontakty na odborníky, pracujeme i s tím dítětem, protože součástí je i, že chceme rozvinout ty schopnosti, možnosti dítěte po všech těch stránkách psychomotorického vývoje na úplný maximum, ale teďka právě už to začíná i být velká podpora, doufám si říct, psychická pro rodiče, kdy vlastně my sdílíme tu mnohdy náročnou nebo novou situaci, ve které se rodina potřebuje zorientovat, potřebuje se tam ukotvit. My máme čas, my tam přijedeme a strávíme tam s rodinou 2 hodiny a klidně to můžeme všechno probrat, prodiskutovat, snažit se najít odpovědi na otázky, které je třeba trápí.
0: Jak třeba konkrétně vaše pomoc nebo služby mohou vypadat, tak na to se zeptám zase po písničce.

0: O týdnu rané péče si povídáme v dnešním dopoledním vysílání. Našimi hosty jsou Marie Prchalová z organizace Raná péče KUK a také Lada Stupková, jedna z maminek, která služby rané péče využívá. Já jsem před písničkou slíbila, že se musím zeptat, s čím tak v rodinách pomáháte konkrétně nejčastěji?
1: Tak pokud se soustředíme na práci s tím dítětem, tak jak už jsem říkala, snažíme se ho rozvinout ve všech stránkách psychomotorického vývoje na maximum. A naše cílová skupina zahrnuje i děti, nebo především děti s nějakým zrakovým omezením, postižením, anebo vlastně dá se říct, že všechny děti, které mají nějaký neurologický problém, většinou potřebují podpořit i to zrakové vnímání. Takže naše práce v rodinách je, že přivážíme pomůcky, buď speciální, nebo jsou to i běžné hračky, které vlastně rodině zapůjčíme a učíme je s tím pracovat. Stimulujeme zrak, takže pokud na doporučení lékaře nebo zrakových terapeutů víme, že prostě potřebujeme podpořit zrak v nějakých zrakových dovednostech, tak vlastně s tím dítětem pracujeme, ale protože dítě je prostě celý člověk, tak samozřejmě musíme pracovat i na jemné motorice, hrubé motorice, takže vlastně tak jako rozvíjíme opravdu to dítě po všech stránkách.
0: My jsme tady před chvilkou krátce slyšeli příběh Jiříka, který teď jsem se rozvěděla během písničky, má ještě parťáka doma, brášku staršího, je to tak? Tak taky zdravíme, kdyby nás teď třeba poslouchali. Můžeme ještě se zmínit třeba o nějaké další konkrétní rodině, které jste věnovali vaše služby, a je to třeba nějaká rodina, na kterou pořád myslíte?
1: Tak ono těch rodin, tím, že vlastně procházíte část jejich životního příběhu, je spoustu. Mně teďka napadají takový pozitivní příběhy, protože do naší cílové skupiny spadají i děti předčasně narozené. A tady v Plzeňské fakultní nemocnici na neonatologii dokážu opravdu se postarat už o velmi malinký nezralé novorozence, třeba od 24. týdnu těhotenství, kdy samozřejmě ta prognóza je velmi nejistá, ale potkáváme v naší práci i zázraky, které prostě dítě během třeba prvních let života opravdu tady ten náročný start dožene a nemá žádné zdravotní obtíže. Takže to je potom hezký sledovat, že opravdu to nastartování toho vývoje vedlo k tomu, že prostě to dítě třeba v budoucnu bude úplně v pořádku bez zdravotních komplikací.
0: Třeba nás teď někdo poslouchá, říká si, to bych se možná mohl obrátit na KUK. Může se obrátit úplně každý? A jak to má udělat?
1: Může se obrátit úplně každý rodič, který má pocit, že by služby rané péče potřeboval. Může se na nás obrátit nejčastěji telefonicky, ale není problém ani mailem, já nevím, zprávou přes Messenger, co je každému příjemné. Rané péče mají jednotlivé cílové skupiny. My jako Raná péče KUK máme vlastně děti se zrakovým a kombinovaným postižením, ty předčasně narozené děti s nějakým ohroženým vývojem, což můžou být třeba děti, které měly náročný porod a jsou tam nějaké obtíže nebo opoždění v psychomotorickém vývoji. Ale může vlastně zavolat kdokoliv. My, pokud zrovna

0: hele, Jiřík vlastně docela i jako vidí, hele, on vlastně i slyší, že začal reagovat vlastně na ty podněty díky té rané péči.
1: Bylo pro vás nějak těžké zorientovat se v tom systému pomoci?
0: Nemyslím si.
1: Čili doporučuje.
0: Jo, jo, určitě, určitě. Samozřejmě, jako nebát se prostě kontaktovat tu ranou péči. Já jsem jako k tomu byla z začátku skeptická, zase tak jsem si říkala, ježíš, zase prostě nějaký nový lidi a je to opravdu potřeba a tohle to a jsem strašně ráda, že opravdu jako jsme jako do týraný péče šli, nebo šli, že jsme se teda zkontaktovali. A
2: že jsme přišli.
0: Ano.
1: Jste na sebe kukli a už jste
0: tam
1: zůstali.
0: Jo, jo, určitě, protože je to fakt jako super. Jo.
1: Jak často jste v kontaktu?
0: Zhruba jednou, dvakrát do měsíce. Jo, bylo to jako jednou do měsíce, jednou měsíčně a teďko vlastně po tom roce, tak už budeme se naštěvovat jednou za měsíc, za dva měsíce.
1: Teď mě napadá, obrátím se na paní Prcholovou, když pak ty dětičky odrostou, vy jste říkala do 7 let,
2: do 7 let,
1: se staráte, máte třeba možnost sledovat je i dál? Nebo se rozloučíte, zamáváte si?
2: Tak my vždycky rodinám říkáme, protože sice raná péči ze zákona je do 7 let, ale někde končíme dřív, protože prostě naše služba už není potřeba a naším cílem je, aby nás nebylo potřeba, takže někde končíme dřív. Vždycky ale rodinám dáváme tu možnost, že můžou zavolat, kdyby měli jakoukoliv otázku. Mají samozřejmě možnost se na nás obrátit jakoukoliv formu, pak děláme ještě letní setkání, kam zveme nejen současné klientské rodiny, ale i bývalé klientské rodiny a vždycky jsme rádi, když se nám někdo jako ozve a dá nám vidět, jak ten jejich příběh pokračuje.

0: hrát.
1: Ještě chvilku budou našimi dnešními dopoledními hosty Marie Prchalová z organizace Raná péče KUK a také Lada Stupková. Povídáme si o týdnu rané péče, který tedy dnes začíná. A pojďme tady už konkrétně říci, co přesně konkrétně se chystá, paní Prchalová.
2: Takže týden rané péče, jak už jsem říkala, je vlastně celorepublikové, takže v každém kraji probíhají nějaké akce. Co pořádáme v rámci týdne rané péče my jako Raná péče KUK? Tak dneska jsme tady, to je
1: ano,
2: takový
1: to
2: už
1: je
2: tradiční. Ano, to už je takové tradiční, že každý rok dostaneme prostor, aby jsme tady připomněli tu ranou péči. Pak vlastně se chystá i akce pro odbornou veřejnost, odborné setkání pracovníků, podpůrného systému pro rodiny s dětmi a se speciálními potřebami. Dnes probíhá v Domažlicích, ve středu vlastně v Klatovech, kde se potkají vlastně i s naší kolegyní, která tam jede. Ve čtvrtek potom máme takovou horkou linku, KUK do KUKu, kdy vlastně mají všichni, kdo by se zajímali, můžou zavolat, zeptat se na cokoliv, je zajímá o rané péči, jakékoliv dotazy, tak vlastně během dopoledne od 8 do 14 hodin bude probíhat vlastně horká linka. A pak máme pro naše klientské a bývalé klientské rodiny v sobotu letní setkání, kdy vlastně nás v prostorách organizace nebo v přilehlé zahradě, kterou si půjčujeme, tak vlastně budeme mít taky neformální setkání, což hodně rodin oceňuje právě, že se potká s dalšíma rodinama, zazdílí si zkušenosti a je to takový fajn odpoledne.
1: Asi jsme neřekli, že působí nejen v Plzeňském, ale i Karlovarském kraji, to je důležité.
2: Přesně tak, jsme plně terénní a dojedeme opravdu celý Plzeňský i Karlovarský kraj.
1: Kdyby někdo chtěl si nastudovat informace o vás, tak máte webové stránky?
2: Ano, naše webové stránky jsou www.ranapechkuk.eu, máme i vlastně facebookové stránky.
1: Tak tam se všichni mohou podívat. Ještě se obrátím na Ladu Stupkovou, chystá se týden rané péče, budete ho nějak speciálně prožívat, chystáte se na nějakou akci? Nebo budete alespoň na ně myslet?
3: Budeme myslet, určitě budeme myslet.
1: Tak možná zopakujeme už to, co tady zaznělo několikrát, že vy osobně byste péči doporučila. Chcete určitě k tomu ještě něco dodat, co tady třeba ještě nezaznělo?
3: No, hlavně, abyste se prostě nebáli kontaktovat tu péči, protože opravdu to pomůže, hodně to pomůže.
1: Ještě nám povězte, co pěkného dne se budete dělat s Jiříkem?
3: Když zůstane sluníčko, no tak půjdeme na chatu, Jiřík se bude houpat, houpačce, počkáme na brášku, až skončí ve školce.
1: Tak Jiříka,
3: užívat
1: moc pozdravujeme a ještě nám povězte, kdy se uvidíte kromě studia, vy dvě?
2: My se uvidíme v červnu, ano, už. My jsme se viděli a teďka v červnu. Maminka teďka neví, já jsem mi to totiž přehazovala, to je moje studia, jo, jsme to posouvali, vede. Ne, ale uvidíme si takhle a my vlastně jsme v kontaktu mailem přes WhatsApp mezi těma konzultacema.
3: Jo, to je taky skvělý, no, že vlastně cokoliv prostě potřebuju, tak můžu napsat na WhatsApp, vlastně paní mi vyhledá informace, jo, že to není jako, že prostě někdo třeba nerad telefonuje, tak si může třeba jenom psát.
1: A už to velmi pomůže.
3: Ano,
1: tak
3: přesně.
1: Já věřím, že ten pozitivní vztah, který na vás je prostě vidět a věřím, že je i slyšet zkus rozhlasové vlny, takže je i v jiných rodinách a moc vám děkujeme za vaši práci a také za to, že jste nám dnes přišli popovídat o rané péči KUK a vašich zkušenostech. Našimi dnešními hosty byly Marie Prchalová a Lada Stupková. Ať se vám daří, mějte se krásně a děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Naschledanou.

0: Petra Janů dospívala a u dětí teď ještě chvilku zůstaneme. Blízkost, teplo, hlas i dotek. To všechno je důležité pro čerstvě narozené děti. Jenomže ne každá žena mu právě tohle dokáže dát. V Karlovarském kraji proto vznikla služba První dotek, která je součástí sociálních služeb v Kinšperku nad Ohří. A právě tuto novou sociální službu vám dnes představíme v rubrice Náš příběh. Takzvaný kontakt kůže na kůži podporuje touhu matky pečovat o dítě. A v řadě případů už se takový vztah sociálním pracovnicím a dobrovolnicím podařilo obnovit.
1: Je to příběh miminka, který v podstatě zůstalo v té porodnici o samotě a my jsme se jako rozhodli, že ještě tyhle ty děti podpoříme ve spolupráci s komunitním centrem Instant prostřednictvím dobrovolnic v některých porodnicích. Tam přišli k tomuhle dítěti dobrovolnice, který takhle to miminko měli v kontaktu kůže na kůži a ono, jak to dítě bylo zvyklý prostě na ten lidský kontakt, na tu blízkost, tak bylo takový čilý a živý a jeho matka se teda rozhodla, že by ho chtěla vidět. No a ono, jak bylo zvyklý na ten kontakt, tak se jí přisálo k prsu a ten příběh skončil tak, že ona s ním odešla domů, nechala si ho nakonec.
2: Vysvětluje význam nové služby První dotek Nikola Onderová z poradny pro rodinu.
1: My se snažíme ideálně ještě v tom těhotenství navázat s tou ženou nějaký kontakt, nějaký vztah, vysvětlovat jí význam kontaktu kůže na kůži a kojení bezprostředně po tom porodu a takovou celkovou podporu v těch prvních chvílích s miminkem poskytujeme.
2: Podle studií, jak říká vedoucí rodinné poradny a psycholog Jakub Onder, je moc důležité, aby první hodiny a dny po narození bylo dítě ve fyzickém kontaktu s matkou.
3: U obou těch aktérů se v mozku vylučuje látka, který říkáme oxytocin, a ta funguje k utužování vzájemné vazby. Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku. Ten mozek to vysloveně potřebuje, aby se mohl synapticky zahušťovat a růst. A na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu a další motivaci k péči o to dítě a vzniká z toho něco, čemu říkáme intuitivní rodičovství. To znamená, ta maminka nejenom, že se cítí více šťastná, když o to dítě pečuje, ale zároveň má taky pocit a skutečně to i umí lépe odhadnout, co to dítě potřebuje a má pocit, že mu více rozumí.
2: Je to někdy těžká práce?
1: No, je to krásná práce, mně se to líbí, baví mě to. Je někdy těžké překonávat ty stereotypy, určité mýty a obavy a strachy, ale je to hrozně hezké, když potom vidíte, jak se to dítě jako na tu ženu úplně přirozeně naváže a jak na sebe koukají a jsou úplně propojený. Takže já dostávám za to obrovskou odměnu.
2: Dodává Nikola Onderová. Další část vyprávění si můžete poslechnout dnes krátce po 14:30. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: S teplým počasím přibývá v ulicích také cyklistů a spolu s nimi i přestupků. Strážníci ve městech na západě Čech řeší v souvislosti s cyklisty například jízdu po chodníku, telefonování za jízdy anebo špatné osvětlení kol. Problémem bývá také nerespektování dopravních značek nebo jízda pod vlivem alkoholu. Na nejčastější chyby cyklistů se zaměřil právě náš regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Také jízda na kole má svá pravidla, na která je potřeba myslet. Cyklisté by měli dbát ne na povinnou výbavu kola, ale také na dodržování dopravních předpisů. Strážníci upozorňují hlavně na jízdu po chodníku, projíždění zákazů vjezdu nebo na nedostatečné osvětlení kola po setmění. Pokuta ale může padnout také třeba za jízdu bez držení řídítek nebo za cestu pod vlivem alkoholu. A jaké jsou nejčastější přestupky cyklistů? To už poví mluvčí městské policie Plzeň Tereza Weidl.
3: Nejčastějšími přestupky, co se týká cyklistů, je určitě na prvním místě je jízda cyklistů po chodníku. Tam je to úplně bez zesporu. Na místě to může být oceněno pokutou až do výše 1500 korun. To, že je to nebezpečné pro chodce a že cyklista má primárně pro svou jízdu využívat pozemní komunikaci, čili silnici, tak to je bez debat.
2: Velice často si cyklista jedoucí po chodníku následně vynucuje přednost na přechodu pro chodce. Jak je to v tomto případě?
3: Pokud je součástí toho chodníku, například cyklostezka, tak tam je určitě potřeba zmínit, že ani těch chodci, kteří se po té cyklostezce vlastně pohybují, tak v tomhle případě by se taktéž dopouštěli přestupku, protože oni vlastně na té části pro ty cyklisty sami nemají co dělat. Pokud je to ale klasický chodník bez této úpravy, tak samozřejmě cyklista se žádným způsobem nemůže vynutit vlastně oproti chodci jízdu po chodníku.
2: Tedy shrneme to na kole, na chodníku nikoliv.
3: Na chodníku nikoliv, pokud je tam cyklostezka, ano, nebo kombinovaná stezka pro cyklisty a pro chodce, ano, ale pokud je to chodník, tak v žádném případě.
2: Řečí čísel, alespoň pohledem městské policie Plzeň.
3: Co se týká přestupků u cyklistů, tak když bychom to shrnuli do letošního roku, tak od 17. března do 4. května, tak jsme řešili v souvislosti s cyklisty celkem 466 skutků, která obsahovala vlastně tuto problematiku. A za stejné období v roce 2025 to bylo 242 přestupkových jednání.
2: Nikterak to nechci spojovat s sharingem kol v Plzni, nicméně je takovým pěkným trendem z hospody domů na elektrokole.
3: Určitě trendem, ono vlastně i obecně na tom kole je to trend a čím víc se vlastně začíná oteplovat a přichází taková ta jarní až letní sezóna cyklistů, tak o to více je to právě spojováno s tím, jedu na kole, zakončím to v hospodě, dám si pár piv nebo nějakých alkoholických nápojů, jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V tomto případě přestupkem, ale může být například i trestným činem, pokud ten cyklista například způsobí dopravní nehodu nebo něco podobného. V případě přestupku, tak je to pokuta od 7 do 25 tisíc korun a nad promily to může být velmi draho, protože tam je pokuta až do 50 tisíc korun a může to dojít i na hranici trestného činu.
2: Teď dáme Tereze možnost říct nevím. Pojedu na kole pod vlivem návykové látky a jsem majitelem řidičského průkazu. Přijdu o řidičský průkaz na auto, když jsem jel na kole?
3: Ne, tohle je mýtus, který bychom rádi vyvrátili, ačkoliv mohlo by to být hrozbou pro veřejnost, ale není, protože pokud jedete na kole pod vlivem, tak byť jste řidič, ale body nebo odebrání řidičského oprávnění vám v tomto případě nehrozí.
1: Pravidla jízdy na kole po městě a také nejčastější chyby cyklistů do dopoledního vysílání přinesl náš regionální stopař Jiří Trnka. Díky moc, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Lidé z Jindřichovic na Sokolovsku se můžou vyjádřit k projektu nového kamenolomu. Karlovarský kraj poskytne 400 000 korun dobrovolnickému centru Instant. Vysoká škola chemicko-technologická vyvíjí spolu s pařížským institutem léky na rakovinu mozku u dětí. Dnes bude zataženo a teploty do 17 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Jindřichovicích na Sokolovsku pokračuje příprava otevření nového kamenolomu. V současné době je dokončený první posudek vlivu stavby na životní prostředí. Lidé se k dokumentu můžou vyjádřit na odboru životního prostředí krajského úřadu v Karlových Varech do pátku 15. května. Uvést by měli své výhrady k plánovanému záměru. Uvedl to zástupce investora mluvčí společnosti České štěrkopísky Petr Dušek na prvním setkání s obyvateli obce.
2: Co se týče těch největších strašáků, to znamená hluk, doprava, seismika, tak přenosu informací došlo a zároveň seznámili jsme vlastně lidi s tím povolovacím procesem. Takže oni teď velmi dobře vědí, kam mají posílat své stížnosti, jak se k tomu mají vyjádřit, ale možná se necítí tak bezmocní.
0: Investor by chtěl otevřít nové dolovací území v blízkosti Jindřichovic do 6 let. Rada Karlovarského kraje schválila poskytnutí dotace ve výši 400 000 korun dobrovolnickému centru Instant. Jak uvedla radní Ludmila Vocelková z Hnutí ANO, peníze využije především na zajištění provozu a také k celkovému rozvoji dobrovolnických programů napříč regionem. Dobrovolníci pomáhají seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i rodinám nebo při jednorázových akcích. Organizace se zároveň věnuje osvětě, spolupracuje s obcemi, školami i ziskovým sektorem a podílí se také na projektech, které dobrovolnickou činnost přibližují veřejnosti. Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyvíjejí spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí, takzvaný difuzní intrinsický pontinní gliom. Výzkum je zatím na úplném začátku. Vědci v počítačových simulacích hledají vhodné molekuly a v laboratořích je teprve začínají syntetizovat a testovat. Grantem 1 milion 300 000 korun spolupráci podpořil nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku, říká zakladatelka fondu Kristýna Chovancová.
3: Naše dcera Nina nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
0: Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus, informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další čtyři evakuovaní pasažéři původem z Francie mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Nejvyšší denní teploty 14 až 17 stupňů Celsia. Vane mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Olej na vozovce je hlášený v ulici Pod panoramou v Mariánských Lázních poblíž parkoviště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedenáct hodin a čtyři minuty, společnost vám stále dělá rádio vašeho kraje a my vám v následujících minutách nabídneme třeba jazykový koutek nebo plzeňské zajímavosti, dnes věnované plzeňským drážním hasičům. No a ještě třeba babské rady, které dnes pomohou s jarní údržbou trávníku. Proti nechtěnému mechu prý pomůže písek a trpělivost. Za chvilku podrobněji přejeme pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Jazykový koutek.
1: O čem dnes bude řeč, to nám spolu s odbornicí na češtinu řekne kolega Stanislav Jurík.
2: Tentokrát se zaměříme na jedno nenápadné slovo, které ale v poslední době slyšíme stále častěji. Je to slovo upřímně. Cituji z videí na sociálních sítích. Upřímně, tenhle produkt miluju. Upřímně, tohle bych si znovu nekoupil. A tak dále. Proč mají mluvčí potřebu tolik zdůrazňovat svoji upřímnost? To nám teď vysvětlí doktorka Růžena Písková z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovo upřímně je příslovce odvozené od přídavného jména upřímný, tedy otevřený, bez přetvářky, pravdivý. Původně skutečně označovalo způsob sdělení, tedy že mluvčí říká něco bez přetvářky. V současné komunikaci, zejména ve veřejném prostoru na sociálních sítích, se ale jeho funkce posouvá a s tím roste podle dat z korpusu češtiny i frekvence jeho výskytu. Zatímco v roce 1998 se jeho četnost pohybovala někde kolem 13 výskytů na milion, v roce 2018 už to bylo okolo 19 výskytů.
2: No a v jakém smyslu se jeho význam posouvá?
3: Výraz upřímně v současné komunikaci ani tak neinformuje o tom, že něco je pravdivé, ale funguje jako signál autenticity. Mluvčí jím předem a výslovně ujišťuje posluchače, teď mluvím sám za sebe, můžete mi věřit. Proto také mluvčí slovo upřímně umisťují na začátek věty a v psaném projevu ho někdy oddělují čárkou jako částici. Podobně se používají i další výrazy, třeba popravdě, na rovinu, bez obalu nebo anglicismus honestly. Tahle slova pak fungují jako částice vyjadřující postoj mluvčího k tomu, co říká.
2: Takže jde vlastně o budování důvěry mezi mluvčím a posluchačem, které ovšem, když se přežene, působí spíš nedůvěryhodně.
3: Přesně tak. Jak se říká, s upřímností nejdál dojdeš a přesně proto mluvčí slovo upřímně užívají. V prostředí influencer marketingu, kde je důvěryhodnost klíčová, se slova jako upřímně, popravdě, na rovinu a další používají velmi často. Paradoxní je, že čím častěji mluvčí tyhle výrazy používá, tím méně to působí na posluchače jako záruka pravdivosti. Právě naopak. Z těchto slov se pak stává slovní vata, parazitní slova bez významu.
2: Takže když někdo začne větu slovem upřímně, neznamená to nutně, že teď začne být upřímnější než předtím.
3: Spíš tím dává najevo, jak chce, aby posluchači nebo čtenáři jeho sdělení vnímali. Ostatně to, že v korpusu češtiny stoupá frekvence výskytu slova upřímně, také zdaleka neznamená, že celá naše společnost je dnes upřímnější, než byla před 15 lety.
2: Kéž by to tak bylo. Doktorka Růžena Písková, děkuji, naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň.
1: Přijďte si prohlédnout vysílací studio, přenosový vůz nebo naše rozhlasové muzeum.
0: Pořad, aby řeč nestála, vám zprostředkuje veselé historky z rozhlasového zákulisí.
1: Připravili jsme toho ale mnohem víc.
2: Těšit se.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: V průměru 500 až 600 zásahů ročně, převážně na železnici, má na svém kontě plzeňská jednotka hasičského záchranného sboru Správy železnic. Ta se stará také o bezpečnost v Ejpovickém tunelu, tedy nejdelším železničním tunelu v České republice. Drážní hasiči v Plzni slouží ve třech směnách. Každá čítá 17 hasičů, kteří jsou speciálně vycvičeni.
2: Zasahujeme pod trolejí, která má 25 000 voltů. To znamená, že drážní hasič musí zvládnout nejenom to běžné hašení, ale i záležitosti okolo zajištění bezpečnosti, jak své, tak těch cestujících. Ten výcvik je samozřejmě zaměřený i na zásahy v tunelu. Chodíme do podzemních prostor liniových staveb, řešíme stromy, které jsou nebezpečné pro tu železniční dopravu. Často se stane, že padne strom přímo před vlak. Další záležitostí, kterou řešíme, je chemie. Náš výcvik musí reagovat i na to, když někde uteče z železniční cisterny nebo z nákladního vlaku nebezpečná látka.
3: Popisuje přípravu a činnost drážních hasičů v Plzni jejich velitel Robert Kučera. Jaká specifika má region, který spadá tady pod váš dohled, určitě Ejpovický tunel?
2: Samozřejmě ten Ejpovický tunel je jedno z těch velkých rizik, nicméně je potřeba si uvědomit, že na území celého Plzeňského kraje je celkem 86 kilometrů tratí v nepřístupném horském terénu, kam není běžné se dostat běžnou hasičskou technikou. A samozřejmě máme v regionu i historické železniční tunely. Tunel na Špičáku, tunely v Plasích, na Chebské trati, na trati z Plzně do Chebu. To jsou všechno historické tunely a i tam musíme zajistit tu bezpečnost standardně jako v tom nejmodernějším tunelu. Tady jsme de facto v srdci naší jednotky na operačním středisku. No a před námi jsou velkoplošné obrazovky, na kterých je kompletně kamerový systém celého Ejpovického železničního tunelu. Monitorujeme ho jak po požární stránce, tak po bezpečnostní stránce, ku příkladu vstupu nepovolaných osob nebo pohybu zvěře v bezpečnostním perimetru toho tunelu. Na ostatních monitorech vidíte program spojaře, plně propojený tedy s tím krajským operačním střediskem hasičů. Monitorujeme kamerový systémem nákladové nádraží, systém požární hlavního nádraží a dalších budov, které jsou důležité pro bezpečnost železničního provozu.
3: Pokud jde o Ejpovický tunel, vy máte jednotku, která se zaměřuje přímo na něj.
2: 6 hasičů naší jednotky je denně vyčleněno se speciální technikou pro řešení těch mimořádných událostí, buď to přímo v tom železničním tunelu, anebo v jeho bezprostřední blízkosti, protože kdyby došlo k něčemu, tak ti hasiči musí být do 8 minut schopni na místě plnohodnotně zasahovat.
3: Takže v případě potřeby do Chebu tihle hasiči nepojedou?
2: Ne, pojedou jiní.
3: Jaké vybavení máte k dispozici?
2: Mimo speciální techniku a technologie, které tady vidíte okolo nás a jaké máme ve vozidlech, což má každá jednotka hasičského záchranného sboru, půjdeme

0: do garáže a tam si ukážeme další specifika. Tak, vy teď s něčím jedete někam? Se vším.
1: Technika vyráží na výcvik.
0: Jednou z těch základních činností hasičů je věnovat dostatečnou pozornost výcviku, takže hasiči budou cvičit. Na každém tom autě, které tady vidíme v garáži, je souprava zkratovacích tyčí pro případ zásahu s přítomností trolejového vedení, aby těch 25 000 voltů neohrozilo ty záchranáře a cestující veřejnost. Tady je těžké, to nejtěžší zařízení na vyprošťování nebo na zvedání kolejových vozidel. Když se stane nějaká těžká železniční nehoda, vykolejení, tak tohle vozidlo je speciálně vybaveno hydraulickými hevery, které dokáží zvednout lokomotivu nebo železniční vozidlo až o hmotnosti 100 tun.
1: Drážní hasiči řeší všechny mimořádné události na železnici i v prostoru železničních stanic. Tyto události oznamujte na lince 112. Z Plzně Soňa Vajcmbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11:37 s vámi je stále rádio vašeho kraje. Hrajete třeba pokr nebo ruletu na internetu? Pak byste měli dávat pozor, jestli jste opravdu na oficiálních webech nebo na těch falešných, které provozují nelegální hazard. Těch podle Institutu pro regulaci hazardních her výrazně přibývá. Třeba Fortuna nebo Olvin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino, jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný
1: název,
2: vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje dva na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé z dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům a jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Olvin, bývalá Sazka. Mluvčí Olvin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak zaktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Běhal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Na jaře bývá trávník slabý, zažloutlý a často plný mechu. Základem je úklid, tedy odstranit listí nebo větve. Následně přichází na řadu první hnojení, které nastartuje růst. Proti obávanému mechu jde bojovat mechanicky nebo chemicky. Mechanické odstranění znamená vertikutaci nebo ruční vyhrabávání. Zásadní je však řešit příčinu, ne důsledek. Mech totiž často signalizuje

0: je problém, kterým může být špatné pH v půdě, případně nedostatek živin. Platí tedy to, že pokud se nevyřeší příčina, tak jakmile bude vydatněji pršet a nastane vlhčejší období, mech se na travnatých plochách objeví znovu. Doporučeno je pískování trávníků křemenitým pískem, pomáhá zlepšit strukturu půdy, odvod vody i přístup živin ke kořenům. Dobrá zpráva je, že trávník se s příchodem jara začne probouzet, housnout a postupně vytlačovat mech a často si tak pomůže sám. Buďte proto trpěliví.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12. hodiny teď ještě vzpomínka na Karla Gotta, no a po 12. hodině už bude výběr hudby na vás. Písničky pro vás začnou hned po zprávách. Pěkné poledne přeje Michaela Vondráčková, naslyšenou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dvanáct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: U Boru na Karlovarsku začíná úprava nebezpečné křižovatky. Husovy sady v Sokolově ozdobí velké kovové sochy hmyzu. Soud zamítl žalobu ex-ředitele České televize Součka. Domáhal se neplatnosti svého odvolání. A dnes bude zataženo na většině území občasný déšť, teploty do 17 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Mezi ostrovem a Karlovými Vary začíná úprava nebezpečné křižovatky. V blízkosti obce Bor silničáři postupně vybudují připojovací a odbočovací pruhy. Stávající mimoúrovňová křižovatka dostane nový tvar. Investice za 118 milionů korun by měla ze silnice 1/13 odstranit další rizikové místo. Upřesňuje oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
3: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
1: V místech stavby začalo kácení náletových dřevin. Následovat budou základní terénní úpravy. Od června začnou v blízkosti stavby dopravní omezení. Město Sokolov začne hledat uměleckého kováře, který vytvoří sérii menších soch do husových sadů. Umělecká díla mají představovat hmyz, který se na ploše parku vyskytuje. Vedení radnice už má k dispozici předběžný rozpočet. Za novou výzdobu parkové části města zaplatí kolem 80 tisíc korun. Projekt by měl navázat na letošní velkou obnovu zeleně právě v husových sadech, říká Lenka Benešová z odboru rozvoje města.
4: V husových sadech plánujeme nové objekty, kovové objekty, mělo být o různé sochy toho hmyzu, který žije v parku, takže by tam měly být mravenci, včelky, motýly, ale není to součástí té zakázky, kde se bude obnovovat cestní síť, tam bude jiný dodavatel, pravděpodobně nějaký kovář, umělec, který umí tyhle ty sošky dělat.
1: Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl žalobu bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka na televizní radu. Domáhal se neplatnosti svého odvolání z funkce. Souček zvažuje, jestli se odvolá. Soud bude dnes posuzovat taky druhou Součkovou žalobu. Chce od televize doplatit odměnu za rok 2024 celkem více než 1,3 milionu korun. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová odmítla, aby se bývalý německý kancléř Gerhard Schröder stal zprostředkovatelem rozhovoru o ukončení ruské války proti Ukrajině. Původně to navrhl ruský prezident Vladimir Putin. Kallasová dodala, že Schröder loboval za ruské státní společnosti a seděl by tak na obou stranách stolu. Šéfka unijní diplomacie zároveň označila třídenní příměří v bojích za cynické. Podle ní bylo určené k tomu, aby ochránil vojenskou přehlídku v Moskvě.
2: Sport.
1: Švédské hry poslední turnaj evropské hokejové série před světovým šampionátem ovládli Finové, a to po triumfu 5-1 nad domácím výběrem. Češi skončili třetí, protože v generálce na v pátek startující mistrovství světa prohráli se Švýcary 1-6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Šampionát v Curychu a Freiburgu začne pro Rulíkův výběr v pátek.
2: Počasí.
1: Dnes bude zataženo na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Postupně budou srážky dopoledne ustávat, večer naopak bude srážek přibývat. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia, vane mírný jihozápadní až západní vítr. Odpoledne a k večeru i s nárazy kolem 55 km v hodině, hlavně v bouřkách. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 6 v úseku Bochov-Bošov na Karlovarsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Hezký dobrý den a naše vysílání posloucháte i v pondělí 11. května 2026. Svátek slaví Svatava a Svatoslava. Tak to jsou jména uvedená u dnešního data v kalendáři a já připomenu spojení do našeho pořadu, ve kterém plníme vaše písemná a telefonická hudební přání. Pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz a nebo telefonujte až do 13. hodiny na studiovou linku 221 55 37 37. A právě teď ve 12 hodin 5 a půl minuty začínají pondělní písničky pro vás na frekvencích rádia vašeho kraje. U mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary je Petr Čimpra. Přeju pěkný den a dobrý poslech.

0: Ve 12 hodin a 11 minut jste ve společnosti pondělního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, a kterého interpreta teď uslyšíme, to nám řekne paní Anna z Ostrova. Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
1: Dobrý den, Peťo. Chtěla bych zahrát písničku, měla jsem starosti a už je to klidný, a chtěla bych zahrát písničku Mírovi ze Sokolova, Standovi z Dolců, Olince, Alence, Luce z Kadeřnici, manželovi, Alici, Kalamuse a vám taky.
0: Dobře. A společně jsme vybrali vašeho oblíbeného českého zpěváka Petra Spáleného, Když ji potkáš. Děkuju. To je písnička, kterou hrajeme také pro vás do Ostrova. Naslyšenou, pěkný den.
1: Taky, nashle.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A ty pondělní první v tomto týdnu jsou s vámi ve 12 hodin 21 minut. Na telefonu paní Jarka ze Sokolová. Přeji vám hezký den a vítám vás na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vám děkuju za uvítání a přeju hezký den i všem posluchačům. A dneska jsem vybrala kapelu, ani bych to neměla říkat, ten název té písničky, ale je to taková, no, bude aktuální.
2: Přicházejí ledoví muži už zítra.
3: Ano, doufám, že tak jak rychle napadne, tak to taky rychle zmizí. A je to kapela Red Hot Chili Peppers.
2: Písnička Snow.
3: Snow.
2: Dobře, no ano. Tak si budeme přát, aby toho sněhu na horách moc nebylo, v nížinách určitě nebude, o tom jsem přesvědčen. Tak, no. Dobře. Děkujeme za zavolání, hrajeme i vám do Sokolova a opět se určitě uslyšíme v našem pořadu písničky pro vás. To byla Jarka ze Sokolova, hezký den, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A vy posloucháte ty pondělní, no a v sobotu 9. května oslavila krásné narozeniny naše skvělá a fajn kolegyně Lenka Poláková. Lenka je milující manželka, maminka, babička a také prýma kamarádka. Milá Leni, dodatečně ti tým Českého rozhlasu Karlovy Vary, do kterého patříš i ty, přeje vše nejlepší, hodně pohody, radosti, štěstí a lásky, no a také pevné zdraví. O které se ovšem ty pečlivě staráš racionální stravou a hlavně tvým oblíbeným otužováním. My jsme ti vybrali oblíbenou kapelu Fast Food Orchestra a pod tímto vzkazem za celý tým Českého rozhlasu Karlovy Vary jsou podepsáni aktuálně Líba, Dana a Čimpy. Tak tady písnička pro tebe k narozeninám. Vše nejlepší, máme tě moc rádi.

Kapela Žlutý pes zahrála v pondělních písničkách pro vás je 11. května 2026 a tenhle pořad nabízíme každý den ve stejném čase mezi 12. a 13. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary a spojení zůstává stále stejné. studio.vary@rozhlas.cz je e-mail anebo telefonujte na linku 221 55 37 37. Teď Diana Ross.

Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A do těch pondělních 11. květových nám teď telefonuje naše věrná posluchačka Olga, která nás ale aktuálně zdraví ze Žatce, byť pravidelně telefonuje především z Nové Role. Tak do Žatce, dobrý den, Olgo.
2: Krásný den, Žatci. Já vás moc zdravím do rádia všechny. Mám pauzičku, tak jsem říkala, že přispěju nějakou písničkou do vašeho hodinového pořadu. A vybrala jsem si Marušku Rotrovou, která vlastně za chvilku bude mít koncert v Lokti a písnička se jmenuje Lásko voní deštěm, protože tady děsně ráno pršelo a jsou tady ještě louže. Písničku posílám hlavně manželovi, aby se dostal krásný domů bez problému. No a protože tady Žáci neposlouchají až tak moc karlovarské rádio, převážně ve Varech, tak posílám všem řidičům a řidičkám Věrce a Ivče, hlavně děvčatům, do dopravního podniku Karlovy Vary, ať se jim prýma jezdí.
1: Dobře, tak děkujeme za zavolání. Olgo, šťastnou cestu, těšíme se na setkání v rámci Dne otevřených dveří v sobotu 16. a písnička je i pro vás za volant vašeho autobusu. Tak naslyšenou příště, mějte se fajn.
2: Skvělé, díky, moc děkujem. Mějte se, na shledanou.

Za malou chvíli bude 13 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. Takové byly pondělní 11. květnové písničky pro vás. Mám tady ještě jeden písemný vzkaz. Napsal nám Aleš z Běštína, pozdravil mě. Dobrý den, pane Čimpero. Prosil bych o zahrání písničky Namaluj si svůj sen od Ivety Bartošové a Michala Penka. Aleš, já se musím omluvit, my tuhle písničku nemáme. Hledal jsem ji jak pod Ivetou Bartošovou, tak pod Michalem Penkem, pod oběma interprety jako duet, ale bohužel píseň Namaluj si svůj sen ne a ne najít. Tak vám chci ale udělat samozřejmě radost, když jste nám napsal, tak když dovolíte, Iveta Bartošová a Petr Sepeši a jejich veliký hit Medové sny. Takové byly pondělní písničky pro vás, ještě teď hrajeme pro Aleše z Běštína. Naslyšenou.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ve Žluticích na Kalovarsku začala stavba mostu přes řeku Střelu. V Kalovarském kraji se v prvním čtvrtletí ubytovalo přes 300 tisíc návštěvníků. Východní polovinu Česka zasáhnou odpoledne a večer silné bouře a dnes bude zataženo na většině území občasný déšť, teploty do 17 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Žlutice na Kalovarsku začaly stavět nový most přes řeku Střelu do části Lomnice. Práce budou stát asi 16 milionů korun, protože jde o vysokou částku, využije radnice možnosti dlouhodobého úvěru. Protože jde o jedinou příjezdovou cestu do Lomnice, můžou řidiči po dobu prací využívat provizorní přemostění, říká starostka Helena Plicová z uskupení Žlutice pro život.
3: Ten most už leta byl v havarijním stavu a musel se tedy udělat. Takže v současné době se zboural ten starý most, postavil se provizorní a až se postaví nový, tak se zase ten provizorní zbourá a budeme mít tady most nový.
2: V Karlovarském kraji se v prvním čtvrtletí roku ubytovalo více než 304 tisíc návštěvníků. To je o skoro 3% více než v loni. Jak vyplývá z údajů Českého statistického úřadu, přibylo zejména zahraničních návštěvníků. Z celkového počtu ubytovaných hostů v regionu tvořila zahraniční klientela bezmála 60%. Karlovarský kraj vyniká největším rozsahem lázeňských služeb. Díky tomu má průměrně delší dobu pobytu hostů. V prvním čtvrtletí to byly necelé 4 dny na návštěvníka. Cílem lázeňských měst je ale dobu pobytu prodlužovat. Odpoledne a v noci hrozí silné bouřky ve východní polovině Česka. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Místy se může objevit i přívalový déšť. Při bouřkách hrozí pády větví a zatopení sklepů. Rozvodnit se mohou malé toky. Řidiči by měli být opatrní a měli přizpůsobit rychlost. Výstraha platí až do zítřejšího rána. Unijní ministři zahraničí rozhodli o plném obnovení dohody o spolupráci mezi 27 a Sýrií. Informovala o tom Rada Evropské unie s tím, že jde o důležitý krok směrem k posílení vzájemných vztahů. Dohoda byla částečně pozastavená v roce 2011. O rok později se opatření ještě rozšířilo. Krok se týkal konkrétních ustanovení souvisejících s obchodem v reakci na závažné porušování lidských práv režimem tehdejšího syrského prezidenta Bašara Asada. Později dnes bude šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová jednat se syrským ministrem zahraničí Asadem Šajbáním. Asadův režim padl v prosinci 2024.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo na většině území občasný déšť nebo přehánky, možné jsou i bouřky. Nejvyšší denní teploty 14 až 17, na horách 10 až 13 stupňů Celsia. Vane mírný jeho západní až západní vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 64 v úseku Františkovy Lázně Hazlov na Chebsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby a ulice Valštejnova v Chebu je uzavřena z důvodu opravy kanalizace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
4: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy, byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti, nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. Je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června. A díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých narozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslili pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme na nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF vděčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřit UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Tak, ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dalo by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednou pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často a zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Blízkost, teplo, hlas i dotek, to všechno je důležité pro čerstvě narozené dítě. Jenomže ne každá žena mu právě tohle dokáže dát. V Karlovarském kraji proto vznikla služba První dotek, která je součástí sociálních služeb v Kinčperku nad Ohří a kterou vám teď představíme v rubrice Náš příběh. Takzvaný kontakt kůže na kůži podporuje touhu matky pečovat o dítě. A v řadě případů už se takový vztah sociálním pracovnicím a dobrovolnicím podařilo obnovit.
2: Je to příběh miminka, který v podstatě zůstalo v té porodnici o samotě. My jsme se jako rozhodli, že ještě tyhle ty děti podpoříme ve spolupráci s komunitním centrem Instant prostřednictvím dobrovolnic v některých porodnicích. Tam přišly dobrovolnice, které to miminko měly v kontaktu kůže na kůži a ono, jak to dítě bylo zvyklý prostě na ten lidský kontakt, na tu blízkost, tak bylo takový čilý a živý. A jeho matka se teda rozhodla, že by ho chtěla vidět. No a ono, jak bylo zvyklý na ten kontakt, tak se jí přisálo k prsu a ten příběh skončil tak, že ona s ním odešla domů, nechala si ho nakonec.
3: Vysvětluje význam nové služby První dotek Nikola Onderová z poradny pro rodinu.
2: My se snažíme ideálně ještě v tom těhotenství navázat s tou ženou nějaký vztah, vysvětlovat jí význam kontaktu kůže na kůži a kojení bezprostředně po tom porodu. Takovou celkovou podporu v těch prvních chvílích s miminkem poskytujeme.
3: Jsou i speciální košile k tomu, jak si je máme představit.
2: Je to vlastně takový pruh látky, který má na každé straně cíp, který se zavážou a vlastně dítě se zaváže k ženě. Dítě je tam na té ženě pevně, je v kontaktu kůže na kůži a ona se vlastně ještě jako s ním obleče do takový košile zavinovací.
3: Podle studií, jak říká vedoucí rodinné poradny a psycholog Jakub Onder, je moc důležité, aby první hodiny a dny po narození bylo dítě ve fyzickém kontaktu s matkou.
4: U obou těch aktérů se v mozku vylučuje látka, který říkáme oxytocin, a ta funguje k utužování vzájemné vazby. Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku a na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu a další motivaci k péči o to dítě a vzniká z toho něco, čemu říkáme intuitivní rodičovství. To znamená, ta maminka nejenom, že se cítí více šťastná, když o to dítě pečuje, ale zároveň má taky pocit a skutečně to i umí lépe odhadnout, co to dítě potřebuje a má pocit, že mu více rozumí.
3: Setkáváte se s tím třeba vy osobně ve své poradně?
4: Bohužel úplně běžně, nejenom z ústavní péče, ale i z rodin, kde je nějaký, my bychom to mohli nazvat jako chladný odchov, takže opravdu vyrůstají děti, které jsou méně odolní, méně psychicky zdraví, méně motivovaní vstupovat do vztahu a přenáší se to do jejich dalších rodin, takže takový pomyslný dědičný hřích.
3: Koho napadlo, že by zrovna tu službu jste mohli poskytovat vy?
4: Tak já se přiznám, že ten nápad původně úplně byl asi můj. Nicméně já jsem spoustu těch informací měl od manželky, která je přinesla z organizace Mamila, která vychází z poznatků předních neurovědců. To jsou opravdu poznatky, které jsou prověřené a z kterých hodně čerpáme, vycházíme.
3: Je to někdy těžká práce?
2: No, je to krásná práce, mně se to líbí, baví mě to. Je někdy těžké překonávat stereotypy, určité mýty a obavy a strachy, ale je to hrozně hezké, když potom vidíte, jak se to dítě jako na tu ženu úplně přirozeně naváže a jak na sebe koukají a jsou úplně propojený. Takže já dostávám za to obrovskou odměnu.
3: Dodává z rodinné poradny Nikola Onderová. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: A to pondělní s datem 11. května otevíráme teď ve 14 hodin a 44 minut. Znamená to tedy, že je k dispozici naše studiová linka 221 55 37 37 a pokud máte inzerát ke zveřejnění, telefonujte na uvedené telefonní číslo, nakupujete, prodáváte, chcete vyměnit. K tomu slouží rubrika Českého rozhlasu Karlovy Vary Rozhlasové tržiště, kterou otevíráme každý všední den chvilku před 15. hodinou. Tak ještě jednou telefon k nám do studia 221 55 37 37. Vaše inzeráty přijímáme na této lince a následně jsou pak k dispozici v našem vysílacím rozhlasovém archivu na webu vary.rozhlas.cz. Se k těmto inzerátům pak mohou naši posluchači také inzerenti vrátit. 221 55 37 37 a dnes to vypadá bez inzerátu. Nic se neděje. To další rozhlasové tržiště otevřeme zítra v úterý 12. května.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
5: Křižovatka v obci Prameny je znovu průjezdná, ale s dopravním omezením. Kulturní středisko v Chodově na Sokolovsku upravilo zázemí pro účinkující. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 10 stupňů. Nové zprávy, Alenka Poláková. Křižovatka v obci Prameny na Chebsku je opět průjezdná, práce na silnici ale dál pokračují. Důvodem rekonstrukce křižovatky je odvodnění vozovky a tím zlepšení bezpečnosti provozu, pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Vojtěch Vaněk.
6: Znovu jsme otevřeli silnici 2/210 v Pramenech ve směru na Mnichov. Práce v místě stavby ale pokračují i nadále. Řidiči musí počítat s částečným omezením ve směru na Kladskou, kde bude aktuálně probíhat frézování stávající vozovky. Dokončení celé stavební akce očekáváme nejdéle do konce srpna letošního roku.
5: Celá modernizace křižovatky vyjde zhruba na 7 milionů korun. V Chodově na Sokolovsku pokračuje modernizace kulturního a společenského střediska. V minulosti se upravoval kinosál, pokladny nebo předsálí. Letos pak zázemí pro účinkující, říká jednatel střediska Jiří Zpěváček.
7: Proběhla úprava šaten a všech těch zadních prostor, kde přichází umělci a vystupující na jednotlivé akce, tak aby jsme jim dopřáli určitý komfort a měli vybavení, káva, voda, čaj, tak aby jsme měli pro ně i kuchyňku, tyhle věci, aby jsme nemuseli přenášet přes společenský sál nebo přes předsálí kinosálu.
5: Za práce zaplatilo středisko asi 100 000 korun. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Evropská unie uvalila sankce na 16 osob a 7 subjektů v Rusku za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí. Informovala o tom Rada Evropské unie s tím, že Moskva podle odhadů od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Takové činy podle Rady představují závažné porušení mezinárodního práva a základních práv dítěte s cílem vymazat ukrajinskou identitu a oslabit budoucí generace. Mezi subjekty zařazené na sankční seznam patří taky instituce spojené s ruským ministerstvem školství. Sport. Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe jeden přípravný zápas v Praze. Na Letné nastoupí 31. května proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace České republiky. Počasí. Noci a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, odpoledne a večer přehánky na celém území. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň, ojediněle přízemní mrazíky na horách plus 1 až minus 2 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 7 až 10 na horách 1 až 4 stupně Celsia. Povane čerstvý západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: Dejte pozor, v Mariánských Lázních v ulici pod Panoramou máme hlášený olej na vozovce.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hezký dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací pondělní dobré odpoledne. Máme 15 hodin, 4 a půl minuty a vzhledem k tomu, že jsme na začátku nového pracovního týdne, tak v tomto čase vám pravidelně nabízíme sportovní minuty. Je to ohlédnutí za uplynulým sportovním víkendem v Karlovarském kraji. Nejinak tomu bude i dnes, 11. května. Za malou chvíli dostane slovo kolega Vladislav Janouškovec. Přeju vám hezké odpoledne a dobrý poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Volejbalisté Karlovarska jsou novými mistry republiky. Házenkářky z Lázní Kinžvart budou o postup do finále bojovat v rozhodujícím třetím utkání ve středu. Dnešní sportovní minuty nabídnou také aktuality z fotbalových trávníků. Volejbalisté Karlovarska zvládli rozhodující páté finále extraligy, na své palubovce porazili pražské Lvy 3-0 na sety a slaví svůj čtvrtý mistrovský titul.
2: Je konec, Karlovy Vary po 4 letech se vrací na extraligové výsluní.
3: Neuvěřitelný pocit, takže jsem si to přál, aby to takhle jsme zakončili a dopadlo to, takže jsem fakt šťastný a je to velký zadosti učinění po minulý sezóně.
1: Těšilo smečaře Zlatého Karlovarska Matěje Pastrňáka. Západočeši ovládli sérii 3-2 na zápasy a vrátili Lvům porážku z loňského finále i posledních pohárových. Pokračuje hrající sportovní manažer Daniel Pfeffer.
4: Za poslední dva roky vyhráli 3 finále, byla to liga, byl to pohár, byl to znova pohár. Teď byli s námi ve finále a zase to bylo do pátého zápasu. A já to moc dobře znám, jaký to je. Vyhrát titul dvakrát po sobě, je to těžký, málo kdo to zvládne a právě hrál úžasně, takže tím jim smekám. Ale my jsme předvedli strašnou sílu, jak mentální, tak fyzickou. Doma jsme si strašně věřili a šli jsme se za tím a můžu říct, že tu Prahu jsme mentálně zlomili.
1: Celek házená Kinžvart ve druhém semifinále národního play-off Interligy prohrál na palubovce Písku 28-34 a o postup do finále tak zabojuje ve středu v Chebu. Západočešky nezvládly úvod utkání, kdy prohrávali 2-8. Více už kinžvartské křídlo Kristýna Hejkalová.
5: Tak Písek neměl co ztratit, musel do toho zápasu vkročit tak, pokud ho chtěl dotáhnout do vítězného konce, tak jak do něj vkročil. Odskočili nám bohužel hned v úvodu, kdy nám dali pár rychlých gólů, nám se naopak nepodařilo skórovat, zastavila nás buď písecká obrana, nebo pak samotná brankářka a tím si ten náskok oni vlastně vybudovali v první 10minutovce a ten byl pak rozhodující na konci zápasu.
1: Ve čtvrté fotbalové lize Sokolov prohrál se Slaným 0-1. Duel pro naše vysílání okomentoval kouč Baníku Lukáš Kislinger.
6: Osobně jsem velmi zklamaný z dnešní prohry. Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas, který měl velice slušnou úroveň, ale nás sráží za prvé laciné chyby v obrané fázi. Dneska jsme inkasovali branku po přímém kopu z 35 metrů, snad takovéhle goly prostě nemůžeme inkasovat. Na druhou stranu my si vytvoříme několik slibných šancí, které neproměníme, vrcholem neproměněná penalta v 88. minutě. A to jsou věci, které nás prostě stojí body. Já se musím omluvit fanouškům, kteří nás podporovali, hnali nás za bodama, ale nestačilo to, o to víc mě to mrzí.
1: Karlovy Vary zdolali na svém hřišti Louny 3-2, když vedli už o 3 branky. Pro sportovní minuty utkání hodnotí trenér Slávie Marián Geňo.
7: Se mi to utkání hodnotí tak jako zvláštně, protože cílem bylo, aby jsme získali 3 body, to se nám povedlo, ale když vedete poločas 3-0, tak nakonec výsledek 3-2. Úplně spokojený být nemůžem. Přesto si myslím, že to vítězství je celkem zasloužený. Soupeř vlastně nás ze dvou rohů potrestal, tím se dostal do zápasu. Vždycky je to takový, když je to vogol, tak ten soupeř cítí šanci, každý nakuplý balon do vápna může být nebezpečný, ale řekl bych, že jsme to celkem, tak řeknu, zkušeně dohráli.
1: Mariánské Lázně prohráli na půdě Bčka pražského Tempa 0-2 a v krajském derby Březová podlehla Ostrovu také 0-2. Tolik sportovní minuty s datem 11. května. Hezký zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

otevřených dveří. V sobotu 16. května vám nabídneme jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání. Součástí bude i bohatý doprovodný program. Koncerty, výstava fotografií, prezentace historického autobusu, ukázka projektu Papoušci do škol nebo ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina. Nebude chybět ani autogramiáda vítězky soutěže Peče celá země Elišky Hlaváčové. Těšíme se na vás v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Zítkově ulici v Karlových Varech.

Skupina Jelen hudebně v pondělním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 15 hodin na 24 minuty. V Karlových Varech dvorech se dnes policisté připravují na výjimečné zásahy v terénu. Jakým způsobem, tak to vysvětlíme za chvíli v našem vysílání. Teď Michal David, po něm Brian Adams a pak už si budu povídat s kolegou Zdeňkem Trnkou.

0: Bryan Adams na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je 15 hodin a 31 minut. Posloucháte pondělní dobré odpoledne. Prvosledové hlídky policie jsou v místech mimořádných událostí zpravidla jako první. Vybavení jsou speciálními auty, ochranou proti střelcům a dlouhými zbraněmi. A právě členové prvosledových hlídek se dnes v Karlových Varech zapojují do speciálního školení. Akce se odehrává v Karlových Varech Dvorech. Na místě je také reportér Zdeněk Trnka. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den z Karlových Varů ze sídla krajského ředitelství policie České republiky. Právě tady v halách určených pro výcvik pokračuje společné cvičení zdravotníků a policistů. Jsou tu totiž školitelé z týmu zdravotní záchranné služby, kteří procvičují záchranné akce se členy prvosledových hlídek policie. To jsou hlídky, jak bylo řečeno, které jsou mnohdy první na místě dopravních nehod, požárů, pracovních úrazů anebo třeba mimořádných událostí, při kterých se střílí a policisté musí ve vyhrocených okamžicích velmi často zastupovat profesionální zdravotníky. Takže dnes tady policisté v balistických vestách procvičují vyšetření pacientů, zástavy krve anebo přípravu pacienta k převozu do nemocnice. Policisté nejenom, že tedy procvičují ty jednotlivé zásahy, ale jsou také v úloze figurantů.
0: Kolik členů prvosledových hlídek se dnes už do akce zapojilo?
1: Tak do toho dnešního nácviku se už zapojilo přibližně 20 policistů a policistek. A zatímco dopoledne všichni absolvovali teoretickou přípravu, teď odpoledne se už věnují praktickým ukázkám, praktickým dovednostem. Je třeba říci, že tento druh nadstandardního výcviku policisté z prvosledových hlídek absolvují teprve druhý rok. Vloni ho absolvovalo v 5 kurzech asi 70 lidí. Letos bude těchto kurzů 7 a záchranářskou techniku si procvičí kolem 100 policistů a policistek.
0: Zdeňku, měli policisté s nějakými úkoly, řekněme, zásadnější problémy, nebo vše zvládají s přehledem?
1: No tak je vidět, že řekl bych, kurzy záchranářů policisté neabsolvují ani dnes vůbec poprvé. Orientují se, nebojí se práce se zdravotnickým materiálem a školitelé záchranáři policisty opravují pouze v drobnostech. Je také třeba říci, že prvosledová hlídka policie zasahovala

0: i při víkendové dopravní nehodě nedaleko Tří Seker na Chebsku. Z našeho vysílání určitě víte, že při této nehodě se zranilo 5 lidí a policisté museli u jednoho z pacientů použít škrtidlo, aby nedošlo k velké ztrátě krve. Při ošetřování také použili speciální záchranářský batoh. Ty v loňském roce věnovali prvosledovým hlídkám policie zástupci Karlovarského kraje.
1: V Karlových Varech pokračuje školení policistů. Zdravotníci vysvětlují členům takzvaných prvosledových hlídek, jak si počínat při mimořádných situacích. Do odpoledního vysílání nám informace nabídl redaktor Zdeněk Trnka. Děkujeme a naslyšenou.
0: Krásný den.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď je čas na soutěž, máme 15 hodin a 38 minut, k dispozici je studiová linka 221 55 37 37. Jako si můžete kdykoliv třeba zlomit nohu na náledí, tak úplně stejně se vám může z ničeho nic polámat i duše. Může se to stát každému. Jak to poznat? Jak z toho ven? Tři příběhy tří obyčejných holek, které svůj problém překonaly s názvem Duše na houpačce, nabízí představení Západočeského divadla CHEP v sobotu 16. května od 19 hodin. A vy v té dnešní soutěži můžete získat dvě volné vstupenky na zmiňované představení v případě, že nám zatelefonujete a správně odpovíte na moji dnešní soutěžní otázku. Ještě jednou tedy telefon 221 55 37 37. A je tady první soutěžící, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
0: Pane Josefe, já vás zdravím, přeji vám pěkné pondělní odpoledne. Ano. Dnes je 11. května. Ano. A toto datum je spojeno se založením významného hudebního festivalu Pražské jaro. A mě by zajímalo, ve kterém roce byl poprvé uveden tento festival 11. května. Chcete možnosti, Josefe?
1: Ano, ano. Jestli...
0: Tak nabídnu vám možnosti za A, nebo respektive za prvé. To bylo v roce 1945. 11. května, nebo za B, za druhé, v roce 1946, nebo za třetí, 11. května roku 1947, a nebo za čtvrté, to byl rok 1948, 11. květen, kdy poprvé byl uveden Mezinárodní hudební festival Pražské jaro.
1: Já typuju to poslední.
0: Vy typujete variantu čtvrtou, rok 1948, tak to není správná odpověď, děkujeme za zavolání, naslyšenou. Tak variantu čtvrtou, poslední škrtáme a už tady máme dalšího soutěžícího, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Miloslav ze Sokolovska.
0: Míla ze Sokolovska, Miloslav ze Sokolovska, tak Miloslave, zbývají tři možnosti, v jakém roce?
2: Typoval bych 1946.
0: Vy jste typoval rok 1946. Je to naprosto správně, protože právě dnes startuje tento festival a je to už jubilejní 80. roční.
2: Aha, paráda.
0: Přesně tak, jak jste odpověděl, i Symfonický orchestr Českého rozhlasu nabídne veliký koncert k jubilejnímu výročí hudebního festivalu Pražské jaro. A vy jste vyhrál dvě vstupenky na divadelní představení Západočeského divadla v Chebu.
2: No,
0: to divadelní představení se koná v sobotu 16. května od 19 hodin a my vám za chviličku řekneme, jakým způsobem si cenu převezmete. Naslyšenou, pěkný den.
2: Tak jo, naslyšenou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jak by se krátce dala popsat vaše maminka?
1: Maminka pořád mele.
2: Mám tě ráda, mami.
1: Maminka je nejmilejší.
3: Maminka je pro mě láska.
4: Maminka je pro mě milovaná.
5: Maminka je pro mě hodná.
6: Maminka je pro mě nejlepší.
7: Já mám mamku ráda.
8: Maminka je srdíčko.
9: Maminka je pro mě vším.
10: Mámo, ovař mi maso.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji funguje nová služba pro těhotné a matky krátce po porodu. Nazvaná je První dotek. Na Karlovarskou ulici 5. května se vrátí práce na komunikacích. Cenové stropy pohonných hmot v úterý klesnou a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 10 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sociální služby v Kinčperku nad Ohří nabízejí novou službu. Nazvaná je První dotek a je určená těhotným ženám a ženám krátce po porodu. Služba má zamezit nárůstu počtu odložených dětí. Takzvaný kontakt kůže na kůži totiž podporuje touhu matky pečovat o dítě. A to je hodně důležité, říká psycholog a vedoucí rodinné poradny Jakub Onder.
2: Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku a na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu a další motivaci k péči o to dítě a vzniká z toho něco, čemu říkáme intuitivní rodičovství. To znamená, ta maminka nejenom, že se cítí více šťastná, když o to dítě pečuje, ale zároveň má taky pocit a skutečně to i umí lépe odhadnout, co to dítě potřebuje a má pocit, že mu více rozumí.
0: Karlovy Vary se ještě tento měsíc vrátí k rekonstrukci ulice 5. května v městské části Drahovice. Jak uvedl náměstek primátorky Martin Dušek z Hnutí ANO, po loňské první etapě bude následovat druhá, která naváže na dokončený úsek. Práce provede stejný dodavatel za nabídkovou cenu zhruba 9 milionů korun. Předpoklad byl necelých 13 milionů. Vozovka i chodníky dostanou nové povrchy. Součástí projektu je také instalace nového veřejného osvětlení a přeložka sítí. Hotovo by mělo být v letošním roce. Při rekonstrukci ulice musí řidiči počítat s dopravním omezením. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů míň než dnes. Údaj zveřejnilo Ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak zítra bude moct na čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji než dnes. Resort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Francouzská pasažérka z výletní lodi MV Hondius má pozitivní test na hantavirus. Informovala o tom francouzská ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová. Stav ženy se podle ní v noci zhoršil. Další 4 evakuovaní pasažéři, původem z Francie, mají výsledky testů negativní. Ristová dodala, že ale test podstoupí znovu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň Celsia, ojedinělé přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty 7 až 10 stupňů Celsia. Povane svižný vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 2201 mezi obcemi Rosnice a Sedlec u Karlových Varů se srazilo nákladní auto s osobním. Vozovka je zcela uzavřená, na místě jsou záchranáři. A na D6 na 134. kilometru ve směru na Karlovy Vary máme hlášené odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
4: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
3: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář zazpíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to, tak to ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pusťte.
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známý, už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň 16 letý, který tam rval to zboží do portu a říká, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček. Můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec. Já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec. Takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepeněla jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli by se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší. Mm-hmm. To je to opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně
0: nezve. A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luďa. Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimek, a to je slavná, pozor, Senka, v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
2: Ano, okresní ano, ústav česně. Národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Ahoj, zdravím Pavla pro telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého soparťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano.
3: Děkujeme.
1: Jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standa z nějího osoba veřil zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, ano. Nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání.
4: Byl byste moc hodnej.
1: Tak potrénujem, zvážíme.
3: Uvidíme,
1: zvážíme. Vypeštíme vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími, kdo pak je s námi. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philip je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lola Brigidu a Lola Brigida do mě zavěšená odcházela na večeři. Já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: A připomněla mě to, jak se říká, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi. A byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce. A na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak... Jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jste měli jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou, já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct, ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on... To je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, když Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk z akademie...

0: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy. A na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automotor Revy. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapci, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prču jako z aristokracie. To jako
4: Jo, jako prču z aristokracie. Jo, takhle, já jsem přemýšlel,
5: vy... Z monarchie, jako...
6: Jako, asi

0: Imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to vám pěkně děkuju. No, kolik tak co to bude? Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Ale jinak musím chlít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli. No jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám. Naslyšenou, díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
5: Dobré odpoledne.
4: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobré, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
6: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
5: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
5: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
7: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
8: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
9: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bychom ti.
7: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
8: Tři kočky.
7: Jaký?
8: Brunety.
7: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
9: Má rozum.
7: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
9: Já bych tam měl starosti.
7: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
8: Já elektřině nerozumím, já se toho.
7: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
8: Vždycky jsem dostal ránu.
7: On, já věděl, že má ránu, ale
10: ty to čteš myšlenky.
7: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Vericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
9: Tej se jinej zase.
7: Jo. Na to tež nebo na něco jiný?
9: Co?
7: Na to tež nebo na
9: něco? Na to tež jsem na jinek. Já se podle toho zařídím.
7: Dobře, já se zeptám.
9: Jo.
7: Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
8: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
7: Ano.
9: Někde o tam teď.
7: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Verich, o možnosti spolupráce se Semaforem?
9: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
7: To není pravda.
11: To tak můžete říct.
7: Jo.
11: A i před lidma ještě.
7: Jo.
9: Tak já, to je vydírání.
7: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
8: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
5: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka. Jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme naše posluchače. Ano, ano, dobrá. Ano. Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
12: no,
1: bude.
12: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady no, na čekačce.
12: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
12: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to tolik rtuťovitý Luděk Sobota.
12: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
12: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně.
3: Aha.
2: Byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano, tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Naschledanou.
4: Vám, posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobrý odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Poznám. Že by George?
5: Ne. Gianni.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky. Zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda. Dneska tak není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo.
1: Tak.
5: A to by, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře.
1: Tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsáno.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujem, naschledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Jo, už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička z Lišňova, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřatce, zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: Napodobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
3: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
3: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
3: Jo.
12: To mi doufám vysvětlíte.
13: Tak protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
12: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
13: A koho volali?
12: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
13: Na řadle?
12: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
13: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředběhl.
12: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
13: No, já jsem tady byl první.
12: No.
13: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
12: Ano, já vám rozumím, no.
13: Vůbec nikdo tady nebyl.
12: Ano.
13: Na to mám svědky.
12: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
13: Já jsem tady byl první.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: To jo, já jsem tady.
12: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
13: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
12: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
13: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
12: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
13: já
12: sám
13: jsem
12: sebe
13: tady
12: předběh.
13: První.
12: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
13: Tak já tam půjdu rovnou.
12: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
13: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
12: Tak tam snad jděte, no.
13: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku?
12: No prosím, pěkně.
13: Ale nepijte to.
12: Proč?
13: Já mám taky něco s ledvinama.
12: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
13: Co?
12: Co vy máte s ledvinama?
13: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
12: To je rozumný.
13: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
12: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
13: A co říkal?
12: To byla sestra zdravotní.
13: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
12: No to není legrace, to vás lituju.
13: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
12: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
13: To máte jedno. V těchto letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti, dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tak tu scénku hráli, si pamatuju, bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě, nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete takhle, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje.
13: No, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
13: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
13: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den. No tak posun.

0: Jáně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Řidič po vážné nehodě u obce Tři Sekyry nadýchal přes 2 promile alkoholu. Chodov na Sokolovsku upravuje městský hřbitov. Poslanecká pracovní skupina vyzvala ke stažení návrhu k rozhlasovým a televizním poplatkům. Na jednání ale nebyli žádní zástupci koalice. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 10 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Řidič, který včera večer havaroval s dodávkou u Tří Sekyr na Chebsku, byl opilý. Na silnici mezi obcemi Tři Sekyry a Tachovská Huť narazil s autem do stromu. Při nehodě utrpěl zranění 5 osob. 2 přepravil vrtulník do nemocnice v Plzni, kam sanitka převezla i další 2 zraněné. Jednoho odvezli záchranáři do nemocnice v Chebu. Pokračuje mluvčí krajské policie Kateřina Pešková.
3: Policisté s řidičem provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla s pozitivním výsledkem, a to 2,16 promile. Test na přítomnost návykových látek byl negativní. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ohrožení podle návykové látky a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Případem se nadále zabývají policisté.
2: V případě prokázání viny hrozí 49letému muži trest odnětí svobody až na 3 roky. V Chodově na Sokolovsku pokračuje úprava městského hřbitova. Práce se v letošním roce týkají například vybudování dalších míst pro urnové hroby. Za to radnice zaplatí asi 200 tisíc korun, jak říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní. Upravené budou ale i další prostory.
4: Bude pokračovat i zkulturnění celého hřbitova, budeme pokračovat v následujících letech v oplocení hřbitova a ve zlepšení infrastruktury. Je to zejména už dneska zázemí pro návštěvníky. Jsou to lavičky, úprava zeleně, úprava stromů a zejména úprava oplocení, protože to je ze 70. let a je opravdu v hrozném stavu.
2: Sněmovní pracovní skupina ke změně financování médií veřejné služby vyzvala ke stažení zákona, který má zrušit poplatky za rozhlas a televizi. Ve skupině složené z politiků, zástupců obou médií nebo syndikátu novinářů, ale nejsou žádní koaliční poslanci. Mediální výbor ji založil na jednání na konci dubna, kde měla kvůli omluvě několika koaličních politiků většinu opozice. Tehdy výbor přijal hlasy opozice podobné usnesení, s jakým dnes přišla pracovní skupina. Koalice avizovala, že takto přijatá rozhodnutí později zruší. Záštitu nad skupinou může podle předsedy Senátní komise pro sdělovací prostředky Davida Smoljaka z klubu starostů převzít právě horní komora. Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovou Slavií, a to kvůli výtržnostem fanoušků klubu během sobotního derby s pražskou Spartou. Resort oznámil, že bude zkoumat zajištění bezpečnosti i fungování pořadatelů. Příznivci Slavie několik minut před plánovaným koncem zápasu vtrhli na hřiště, napadli gólmana Sparty Jakuba Surovčíka a naházeli pyrotechniku do sektoru hostujících fanoušků. Policie případ vyšetřuje jako výtržnictví. Slavie čelí i disciplinární řízení ligové asociace.
1: Počasí.
2: Noci a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, odpoledne a večer přehánky na celém území. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň, ojedinělé přízemní mrazíky, na horách plus 1 až minus 2 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty 7 až 10, na horách 1 až 4 stupně Celsia. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 2201 mezi obcemi Rosnice a Sedlec u Karlových Varů se srazilo nákladní auto s osobním. Vozovka je zcela uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, David Forst se hlásí od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary s novým dnem v kraji, který píše datum 11. května. Tady je přehled témat, které uslyšíte v následujících 60 minutách. Téměř 30 let vytápí Nejdek na Karlovarsku pára z teplárny Vřesová. Město teď připravuje změnu, nabídneme podrobnosti. První dotek je nová sociální služba, která vznikla v Karlovarském kraji. Má zamezit nárůstu odložených dětí. Služba totiž podporuje touhu matky pečovat o dítě. Další díl pravidelného pondělního pořadu Sportovní minuty se pochopitelně bude věnovat hlavně úspěchu volejbalistů Karlovarska, nových mistrů republiky. No a zámek Valeč na Karlovarsku rozšířil prohlídkové okruhy, návštěvníky láká do zahrad, ale i do kostela a také na kastelánské prohlídky. Prozradíme podrobnosti už v téhle hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Nejtku změní systém vytápění, teď je město závislé na dodávkách tepla parovodem z teplárny Vřesová. Kvůli velkým ztrátám při přepravě páry a skokovému zdražení cen tepla má město, jak říká starosta Zdeněk Plas z hnutí ANO, na tuto situaci řešení.
2: Nejtecké zastupitelstvo schválilo záměr na výstavbu a provoz mobilních plynových kotelen.
1: Jejich provoz bude zastřešovat energetická společnost ČES. Mezitím má Nejdek v plánu vybudovat vytápění pomocí 11 nízkoemisní kotelen. Za malou chvíli se dozvíte víc. Karlovarský kraj poskytne 400 tisíc korun dobrovolnickému centru Instant. Dobrovolníci pomáhají seniorům, osobám se zdravotním postižením, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí i rodinám nebo při jednorázových akcích. Centrum peníze využije především na zajištění provozu a také k celkovému rozvoji dobrovolnických programů napříč regionem. Sociální služby v Kinčperku nad Ohří nabízejí novou službu nazvanou První dotek. Je určená těhotným ženám a ženám krátce po porodu. Jak říká psycholog a vedoucí rodinné poradny Jakub Onder, služba má zamezit nárůstu počtu odložených dětí.
3: Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku a na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu.
1: Takzvaný kontakt kůže na kůži totiž podporuje touhu matky pečovat o dítě. Podrobnosti nabídneme po 17:45. V centru Sokolova vzniknou do konce června dvě místa pro servis kol a elektrokol. Takzvané cyklopointy pořídí město za téměř 250 tisíc korun. Vybudovat je nechá na Starém náměstí a v areálu zdraví. Součástí budou i nabíjecí místa pro elektrická kola. Zámek Valečna Karlovarsko rozšířil svou nabídku prohlídek. Kromě klasických okruhů nabízí nově pravidelné komentované prohlídky zámeckých zahrad kostela Nejsvětější Trojice a také prohlídky s kastelánem. I tomuto tématu se v této hodině budeme věnovat.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Je 17 hodin a 14 minut, vy ladíte odpolední frekvence Českého rozhlasu Karlovy Vary a ladíte pravidelný pořad, který v tomhle čase můžete slyšet, a to je pořad Den v kraji. Nejdek na Karlovarsku bude modernizovat systém vytápění města. Teplo do Nejdku proudí téměř 30 let dálkovým parovodem z teplárny Vřesová. Vedení města chce ale parovod nahradit plynovými kotelnami. S nejdeckým starostou Zdeňkem Plasem z Hnutí ANO si o tomhle tématu v dobrém ránu povídala Jitka Brošková.
1: Proč se tedy vedení města pro změnu rozhodlo?
2: Protože životnost parovodu byla na začátku projektu definována do konce roku 2027 a ten jeho provoz je aktuálně velmi, ale opravdu velmi ztrátový.
1: A jak se tedy ztráty při dodávkách tepla parovodem odráží v ceně pro koncové spotřebitele?
2: Velmi výrazně. Provozovatel soustavy ČEZ Teplárenská dlouhodobě sanuje ztráty z provozu parovodu, což teď vyrušilo na konci roku 2025, kdy se cena tepla za gigajoule vyšplhala takřka o 50%, ale i tak stále ještě nepokrývá veškeré ztráty toho provozovatele dle jeho vyjádření, takže hodně.
1: Můžete přiblížit, jak by se měl systém vytápění Nejdku změnit a od kdy?
2: Nahradíme dosavadní páru plynovými kotly s kogeneračními jednotkami a tyto kotle s kogeneračními jednotkami bychom postavili ve stávajících výměnících. Využijeme i stávající sekundární rozvody, které vedou od výměníků k objektům koncových spotřebitelů. A celou tuto aktivitu, a co bychom chtěli optimálně zprovoznit pro totnou sezonu 2027-2028.
1: Mám informaci, že zastupitelé teď schválili záměr na výstavbu a provoz mobilních kotelen jako přechodné řešení. Co to znamená?
2: To znamená možnost odpojení se od ztrátového parovodního přivaděče z Vřesové dříve, než bude vystaveno to naše řešení plynovými kotelnami, o kterým jsem hovořil. Věříme, že výroba páry z plynu v Nejdku, která by v těch mobilních kotelnách měla být vyráběna, bude efektivnější a v konečném důsledku pro koncové spotřebitele je levnější.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji. Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.

0: A blízkost, teplo, hlas i dotek, to všechno je důležité pro čerstvě narozené dítě. Jenomže ne každá žena mu právě tohle dokáže dát. A v Karlovarském kraji proto vznikla služba První dotek, která je součástí sociálních služeb v Kinčperku nad Ohří. A právě tuhle novou sociální službu vám dnes představíme v rubrice Náš příběh. A takzvaný kontakt kůže na kůži podporuje touhu matky pečovat o vlastní dítě. A v řadě případů už se takový vztah sociálním pracovnicím a dobrovolnicím podařilo obnovit.
1: Je to příběh miminka, který v podstatě zůstalo v té porodnici o samotě a my jsme se jako rozhodli, že ještě tyhle ty děti podpoříme ve spolupráci s komunitním centrem Instant prostřednictvím dobrovolnic v některých porodnicích. Tam přišli k tomuhle dítěti dobrovolnice, který takhle to miminko měli v kontaktu kůže na kůži a ono, jak to dítě bylo zvyklý prostě na ten lidský kontakt, na tu blízkost, tak bylo takový čilý a živý a jeho matka se teda rozhodla, že by ho chtěla vidět. No a ono, jak bylo zvyklý na ten kontakt, tak se jí přisálo k prsu a ten příběh skončil tak, že ona s ním odešla domů, nechala si ho nakonec.
2: Vysvětluje význam nové služby První dotek Nikola Onderová z poradny pro rodinu.
1: My se snažíme ideálně ještě v tom těhotenství navázat s tou ženou nějaký kontakt, nějaký vztah, vysvětlovat jí význam kontaktu kůže na kůži a kojení bezprostředně po tom porodu a takovou celkovou podporu v těch prvních chvílích s miminkem poskytujeme.
2: Podle studií, jak říká vedoucí rodinné poradny a psycholog Jakub Onder, je moc důležité, aby první hodiny a dny po narození bylo dítě ve fyzickém kontaktu s matkou.
3: U obou těch aktérů se v mozku vylučuje látka, který říkáme oxytocin, a ta funguje k utužování vzájemné vazby. Na straně dítěte je to vlastně podpora rozvoje mozku. Ten mozek to vysloveně potřebuje, aby se mohl synapticky zahušťovat a růst. A na straně matky jí to vlastně poskytuje jakousi odměnu a další motivaci k péči o to dítě a vzniká z toho něco, čemu říkáme intuitivní rodičovství. To znamená, ta maminka nejenom, že se cítí více šťastná, když o to dítě pečuje, ale zároveň má taky pocit a skutečně to i umí lépe odhadnout, co to dítě potřebuje a má pocit, že mu více rozumí.
2: Je to někdy těžká práce?
1: No, je to krásná práce, mně se to líbí, baví mě to. Je někdy těžké překonávat ty stereotypy, určité mýty a obavy a strachy, ale je to hrozně hezké, když potom vidíte, jak se to dítě jako na tu ženu úplně přirozeně naváže a jak na sebe koukají a jsou úplně propojený, takže já dostávám za to obrovskou odměnu.
2: Dodává Nikola Onderová z Karlových Varů. Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

Planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Zámek Valeč na Karlovarsku rozšířil svoji nabídku prohlídek. Kromě klasických okruhů nabízí nově také pravidelné komentované prohlídky zámeckých zahrad, kostela Nejsvětější Trojice a také prohlídky s kastelánem. A podrobnosti zjišťovala Dana Jelínková, která už je teď se mnou ve studiu a samozřejmě jí přeji dobré odpoledne.
2: Hezké, i když deštivé odpoledne všem.
1: Dano, co vedlo vedení zámku k tomu rozšíření prohlídkových okruhů?
2: Nejprve bych měla připomenout, že zámek Valeč patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Na okraji Doupovských hor vzniklo šlechtické sídlo obklopené parkem, kde se architektura přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. No a nové okruhy reagují nejen na rostoucí návštěvnost, ale snahou je především představit Valeč jako celek. Podle kastelána Miloše Bělohlávka Valeč totiž není jen soubor interiérů. Je to místo, které dává smysl teprve ve chvíli, kdy si ho člověk projde celé, tedy od zámeckých sálů přes kostel až po zahrady. A právě nové okruhy umožňují ukázat tyhle souvislosti.
1: Konají se nové prohlídkové okruhy pravidelně a co konkrétně nabízejí?
2: Ano, ale jen od května do září. Prohlídky zahrad dostaly podtitul Zahrady v proměnách času a konají se každou sobotu od 14 hodin. Představují vývoj barokní kompozice a její proměnu v krajinářský park. V případě kostela se návštěvnický okruh jmenuje pod ochranou trojice Život a smrt pánů z Valče. Zaměřuje se na rodové příběhy, pohřební kulturu i duchovní význam místa. Zájemcům je k dispozici také v

0: sobotu a ve stejném čase jako prohlídka zámeckých zahrad.
1: Dano, my jsme si na začátku řekli, že součástí nové nabídky jsou také prohlídky s Kastelánem. Tak o co přesně se jedná?
0: Ano, jde o přibližně dvouhodinovou trasu, která propojuje zámek, kostel, Nejsvětější Trojice i zahrady a zavede návštěvníky do běžně nepřístupných prostor. Ať už je to technické zázemí, opuštěné chodby nebo místa, která standardní prohlídky míjejí. Konají se vždy ve státní svátek a také od 14 hodin. Všechny nově nabízené prohlídky mají omezenou kapacitu a jsou určené jak pro jednotlivce, tak pro předem objednané skupiny. Jednotlivé okruhy je možné kombinovat a pro větší skupiny domluvit individuální termíny.
1: A my připomeneme taky nemilou událost. V areálu zámku Valeč nedávno hořelo. Připomeň, co oheň zasáhl a jestli došlo k nějakému výraznému poškození téhle památky.
0: V noci z 21. na 22. dubna na zámku hořela pergola. Oheň částečně poškodil i střechu přilehlé kotelny. Požár způsobil škodu za zhruba 2 miliony korun, ale provoz zámku naštěstí neovlivnil. Chvála Bohu neopakovala situace před 50 lety, kdy zámek spustošil ničivý požár a proměnil ho doslova v ruinu. Příčinou byl tehdy vadný komín a jen náhodou tato barokní perla unikla demolici. Národní památkový ústav nakonec zámek zachránil.
1: Novinky a také trochu historie zámku Valeč na Karlovarsku právě teď ve vysílání nabídla Dana Jelínková. Dano, díky za to a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni a s námi na telefonní lince Jana Adamovská, které přeji krásné odpoledne.
2: Hezký podvečer.
1: A tak Janě, zeptám se samozřejmě na počasí, které bude panovat v Karlovarském kraji dnes večer a v noci na zítra.
2: Tak bouřky nám ustaly, teď ty přehánky přecházejí do občasného deště a ve večerních hodinách budou ty srážky ustávat. V noci se může objevit ještě něco na horách a oblačnost se bude postupně protrhávat. Noc už bude chladnější, v noci budou teploty klesat ke 4 až 1 stupni. Na horách budou až minus 2 stupně a na horách může i slabě sněžit. K ránu by ty strážky sněhové byly i v polohách nad 600 metrů.
1: Tak na noc moc vábně nevypadá předpověď počasí. Bude to lepší zítra přes den?
2: Tak zítra bude o poznání chladněji než dnes. Dneska bylo až 20 stupňů. Zítra bude v maximech tak 9, na horách bude mezi 1 a 4 stupni a do toho nám bude foukat ještě čerstvý západní vítr a lokálně se objeví i nárazy okolo 55 km za hodinu, takže ten vítr ještě bude snižovat tu pocitovou teplotu. A co se týče počasí, tak ráno očekáváme zmenšenou oblačnost, během dne bude oblačnost taková proměnlivá a přeháněk bude po ránu a dopoledne ještě málo, to se budou objevovat spíše na horách. Odpoledne zase budou ty přeháňky přibývat, už budou na většině území. A co se týče hranice sněžení, tak ráno bude sněžit, jak už jsem zmínila, přibližně v polohách nad 600 metrů. Později během dne bude ta hranice sněžení stoupat nad 800 metrů a sníh bude odtávat, ale v nejvyšších polohách Krušných hor může hlavně ve večerních hodinách zůstat ležet i pár centimetrů nového sněhu. A potom večer ty srážky ustanou a během noci se nám vyjasní.
1: Vyčerpávající je hlavně aktuální předpověď počasí od Jany Adamovské z Českého hydrometeorologického ústavu. Janě, díky za předpověď, mějte se krásně, hezký zbytek večera a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou, hezký večer.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucelní spíší, ten najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

0: szczepnął, trzeba zejść brać. To mój powszechno, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hudsonský šípy najmou ptát.
1: A také dnes, tedy v pondělí 11. května, vám Český rozhlas a Karlovy Vary v rámci pořadu Den v kraji hrál příjemnou muziku, kterou jste si společně s námi mohli zaspívat, a hlavně muziku, která nestárne. I tohle byl jeden z příkladů, Vaby Daněk a písnička Hudsonské šífy. 17 hodin 54 minut, tedy 6 minut před 18. hodinou, se od mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary loučí David Forst a zítra opět 17 hodin naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapálené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
4: U Boru na Karlovarsku začíná úprava nebezpečné křižovatky. Lidé z Jindřichovic na Sokolovsku se můžou vyjádřit k projektu nového kamenolomu. Extrémní sucho zůstává na třetině území Česka. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 10 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Mezi ostrovem a Karlovými Vary začíná úprava nebezpečné křižovatky. V blízkosti obce Bor silničáři postupně vybudují připojovací a odbočovací pruhy. Stávající mimoúrovňová křižovatka dostane nový tvar. Investice za 118 milionů korun by měla ze silnice 1/13 odstranit další rizikové místo. Upřesňuje oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
5: Kritické a nebezpečné místo na silnici 1/13 spočívá v připojení stávající silnice z Lesova, kdy vlastně je tam absence jakéhokoliv připojovacího pruhu. Toto místo je velmi nebezpečné a ten, kdo to tam nezná a může očekávat připojovací pruh, tak v tuto chvíli tam žádný není.
4: V místech stavby začalo kácení náletových dřevin. Následovat budou základní terénní úpravy. Od června začnou blízkosti stavby dopravní omezení. V Jindřichovicích na Sokolovsku pokračuje příprava otevření nového kamenolomu. V současné době je dokončený první posudek vlivu stavby na životní prostředí. Lidé se k dokumentu můžou vyjádřit na odboru životního prostředí krajského úřadu v Karlových Varech do pátku 15. května. Uvést by měli své výhrady k plánovanému záměru. Uvedl to zástupce investora mluvčí společnosti České štěrkopísky Petr Dušek na prvním setkání s obyvateli obce.
6: Co se týče těch největších strašáků, to znamená hluk, doprava, seismika, tak přenosu informací došlo a zároveň seznámili jsme vlastně lidi s tím povolovacím procesem. Takže oni teď velmi dobře vědí, kam mají posílat své stížnosti, jak se k tomu mají vyjádřit, ale možná se necítí tak bezmocní.
4: Investor by chtěl otevřít nové dolovací území v blízkosti Jindřichovic do 6 let. Zhruba na třetině území Česka zůstává nejhorší stupeň sucha. Potýká se s ním část jižních Čech a kraje Vysočina, Moravskoslezského a Zlínského kraje a taky Pardubický a Olomoucký kraj. Vyplývá to z údajů na webu intersucho.cz. Podle webu byl největší rozsah půdního sucha začátkem minulého týdne. Ke snížení pomohly deště, které se přehnaly nad západními a severními Čechami. Podle meteorologů byl tento týden srážky měly zasáhnout většinu území. Nejvydatnější by měly být na Moravě. Podle předpovědi by se tak mohl stupeň sucha v Česku o něco snížit. Mezinárodní federace novinářů poslala premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO dopis, ve kterém kritizuje návrh na změnu financování veřejnoprávních médií v Česku. Český rozhlas o tom informoval syndikát novinářů. V dopise se píše, že návrh nezaručuje České televizi a Českému rozhlasu předvídatelné a udržitelné financování a výrazně zvyšuje politickou kontrolu nad nimi. Mezinárodní novinářská federace zároveň upozorňuje na to, že navrhované změny obsahují legislativní nedostatky a jsou v rozporu s evropskými pravidly.
3: Počasí.
4: noci a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, odpoledne a večer přeháňky na celém území, nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň, ojediněle přízemní mrazíky, na horách plus 1 až minus 2 stupně Celsia, nejvyšší denní teploty 7 až 10, na horách 1 až 4 stupně Celsia. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 2201 mezi obcemi Rosnice a Sedlec u Karlových Varů se srazilo nákladní auto s osobním. Vozovka je zcela uzavřená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muziky, muziky.
7: Krásný a ničím nerušený poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Druhá květnová neděle je každoročně svátkem všech matek, který je oslavou mateřství a příležitostí poděkovat maminkám za jejich péči a lásku. A k tomu využijeme dnešní pořad, ve kterém budou znít samé písničky o maminkách. V řadě gratulantů už stojí jako první Ivana Zbořilová, která zaspívá za doprovodu pražských muzikantů Milana Bašty, Valčík, Tvé vlasy kvetou, maminko. Autory jsou Karel Waldauf a Bohuslav Nádvorník.

Skladatel Petr Fink a textařka Věra Urbánková společně napsali tango, které je u posluchačů populární již mnoho let. Jmenuje se To slůvko maminka a zaspívají nám ho Ivana Brožová a Karel Hegner za doprovodu autorova orchestru.

Na CD věnovaném k životnímu jubileu skladatele a hudebního režiséra Antonína Bulky jsem s rozhlasovou plzeňačkou natočil jeho valčík, který textem opatřil František Kratochvíl a nazval ho zcela prostě a jasně Valčík pro maminku.

Zpěvák Karel Hála je považován za krále českého swingu, ale byl obdařen schopností zaspívat písničku jakéhokoliv žánru. Natočil i několik dechovkových skladeb a že i tento žánr zvládal na jedničku, nám dokáže v pochodové písni Karla Vacka Hej, paní mámo. Hraje dechová hudba suprafon, řízená Jindřichem Bauerem, nahrávka je z roku 1970.

Můj kolega Jan Ježek, kterého znáte z rozhlasového vysílání jako výborného dechovkového zpěváka nebo z divadelních podií jako muzikálového a operního pěvce, mi před časem prozradil, že jedna z jeho vůbec prvních nahrávek v Československém rozhlase byla písnička Mámo má. Domníval se, že se nedochovala, ale nám se jí podařilo vypátrat. A protože je krásná, tak si vám ji dovolím v takovém malém mimožánrovém okénku nabídnout. Hudbu napsal Vladimír Brandt a text František Klečka. Nahrávka byla dokončena 5. května 1975 a Honzovi Ježkovi tehdy bylo 17 let.

Ještě jednou se dnes vrátíme ke skladateli Petru Finkovi, který s textařem Václavem Babulou napsal také vals Kdybych tě, mámo, neměl. V loňském roce jsem ho v plzeňském rozhlase natočil s Ivanou Zbořilovou za doprovodu klatovské úhlavanky Jana Červeného.

Starobrněnská dvanáctka se solisty Štěpánem Mátlem a Marií Řezáčovou, kteří zaspívají valčík Mámy, vy naše české mámy, budou posledními gratulanty dnešního pořadu k oslavě svátku matek. V závěru bych rád popřál všem maminkám, včetně té mojí, všechno nejlepší a budu se těšit na další setkání u pořadu Muziky muziky. Loučí se s vámi Jan Šimůnek.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozeznívají tóny chodské dudácké muziky, konkrétně té z Mrákova. A právě tam na Dolní Chodsko se dnes vypravíme. Řeč dnes bude o půvabných výšivkách, které zdobí zdejší mužské kroje, respektive některé z krojových součástek. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

tedy mužskému lidovému oděvu Dolního Chocka, se dnes budeme věnovat. I když je třeba hned na úvod říci, že mužský kroj na Chocku

0: Česku prošel vlastně opačným vývojem než ženský. Zatímco se ženský kroj od konce 19. století zdokonaloval, mužský pozvolna zanikal a pánové začali oblékat civilní oblečení a zachovávali jen původní bílou vyšívanou košili. Přesto mužský kroj na Chocku můžeme obdivovat dodnes, hlavně u členů folklorních souborů. Na Dolním Chocku třeba chockého souboru Mrákov, který nám také dnes hraje. Mužský kroj se na Dolním a Horním Chocku střihem a složením vlastně nijak výrazněji neliší. Ovšem hlavní rozdíl je právě ve výšivkách, které na Horním Chocku chybí.
1: A já mám chalupku na zeleným důbku, je celá od větru opukaná. A slihy se napiju, já si ji pobiju.

od stola, zahrajte do kola, dívčátka by rádi tancovali. Hora triadada, fidli, fidli, fidli, fidli.

mužskému kroji na Chocku, tedy konkrétně na Dolním Chocku a hlavně krásným ručním výšivkám se věnujeme v dnešním špalíčku. Ale ještě než se dostaneme k barevným, které zdobí vesty a další součástky, zastavme se ještě u bílé plátěné košile. Tu totiž také zdobí bohatá ruční bílá výšivka, konkrétně na límečku, rukávech a hlavně na prsence se sámky. Tam bývají výšivky geometrickými a rostlinnými ornamenty. Náprsenka bývá zdobená takzvanými pavoučky, prolamováním, mřížkami, obšívanými dírkami a podobně. Je to velká krása a nutno smeknout před pečlivou a trpělivou prací těch, kteří ji dokáží vytvořit.

Když jsem koval koníčky, bůl jsem u svý hančičky, nechtíla mě demů pustit, až nebudu hvězdičky. Nechtíla mě demů pustit, až nebudu hvězdičky. Pojď hančičko, pojď ke mně, pěkně si husteleme, dám peřinku pod hlavinku, z druhu se přikryjeme, dám peřinku.

Šťastně z rána ustává, jenom jak se rozední. Šťastně z rána ustává, jenom jak se rozední. Jezdičky už nebudou.

dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu Plzeň se touláme po Dolním Chocku a povídáme si o zdejším mužském kroji, konkrétně o krásných ručních výšivkách. Ty barevné, které okamžitě upoutají pozornost, zdobí vesty, kazajky a kabáty z tmavě modrého sukna. Bohaté barevné výšivky jsou hlavně rostlinných ornamentů a zdobí límec, kapsy a zadní šůzky. Vyšité jsou i ozdobné dírky u knoflíků. Podle odborníků na lidové kroje jsou prý chocké barevné výšivky nejpestřejšími výšivkami na českých soukených krojových součástkách. A ještě poznámka. Mužská vesta se zapínala dole jen na 2 až 3 knoflíky, aby byla vidět také krásná vyšívaná košile.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný výšivkám na mužských krojích z Dolního Chocka, které jsou výraznou a překrásnou ozdobou, obdivuhodnou ruční prací. A když je řeč o výšivkách, připomenout tady musíme také významné švadleny a vyšívačky sestry Bílkovy z Mrákova. Ty měly vytříbený cit právě na kroj Dolního Chocka a svého času se prý právě k nim chodilo na radu a pro vzory. A vlastně se na jejich odkaz navazuje i dodnes, i když každá vyšívačka má pochopitelně vlastní ráz výšivky. A tady už se pro dnešek rozloučíme. Krásný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: U Karlových Varů zemřela při nehodě řidička osobního auta. Nejdek na Karlovarsko plánuje změnu systému vytápění města. Vláda bude moct nařízením regulovat ceny paliv. Prezident podepsal zákon, který to umožní. A zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, teploty do 10 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Na silnici ve směru z obce Rosnice do Sedlece na Karlovarsku odpoledne zemřela řidička osobního auta po střetu s nákladním autem. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Bílek s tím, že záchranné a vyprošťovací práce trvaly několik hodin. Policisté u řidiče nákladního vozidla provedli orientační dechovou zkoušku, která vyšla s negativním výsledkem. Negativně vyšel také test na přítomnost omamných a psychotronních látek. U zemřelé řidičky byla nařízena soudní pitva. Kvůli vyšetřování dopravní nehody je silnice stále uzavřená. Nejdek na Karlovarsku bude modernizovat systém vytápění města. Teplo do Nejdku proudí téměř 30 let dálkovým parovodem z teplárny Vřesová. Vedení města chce ale parovod nahradit plynovými kotly s kogeneračními jednotkami. Jak upřesnil starosta Zdeněk Plas z Hnutí ANO, tyto jednotky by byly umístěné ve stávajících výměnících.
2: Tyto kotle s kogeneračními jednotkami bychom postavili ve stávajících výměnících. Využijeme i stávající sekundární rozvody, které vedou od výměníků k objektům koncových spotřebitelů. A celou tuto aktivitu bychom chtěli optimálně zprovoznit pro totnou sezonu 2027-2028.
0: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze, senátoři ho odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve sbírce zákonů. V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 milion 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze, 226 tisíc. Následuje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Schwarz systém. V něm pracují jako živnostníci i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc.
1: Počasí.
0: V noci a zítra čekejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky, nad 600 metrů i sněhové. Nejnižší noční teploty 4 až 1 stupeň, ojedinělé přízemní mrazíky, na horách plus 1 až minus 2 stupně. Nejvyšší denní teploty 7 až 10, na horách 1 až 4 stupně. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 2201 mezi obcemi Rosnice a Sedlec u Karlových Varů se srazilo nákladní auto s osobním. Vozovka je zcela uzavřená a v obci Boučí na Sokolovsku máme na místní komunikaci hlášený padlý strom. Na místě jsou hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Další dotaz posluchače. Ptá se na slovo rodeo a předpokládá, že když ho vidíme ve španělsky mluvících zemích, to rodeo, že je ze španělštiny. Předpokládá správně?
2: Slovo rodeo, ano, je ze španělštiny, ale vlastně se proslavilo a i k nám přišlo z anglofonní oblasti, protože tohle slovo si vybrali američtí kovbojové jako název pojmenování svých kovbojských slavností, takových těch, jak se tam krotili koně a býci a házelo se lasem. A zajímavé je, že tyhle jejich kovbojské slavnosti, ta rodea, začala někdy v půlce 19. století, ale až do počátku 20. století se tomu jednoduše říkalo anglicky roundup, protože šlo o to obkroužení, obehnání stáda, sehnání stáda dohromady. No a pak zkrátka nevím proč, ale rozhodli se, že slovo se stejným významem španělské bude lepší a od té doby my to vlastně známe jenom pod tímhle názvem.
1: A jinak ustálené spojení to bylo ale rodeo. To nechybí v našich dnešních slovnicích, i když nevím, jestli třeba nejmladší generace ještě rozumí vůbec tomuto spojení.
2: Měli bychom se poptat, poptám se doma.
1: Jestli znají.
2: Jestli to děti znají, i když už to nejsou děti, takže nejsou vlastně nejmladší generace. Nicméně určitě vědí, co je výtržnost, divoký kousek nebo recese, což je obsah tohohle spojení.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 1,40 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Východ republiky zasáhly silné bouřky, místy hrozí i supercely. Vláda jmenovala Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Silné bouřky odpoledne zasáhly východní polovinu Česka. Hasiči na Vysočině vyjížděli k desítkám zásahů. Nejčastěji čistili kanalizace a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Bouřky místy doprovází také kroupy a meteorologové varují, že na východě republiky se mohou tvořit i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Výstraha platí až do dnešní půlnoci. Komplikace hlásí také Jižní Morava, hlavně Hodonínsko a Znojemsko. Tam hasiči kvůli následkům bouřek zasahovali už 14krát. Podrobnosti teď přidá mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazký.
3: Nejvíce zasaženými obcemi je obec Ratiškovice a Vacenovice. V Ratiškovicích z těch 14 událostí je 7 čerpání vody přímo v Ratiškovicích. Jednalo se převážně o zatopené sklepy a o čerpávání vody ze sklepů.
2: Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Českým hotelům a penzionům se letos v první čtvrtletí dařilo. Celkem se v nich ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů, to je asi o 5% víc než loni, informoval o tom Český statistický úřad. Přibylo tuzemských i zahraničních hostů. Nejnavštěvovanější byla tradičně Praha. V hlavním městě se ubytovalo zhruba 1 milion a 700 tisíc turistů. Data taky ukazují, že turisté v českých hotelích a penzionech tráví v průměru 2 noci a víc. Sport. Noční teploty klesnou na 7 až... Ministerstvo vnitra zahájí správní řízení s fotbalovým klubem Slavia Praha. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Adam Rezler. Důvodem jsou výtržnosti fanoušků Slavie během sobotního ligového zápasu s pražskou Spartou. Někteří z nich vtrhli na hřiště, kde napadli hráče Sparty a házeli pyrotechniku do sektoru hostujících diváků. Ministerstvo bude podle Rezlera kontrolovat, jestli domácí tým neporušil povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu.
4: Posuzováno bude i fungování pořadatelské služby a klubem přijatá bezpečnostní a preventivní opatření, včetně součinnosti s policií České republiky. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně ve všech případech závažných incidentů na sportovních akcích.
2: Ano, případem se zabývá i policie a ligová fotbalová asociace. Počasí. Jak už bylo řečeno, na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet a ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 mezi 105. a 106. kilometrem ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchané vozidlo. Řidiči musí počítat se zdržením a místem projíždět se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Její práce je o překonávání překážek a pomoci druhým. Více než 20 let stojí v čele UNICEF v Česku. Pavla Gomba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Hezký den.
1: Alex a host.

0: Pavla Gomba je výkonná ředitelka UNICEF v České republice a náš dnešní host. Já bych začala naše povídání unikátní venkovní výstavou, která je k vidění na ostravském Masarykově náměstí. V čem je unikátní a proč Ostrava?
1: Podobnou výstavu nebo tuto výstavu děláme v naší české historii poprvé, takže to je pro nás taková premiéra. A přemýšleli jsme o tom, jak vlastně UNICEF přiblížit lidem a taky poděkovat těm, kteří nás podporují. A pro hodně lidí je UNICEF nějaká instituce. Vědí, že existují, ale často se zatím nedokáží představit ty konkrétní věci. Takže ta výstava je o konkrétních lidech, o konkrétních příbězích. Začíná vlastně tím samotným počátkem, kdy UNICEF a UNRWA pomáhali v Československu po druhé světové válce. Nám se podařilo i v souvislosti s letošním 80. výročím najít, teda v New Yorku, v archivu našli takovou unikátní fotografii z Československa z roku právě 1946 a byla právě ze Slezské Ostravy. Byla to nějaká škola, kam UNICEF dodával pomoc, sušené mléko a podobně. A my jsme si říkali, je sice malá šance, ale pojďme zkusit najít ty děti, které jsou, které tam tehdy byly. Zkusme najít pamětníky té pomoci. Takže je to takové detektivní pátrání, ale nestrácíme naději, že se někdo ozve, buď ten, kdo v té škole tehdy seděl, nebo třeba děti nebo vnuci poznají babičku, dědečka, bylo by to krásné.
0: Takže pátráte, hledáte a doufáte.
1: Ale samozřejmě výstava je i o současnosti, protože ukazujeme třeba dobrovolníky z Česka, kteří pracují ve velmi těžkých podmínkách, ve velmi těžkých zemích a pomáhají tam. A je to vlastně takové jako symbolický koloběh, že tak jako kdysi jiní pomáhali nám, když jsme to potřebovali nejvíc, tak teď Češi pomáhají tam, kde také je to potřeba, možná více než u nás. Takže je tam spousta příběhů, spousta lidí, je tam i současnost, jsou tam děti Česka, je to takový projekt pro radost. A Ostrava právě proto, že doufáme, že když to lidé budou mít blízko, že třeba právě tuhle fotografii poznají.
0: Tak a bude to potom třeba putovní výstava? Přesune se ještě někam nebo zůstane v Ostravě?
1: Už teď máme potvrzené České Budějovice, které proběhnou v polovině června, v druhé polovině června, a díváme se na další města a vlastně velmi čerstvá zpráva. Včera večer jsem dostala potvrzení, že se bude souběžně konat i právě začátkem června výstava v New Yorku. Takže se vracíme oklikou a jsme rádi, že to, co ukazujeme u nás, tak můžeme ukázat i vlastně mezinárodně pro celý svět.
0: Čili jako připomínka 80 let od vzniku UNICEF.
1: Založení, ano. Přesně tak.
0: Vy jste mluvila o dobrovolnících, kteří pomáhají, pracují. Znáte vždycky důvody, jaké vedou ty dobrovolníky k tomu, aby pomáhali? Co je k tomu motivuje, co je k tomu vede?
1: To je moc zajímavé. Nám se hlásí skoro každý den nějací dobrovolníci. Často lidé, kteří právě chtějí vyjet někam do zahraničí, ale vlastně uspokojit tu poptávku můžeme opravdu jenom minimálně. Ze dvou důvodů. Jednak ti lidé, kteří často chtějí vyjet, tak to berou jako nějaké řešení svých problémů, které mají tady. Bývají to třeba lidé v nějakých na rozcestí, nějakých životních situací, třeba když se jim rozpadl vztah a vlastně chtějí jakoby udělat takový restart ve svém životě a zkusit něco úplně nového, což je fajn. Ale my víme, anebo hledáme lidi tady do těchto krizových oblastí, kteří opravdu jsou extrémně odolní. Ti lidé musí procházet vlastně takovými různými zkouškami, musí mít i určitou kvalifikaci. Nicméně ta možnost tady je a každý rok na podzim UNICEF a další agentury OSN nabírají dobrovolníky, takže my máme radost, že právě dobrovolníci z Česka se uplatňují a příběhy některých z nich sledujeme. Teďka máme jednoho Čecha v Togu, který už je vlastně stálý pracovník a máme z toho radost.
0: Říká Pavla Gomba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: a host si povídám s výkonnou ředitelkou organizace UNICEF Pavlou Gombou. Už jsme zmínili a popsala jste výstavu v Ostravě, kde jsou vystaveny inspirativní příběhy, nebo znázorněny, zobrazeny inspirativní příběhy. Který je pro vás tím nejsilnějším? Máte nějaký jeden konkrétní?
1: Já vlastně sleduju a je to jako fascinující, že pořád k příběhu, který je poměrně hodně známý, je možné něco přidávat. Takže pro mě je to tak trošku jako detektivka. Je to příběh první pohlednice UNICEF, která je právě z Československa a nakreslila ji tehdy 8letá Jitka Samková z Rudolfova v jižních Čechách. Takže to je jedna věc, na kterou jsme hrdí. Dá se říct, že vlastně celý fundraising UNICEF celosvětově začal tady u nás. Ale my jsme si dali tu práci, že jsme vysledovali to všechno další kolem, co kolem toho bylo, kdo vlastně tu pohlednici, kdo měl ten nápad, aby děti kreslily pohlednice, kdo tu pohlednici poslal do New Yorku, kdo, co se tam potom s tím dělo. Takže je to fascinující vlastně příběh a neustále přidáváme nějaké drobné dílky té mozaiky. Já jsem loni měla poprvé vlastně za celých více než 20 let možnost se s tou autorkou setkat. Je stále naživu, jsme tomu moc rádi a ty vzpomínky, které měla, nejsou popsány dosud v žádné knize. Vzpomínala na to, jak si to sušené mléko brali ještě v sáčcích na doma, že kromě toho, že bylo ve školní jídelně, takže vlastně všechny ty detaily, které těm příběhům dodávají ten život, tu autenticitu. No a vlastně ještě, když už ten příběh takhle vlastně i mezinárodně se snažíme co nejvíc komunikovat, tak letos v únoru jsem měla právě v New Yorku možnost vidět ten její originál. My jsme nevěděli, říkali jsme si, určitě se to ztratilo někde v tisku a podobně. A prostě 80letou kresbu, která už je trošku zašedla, ale je to přesně, jsou to ty tahy, které ona jako dítě vlastně nakreslila, takže je to výjimečné.
0: Takže neztratila se pohlednice. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů řekla, že za práci v UNICEF děčíte svému prvnímu manželovi, který je ze Zimbabwe. Co přesně se tehdy stalo? Protože vy jste vystudovala finance, tak to nevypadalo, že by jste měla směřovat UNICEF.
1: Měla jsem úplně jinou představu o budoucnosti než práce v UNICEF. Nicméně vlastně měla jsem možnost nějakou dobu právě být na stáži v Zimbabwe, v jednom z těch větších měst na magistrátu, kde jsem pracovala ve financích tehdy. A byla to taková zkušenost, která opravdu člověku zamíchá hodnotami. Měla jsem tam možnost i potkat vlastně děti třeba, které žily na ulicích. A to bylo takové setkání, kdy se člověk uvědomí, že žádné peníze takovému dítěti nepomůžou, že i kdybyste jim tam vysypal všechny kapsy a poslal, co máte na účtě. A já jsem tehdy byla studentka, která opravdu toho moc neměla. Ale že ty děti potřebují spíš někoho, kdo se o ně postará, kdo je pošle do školy, kdo je večer uloží ke spaní. A tady tohle uvědomění byl takový jako strašně silný okamžik vlastně v mém životě. Takže když jsem se vrátila zpátky, tak už jsem se nedívala po práci v bankách, ale hledala jsem něco, co by dávalo větší smysl a takovou šťastnou náhodou jsem našla UNICEF a je to nejkrásnější práce na světě. Je jinačí, než si lidé myslí. Uvnitř je to prostě jinačí, ale přece jenom na konci dne, když zavíráte dveře, tak víte, že jste někde někomu na druhém konci světa pomohl a to je k nezaplacení.
0: To stojí za to. Pavla Gomba je naším hostem.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku už přes 20 let. Dá se říci, dá se specifikovat, kdo v současné době a kde potřebuje největší pomoc?
1: Jsem se zrovna dneska ráno dívala, protože máme vlastně přístup k informacím v reálném čase v podstatě ze všech zemí na světě a je spousta krizí, které probíhají a jsou zastíněné jinými velkými krizemi, takže se o nich málo ví, málo mluví a vlastně ti lidé mají tu smůlu, že se jim stalo zrovna něco v takhle těžké době. Takže třeba záplavy na Madagaskaru, to je něco, co vůbec v médiích vlastně není vidět a přesto i tam jsou potřeby obrovské. Haiti občas probleskne, ale kdybychom to brali jenom jakoby absolutním počtem těch opravdu velmi potřebných dětí, dal by se říct v ohrožení života, tak ta nejhorší situace právě teď je v Súdánu, kde vlastně v zemi, která má 33 milionů obyvatel, tak 17 milionů dětí, je to nepředstavitelné číslo, skoro dvě České republiky vlastně potřebují pomoc pro to, aby přežili. To znamená, že skutečně jde o to základní výživa, voda, nějaké jako základní bezpečí, kam složit hlavu. A samozřejmě těch krizí víc přibývá a válek víc přibývá, než aby jich ubývalo. Takže celý Blízký východ, to jsou všechno věci, o kterých slyšíme politicky. Slyšíme analýzy, slyšíme rozbory, na kterého vůdce, jaký dopad to bude mít, ale vlastně o těch lidech, kteří tam žijí, o těch dětech, které tam žijí, které se i do toho rodí a vlastně neví, netuší, do čeho přichází, do jakého světa přichází, tak ta situace je samozřejmě nejhorší.
0: Jak se vy sama osobně vyrovnáváte s bezmocí, protože pomoci všem zkrátka nemůžete?
1: To je hodně vlastně častý argument a lidé občas píší a říkají, jako má to vůbec nějaký smysl, stejně nemůžete pomoct všem. A já aspoň pro sebe si to vždycky překládám, tak kdybych přišla k lékaři s bolavou nohou a on mi řekl, že stejně nemůže vylečit všechny lidi na světě, tak mě nevylečí, jak by mi asi bylo. Takže pro mě je to o tom, co můžeme udělat a máme tu možnost, tak bychom měli. A samozřejmě jsou věci, které jsou mimo naši kontrolu. Jsou nemoci, které se zatím nedají vylečit, na které není lék. A je dobře, že se na ně lék hledá, ale jsou to věci, se kterými se člověk musí smířit, ale současně vlastně má tu motivaci, to, co jde a to, co v jeho moci je, tak udělat.
0: Musela jste někdy volit mezi dvěma pomoci? Jednomu pomůžete, druhému ne?
1: Já jsem naštěstí v téhle situaci nebyla, ale moji kolegové v terénu jsou v téhle situaci často. A zvlášť v těch jakoby nejtěžších krizích, kde třeba právě podvýživa pořád každý rok zabíjí asi 5 milionů dětí a často se ty děti třeba dostávají do těch výživových center už pozdě, kdy jim není možné pomoci. A vlastně ti kolegové mají nějaké prostě náramky, kterými rozřadí děti při příjmu na ty, které je možné jako 100% zachránit, které jsou třeba na 50% a které už prostě mají nulu. A to je strašně kruté, ale na druhou stranu je to právě o tom, aby se vlastně ty prostředky a pozornost soustředily na ty, kde ta možnost, to, o čem jsme mluvili, kde ta možnost ještě je. Takže nechtěla bych být v té situaci, ale jsou to momenty, kterým prostě ti lidé reálně čelí a je to samozřejmě velká zátěž na psychiku.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: jejich podvýživu, problémy se vzděláním, děti ve válečných konfliktech jste zmiňovala. Jak potom reagujete nebo nerozčílí vás, když narazíte potom na člověka, který řeší malicharnosti?
1: To ani ne, protože vlastně to je jedna z těch věcí, které jsem poznala díky téhle práci, že ten problém, který člověk řeší aktuálně, je vždycky ten největší problém na světě, že všechno je relativní. Takže když se vám rozbije pračka, tak prostě potřebujete vyprat a musíte vyřešit tu pračku a na chvíli to zastíní všechno ostatní a nějaké prostě uvědomí, mění, že na druhém konci světa jsou horší problémy, vám stejně s tou pračkou nepomůžou. Takže já myslím, že vlastně tahle práce mě přivedla k větší laskavosti a možná pochopení lidí v těch jejich problémech. Ale na druhou stranu mě rozčuluje možná o to více. Mě rozčulují ty problémy, které lidi způsobují sami. Ty věci, které vlastně i my řešíme opakovaně. A někdo by právě řekl, to je prostě zbytečné, jako to jste řešili už předloni. Ale my máme odpovědnost ne vůči tomu, který to způsobil, ale vůči tomu dítěti, které v tom je a vlastně nemá jinou šanci, nemá jinou možnost. Takže jako snižuje se mi tolerance vůči těm lidem, kteří prostě páchají problémy a vytvářejí problémy zbytečně, protože i tak těch problémů k řešení je dost. Ale současně nemám s tím možnost cokoliv udělat, takže člověk se s tím musí naučit žít a soustředit se na to pozitivní prostě.
0: Když mluvíme o dětech v těch zasažených oblastech, tak pro jaký věk dítěte je to úplně nejhorší, ta situace, které dítě to vnímá nejhůře?
1: Ono je to těžké asi takhle říct, nicméně my víme, že v podstatě už děti před narozením vnímají a že i to, co se jim děje před narozením, tak je ovlivní. A teď mluvím právě třeba o té podvýživě, takže proto pro nás podvýživa začíná s péči o matky, o nastávající matky. Ne všichni lidé vědí, že vlastně v tom kritickém období před narozením a během prvních 3 let života se vlastně vytváří imunita, vytváří prostě všechno. A pokud to dítě není dobře živené, tak vlastně nikdy se mu plně nevyvine ani mozek, ani vlastně tělesné funkce a potom už to nelze dohnat. Takže kdybych měla zvolit jenom jedno období, tak by to bylo skutečně prostě to období před narozením a první 3 roky života. Samozřejmě, že zdánlivě, pokud mluvíme třeba o nějakém zneužívání, o násilí, o tom, co se děje třeba v tom bezprostředním okolí, tak ty děti, které jsou starší, v tomu můžou být citlivější, ale nepodceňovala bych i vlastně vnímání těch nejmenších dětí, které nám třeba nemůžou to říct a sdělit. Neznamená to, že to nevnímají, že to neovlivňuje.
0: Vypadá to, že se jich to netýká, ale týká se jich to bytostně. Chtěla jste někdy nějaké dítě si přivést sem?
1: No málem se mi to stalo s jednou dívkou z Rwandy. A už jsem tady zjišťovala prostě podmínky, opravdu jsem si k ní vytvořila takový vztah, natáčeli jsme s ní dokument a pro mě to byla taková popelka. Velmi silný příběh, ta dívka ztratila rodiče a opravdu žila v extrémní chudobě, ale taková, jako byla v ní taková odolnost a současně tichost a současně pokora a starala se ještě o sourozence, bylo to skutečně o samotném přežití, takže člověku to skoro zlomilo srdce. Ale když jsem právě začala zjišťovat všechny ty praktické věci a uvědomila jsem si, že tady převezu dívku, které v té době už bylo 15 let, že by to bylo jako přesadit květinu, že by to bylo vlastně pro ní strašně těžké začít tady chodit do školy mezi prvňáky, že bych musela samozřejmě vzít její sourozence, aby nebyla opuštěná, že vlastně to není úplně jednoduché a přemýšlela jsem o tom, co je v jejím nejlepším zájmu, jak jí nejlépe můžu pomoci. A vlastně jsem dospěla k tomu i to, co je princip UNICEF oklikou osobní, že nejlépe je pomáhat dětem tam, kde se narodili, dát jim tu možnost, aby prostě mohli vyrůstat tam, aby mohli chodit do školy tam, aby zůstali ve svém prostředí. Takže ještě vlastně s touhle osobní zkušeností člověk došel k tomu, že ten postoj je správný.
0: Já jste v kontaktu s tou dívkou?
1: Ztratila jsem s ní potom kontakt, ale když jsem tam byla naposledy, tak jsem přes kolegu se snažila zjistit,

0: To s ní je, tehdy bylo už 25, říkala jsem si, kolik asi má dětí a podobně. A sice jsem, protože žila velmi daleko, takže jsem se s ní neviděla, ale vím, že vlastně studuje, že byla na univerzitě, což samo o sobě je neuvěřitelný zázrak. A děti ještě neměla, ale byla zasnoubená, takže pro mě takový
1: happy
0: aspoň
1: end.
0: Trochu happy end, nebo prostě pokračování, nějaký milník. Ale současně jsem si uvědomila, že vlastně UNICEF je v životě těchto dětí, kterým pomáháme, jenom jeden malý bod a potom ten život jde dál, ale ten bod je důležitý. A je možné, že na mě zapomněla, ale vlastně to, že jsme jí mohli tehdy pomoct, bylo úplně zásadní.
1: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s Pavlou Gombou, výkonnou ředitelkou UNICEF, což je fond, který pomáhá dětem po celém světě. Vybavíte si ještě to poprvé, když jste přijela do takové země chudé?
1: Pro mě byla zásadně ta zkušenost v Zimbabwe, velmi osobní, ale moje první mise v rámci UNICEF byla do Kambodži a tam jsem se vlastně poprvé setkala právě s tou jako smrtí bezprostředně, kde jsme byli v jedné velmi zapadlé vlastně provincii hraniční, opravdu v oblastech, které tehdy ještě byly zaminovány, takže se tam nedalo v podstatě chodit jinde než po vyznačených cestách. To nebezpečí tam bylo velmi reálné a člověk pochopil, že byť tam třeba leží úrodná půda ladem, tak ti lidé ji nemůžou obdělávat a v té vesnici jsou právě třeba děti podvyživené. Ale byli jsme na návštěvě i v nemocnici, kde vlastně byly předčasně narozené děti a tam jsem viděla umírat dítě a nemohla jsem mu pomoct. A to byl jeden z těch okamžiků také vlastně, které člověku dávali tu velkou motivaci v tom pokračovat, protože jednak těch dětí tam bylo hodně, nedalo se ty děti převést. V celé provincii tehdy měli 3 inkubátory, které byly samozřejmě všechny obsazené nebo možná ani ne funkční. A takže jako 10-hodinovou cestu po silnici dítě nepřežije. Není možné zajistit vrtulník pro jedno dítě. Vlastně jakoby ta realita, ten střet s tou realitou, která vlastně u nás má jednoduché řešení, ale tam ne, takže motivace velká.
0: Pro vás motivace, pro někoho jiného by to mohlo být ten střet s realitou naopak odrazující, že by si řekl, tak na tohle já prostě nemám, takže musíte být strašně silná osobnost.
1: Já myslím, že ne. Právě mám vlastně to štěstí a to je taková ta třešnička na dortu v téhle práci, že občas vidím i ty výsledky. Takže se třeba vrátím do stejné oblasti po 5 letech a já tam vidím, jak se to posouvá, jak to vlastně jde k lepšímu, někdy až teda strašně rychle, že by snad člověk šlápnul na brzdu. Ale právě třeba ze Sierra Leone mám takový zážitek, kde jsem se vrátila po 5 letech do stejné oblasti, předtím tam nebyla škola a děti chodili prostě ty, které ještě mohly, tak chodili prostě 5 kilometrů daleko do školy. A když jsem tam přijela po 5 letech, tak tam byla škola díky podpoře UNICEF a děti měly boty, což si nikdo jako z těch dalších lidí, kteří tam byli, nevšimli, protože to je normální, že děti mají boty, ale oni před těmi 5 lety boty neměli, což znamenalo, že nemohli chodit do školy, že měli prostě parazity z té půdy a podobně. Takže jakoby pro mě to, že děti mají boty, byla obrovská známka pokroku a to, že sedí v té škole. Takže člověk si všímá i těch věcí, které, když tam člověk třeba přijede poprvé, tak nevidí.
0: Šlo vám někdy o život v nějaké z těch oblastí? Vy jste zmiňovala zaminované území.
1: No, možná šlo a možná o tom ani nevím vždycky. Měla jsem takový zážitek ze Středoafrické republiky, kde jsme teda přežili vlastně napadení, takový jako incident nešťastný se skupinou rebelů. Nicméně hodně lidí si právě představuje nějaké boje a násilí, ale tady v těchto oblastech může jít o život i z úplně jiných věcí. Asi nejnebezpečnější jsou třeba přesuny, právě jakoby dopravní třeba situace, nehody, pády vrtulníků a podobně. Před měsícem jsme přišli jednu kolegyni v Kongu, která teda zemřela na nálet dronem, ale mám takovou vlastně veselou příhodu od svého kolegy také z Konga, který byl v oblasti, kde byla ebola, což je velmi smrtelná nemoc. A když se vracel zpátky, tak začal mít prostě všechny příznaky a prostě věděl, že je zlé a přijel do hlavního města v noci, kdy byly všechny nemocnice zavřené, nebyla tam pohotovost jako u nás, takže musel přespat na zápraží, manželka ho nepustila domů, protože se bála o děti, takže oprávněně. A když ráno otevře nemocnice, tak prostě tam spěchal a tam mu diagnostikovali malárii. A on říkal, já jsem nikdy v životě nebyl tak šťastný, že mám malárii a že to není ebola, protože to riziko je samozřejmě reálné.
0: Pavla Gomba je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlou Gombou, která stojí v čele organizace UNICEF v Česku přes 20 let. Jak velká je vůbec dnešní pomoc České republiky dětem ve světě?
1: Je opravdu významná a my si vážíme toho, že každý rok roste, protože v loňském roce jsme v Česku získali 95 milionů, což je krásné, a to jsou příspěvky od lidí, od úplně obyčejných lidí, kteří posílají třeba 100 korun měsíčně, ale přesně tohle pomáhá. A my si vážíme té pomoci v zahraničí, tam, kde to je potřeba nejvíc, ale rozvíjíme i projekty tady u nás v Česku a dělají nám radost. Máme například anketu Dítě Česka, kde hledáme nadané, aktivní, empatické děti u nás ve věku mezi dětmi na základní škole a mezi středoškoláky. A ty chceme ocenit, vlastně chceme ukázat, jak skvělá generace nám tady vyrůstá, že to nejsou jenom děti u mobilů, že to jsou i děti, které dělají něco dobrého pro druhé, pro nás všechny. A chceme vlastně jim za to poděkovat. Takže právě teď máme otevřené nominace, sbíráme. Pokud nás slyší nějaký rodič nebo učitel nebo vedoucí kroužku a ví o dítěti, které by se zasloužilo tohle ocenění, tak může nominovat na webu dítěčeska.cz a my se moc těšíme. Každý rok je zajímavé sledovat, jak se to vyvíjí.
0: Dokdy ta nominace je možná a kdy budeme znát to oceněné dítě?
1: Nominace jsou otevřené až do konce září a vyhlášení proběhne 14. listopadu. Je to projekt, na kterém spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, takže velmi slavnostně ve vlasteneckém sále Univerzity Karlovy. A třeba loňští vítězové, 10letý Šimon, který je už v tomto věku filmář a natočil takový zajímavý dokument, film, vlastně hraný film o šikaně, aby se podělil s problémem, který se týká i jeho. A nebo 16letá mladá vědkyně Adela z Liberce. To jsou děti, o kterých je dobré vědět a jsou určitě inspirací ostatním.
0: Když odhlédneme od UNICEF, od pomoci druhým, jaká je Pavla Gomba v soukromí?
1: Tím, že ve své práci se setkávám se spoustou lidí a chodím na spoustu akcí a podobně, tak v soukromí mám moc ráda ticho.
0: Ticho léčí.
1: Ticho, ano. Ticho a vlastně jakoby právě, aby člověk udržel tu rovnováhu, aby mohl i dávat. A baví mě vlastně číst, vzdělávat se. Nedávno jsem absolvovala kurz hypnozy, takže umím hypnotizovat. Nevyužívám to v práci, ale fascinuje mě, jakými všemi způsoby se dá třeba pomáhat druhým, ale i sám sobě, aby člověk byl v pohodě a aby dokázal prostě dávat to, co lidé potřebují.
0: Jak jste se cítila, nebo jak se cítíte v hypnoze?
1: Jsou různé druhy hypnozy, ale vlastně je to něco, co pomáhá třeba při relaxaci nebo při nespavosti. To jsou věci, které aplikuji i sama na sobě, takže někdy v noci člověk nemůže vypnout ten motor, který má v hlavě, a pořád mu jedou další a další myšlenky. Takže to je přesně ten moment, kdy třeba hypnoza může pomoct.
0: Čili odpoutat se od světa, od myšlenek, toku myšlenek a usnete,
1: jo,
0: zkrátka.
1: Jo, výborně.
0: Úžasné, moc děkuju, že jste byla naším hostem a ať se vám daří, zejména tady ve vaší úžasné práci. Pavla Gomba byla naším hostem.
1: Moc děkuji, naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Česko zasáhly bouřky. Hasiči ve východní půlce Česka vyjíždějí k desítkám zásahů. Pavilon S brněnské dětské nemocnice čeká příští měsíc rekonstrukce. Po deštivé noci přijde chladné úterý se sněhem na horách. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Do východní poloviny Česka dorazily odpoledne silné bouřky. Na Vysočině hasiči vyjížděli zatím k asi 20 zásahů. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a pomáhali čerpat vodu ze zatopených sklepů. Bouřky doprovází i kroupy. Ty padají i na jižní Moravě, nejintenzivněji na Hodonínsku. Pro oba kraje platí stejně jako pro zbytek východu republiky výstraha proti silným bouřkám. Ty by měly po půlnoci postupně ustávat. Jen v Moravskoslezském kraji a v části Zlínského a Olomouckého kraje potrvají až do rána. Podle meteorologů místy napadlo v úhrnech i kolem 40 mm srážek a podle předpovědi bude srážek ještě přibývat. Na východě Česka se totiž tvoří i velmi silné bouřky, takzvané supercely. Dělníci začnou od června opravovat pavilon S dětské nemocnice v Brně. V něm sídlí dětské infekční oddělení a jednotka intenzivní péče. Nemocnice teď postupně stěhuje lůžkovou část na pediatrickou kliniku. Týká se to asi poloviny pacientů. Ambulantní provoz by měl zůstat zachovaný, kvůli stavbě ale může docházet ke změnám.
3: Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce mít se stavební firmou smlouvu podepsanou do začátku června. Dělníci budovu v Černopolní ulici zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí oprav bude i instalace nové vzduchotechniky s klimatizací, která v budově zatím není. Nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Hotovo chce mít vedení nemocnice do léta příštího roku. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Dva turisté, kteří loni objevili zlatý poklad u Zvičiny na Trutnovsku, dostanou rekordní nálezné, téměř 12 milionů korun, rozhodl o tom Královéhradecký kraj. Poklad obsahoval téměř 600 zlatých mincí, ale také šperky, tabatěrky a další cennosti. Nálezci ho po objevení předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Podle odborníků jde o mimořádný novověký nález, jehož hodnota přesahuje 47 milionů korun. Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhl hantavirus, opustil posledních 28 lidí. Na plavidle zůstává už jen část posádek. Ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrována. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastupují do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. Loď se musela kvůli silnému větru přesunout ke Kanárským ostrovům.
2: Sport.
1: Fotbalisté Artisu Brno se přiblížili baráži o postup do nejvyšší soutěže. Ve 28. kole šance Národní ligy vyhráli v Opavě 2-0 a udrželi tedy třetí místo v tabulce. Náskok na týmy mimo baráž navíc zvýšili na 3 body. Skóre otevřel Nigeriec Kwadria Ederiden. Po přestávce přidal druhý gol stoper Ondřej Čoudek. V dalších kolech přivítají Žižkov a poté nastoupí v Chrudimi.
2: Počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude během noci vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout. V úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové a nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Začínáme dopravní situací ovlivněnou počasím. Ve Žďáru nad Sázovou jsou kvůli záplavám uzavřené ulice Brněnská a Smetanová. Voda komplikuje také průjezd v České Metuji. Na silnici 3 číslo 26836 části Lindava u Cvikova zůstává uzavírka kvůli sesuvu skalního masivu. Tak jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

vodou táhneme, rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a pré.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet dnešním Gandry Ostavníkem za nahrávkami, které se objevily mezi novinkami v poslední době. Ta první, vrchovatě naložená zlatokopeckou romantikou, se jmenovala Zlato a zpívali ji Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a pochopitelně Roman Horký. Momentálně v dlouhém zatmění s Ilonou Čákovou.

mocných rad. Se mi táto dával od dětství, stavěj z dobrodiní hrad. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

obrázků a skic. Se tuškou z narpy pro mne malovat.

0: se zvětve časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv.
1: Hluboce vzpomínkové oči mého otce z letošního projektu Spasitel Romana Horkého a skupiny Kamelot. Přesně před rokem se Roman objevil i na kolekci Na stopu Tony Jocha, ostřiliným desítkami vystoupení v hospodách a putikách v okolí rodných Svitav. Ve spolupráci s rutinovaným kytaristou Karlem Macálkou vznikla nahrávka La Dolce Vita.

Tony Joch a návrat je stuctu písniček jeho loňského alba Na stopu a rychle do Texasu, který je od nejútlejšího dětství domovem i hlavní pracovnou letos 44-letého Kofi Andersona. Letošní v pořadí už 11. album se jmenuje Come On With It.

0: Kofi Anderson a klasický vlastenecký country hold Amerika je mým domovem. Před třemi lety se svým novým projektem pochlubila písnička Pavlína Jíšová, na kterém konečně uvedla studiovou nahrávku dávných vzpomínek, kdy patřila do sestavy formace Sem tam, v Týně nad Vltavou. Stejně jako folkový tulák Jarda Matěj Matějů.
1: Pletenou pomlásku.
2: Já chci zase chvíli věřit na lásku.
1: Hledej víru, kterou lechtá pápěří.
2: V našem věku na lásku se nevěří.

Pavlína Jíšová a z jejího projektu Neznámé, písnička věnovaná kamarádům, kteří zahynuli při autonehodách. Jmenuje se Být šťastný musíš sám. A ještě jednou vás zavedu za Pavlínou, tentokrát do času, kdy byla jedním z pilířů společnosti Pavla Lohonky.

Nechala mě tady stát v dešti, odjela a já vím, že se nevrátí, protože už je taková. Kofi Anderson a z jeho letošní nabídky písnička She Ain't No Chevy. Ovšem v sestavě alba nenechává Kofi nic náhodě a zarputile hlásí pojeď zpátky, drive on back.

Tony Jox s Ivou Marešovou, nad námi rozprostřeli modré nebe a před námi je výlet do Jantarové země, která je aktuálně jednou z 22 položek alba My vyhnání z ráje. V němž nabízí Žalman se svou stabilizovanou společností vesměs čerstvé verze elitního zpěvníku, který jej provází vlastně od času Minisingerů. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s vůní divokého horského tymiánu. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Liberecký kraj odmítá současnou podobu akceleračních zón v regionu. V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za téměř 300 milionů korun. Teploty spadnou k nule, na horách napadne sníh. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Liberecký kraj nesouhlasí s žádnou z navržených akceleračních zón na svém území. Mimořádná rada kraje dnes odsouhlasila 10 zásadních připomínek, které zašle Ministerstvu pro místní rozvoj. Radním vadí, že navržené akcelerační zóny pro solární a větrné elektrárny nebyly prodiskutovány s obcemi a nerespektují ani jejich územní plány. Navrhovaných 41 větrných elektráren o výšce 250 metrů by měl navíc podle náměstka hejtmana Jiřího Klápš TOP 09 velký negativní dopad na krajinný ráz.
2: V některých místech by starostové a občané strpěli 2 až 3 větráky, nikoliv prostě ten kopercový nálet, který tady je plánován. Například ta oblast pod Krkonoší může být fatálně dotčená, protože v souhrnu tam může být až 7 těchto ploch, takže se podíváte na Krkonoše, tak tam bude takhle pás větrníků před Krkonošemi, což si myslím, že si naše nejvyšší pohoří nezaslouží.
1: V Přerově skončila přestavba nového sídla úředníků za 344 milionů korun. Původně schátralou administrativní budovu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka dnes převzali zástupci města. Jedná se o největší investici v novodobé historii města. Budova bude pracovištěm pro 100 magistrátních úředníků. Vlakové nádraží v Turnově se má změnit v moderní přestupní uzel. Správa železnic připravuje na letošek soutěž na rekonstrukci této železniční stanice. Například vlaky na Jičín už nebudou ve stanici měnit směr jízdy kvůli úvrati, ale projedou Turnovem napřímo. Podle generálního ředitele správy železnic Tomáše Tóta přinese investici ve výše 1 miliardy korun i další změny.
3: Doplnění provozní budovy, odkud budeme řídit dopravu, doplnění staničního zabezpečení a zároveň výstavba nových nástupišť, včetně podchodů, znamená, že vlaky do Liberce zkrátí dojezdovou vzdálenost až o 10 minut. Sport.
1: Reprezentační fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by byli vyřazeni z A týmu Slávie, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Radiožurnálu Sport to řekl šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Chorý viděl červenou kartu za to, že udeřil loktem do obličeje hostujícího stopera Asgera Sorensena. Douděra za nedávky rozhodčímu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík přitom hráče před podobným chováním varoval.
4: Jsem před zhruba 14 dny seděl s celým vedením A týmu, seděl jsem s lídry, s kapitány a měli jsme asi hodinu a půl trvající diskuzi. V rámci této diskuze jsme si jasně řekli, jak má vystupovat Slávie na hřišti. Já jsem jim jasně řekl, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
1: Sobotní derby pořadatelé ukončili v nastaveném čase za stavu 3-2 pro Slávii kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Slávii hrozí od disciplinární komise kontumace zápasu ve prospěch Sparty, pokuta do 10 milionů korun a taky uzavření stadionu maximálně na 6 utkání. Počasí. Během noci bude na Moravě a ve Slezsku vydatně pršet, ojedinělé i s bouřkami. V Čechách budou srážky postupně slábnout, v úterý se ochladí, na horách budou přehánky sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 7 až 12 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D10 mezi 30. a 31. kilometrem ve směru na Turnov se tam střetlo osobní auto se zvěří, místo tvoří překážku na vozovce a řidiči musí projet se zvýšenou opatrností. Tak nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pro vás divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. V divadle pro vaše uši se mi občas nabídne taková vzácná příležitost. No, představte si asi jako když stojíte u knihovny a máte v ruce jednu knížku v několika různých vydáních. Pokaždé jiný rok vydání, jiný obal, jiné ilustrace, vyda tady třeba ilustrace úplně chybí. Zkrátka, pro nás to dnes znamená různé zvukové zpracování jednoho jediného příběhu. Tak se nechte překvapit, anebo možná vám napoví už první melodie.

0: Nevím přesně, jaký ostrov pokladů měl tedy na mysli Vaby Daněk, ale za to vím, na jaký ostrov pokladů se teď společně vydáme. Samozřejmě vrátíme se na stránky stejnojmenného románu Roberta Louise Stevensona, který asi nechyběl v žádné klukovské nebo holčičí prostě dětské knihovně. Jen v rozhlase měl v průběhu let několik adaptací. Dochované jsou dnes už jen dvě. Ta první s titulem Poklad na ostrově je z roku 1966 a hlavního hrdinu Jima Hawkinse si v ní v režii Karla Weinlicha zahrál tehdy 31-letý, ovšem s věčně mladickým hlasem Jaroslav nebo Jaroušek Kepka.
1: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy. Lákám neširý svět, lákám neširý svět. Hracek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, když vlny hučí dálky zdraví. A mně je 15 let, a mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned, porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět, a navrátit se zpět.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. Nas uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Jestli vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko, vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Livesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi...
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli... Víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: Snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi to uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit, kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán, no samozřejmě náš byl, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na strání.
5: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrum černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: Toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Ne, žvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete,
7: pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mě směřoval loď, když byste u strachy nevěděli, kudy kam. Krysy. Vždycky jste byli jen krysy.
5: Nadáváš. Stejně ti to nepomůže, Bile. Víš dobře, že máš na vybranou jen 2 věci. Buď nám dáš mapu, nebo...
6: Nebo
5: dostaneš černou známku.
6: Ty lotři.
5: Rozmysli si to dobře. Buď mapu.
6: Neleknu se vás.
5: Nebo černou známku. Zapiš si to za uši. Přijdeme brzo. S Bohem, Bile.
6: Neleknu se vás. Rozumíš? Všichni se budete houpat na obrátce. Radši si ještě pořádně loknout rumu, než... Proč se mi najednou tak točí hlava? Jim, kde jsi? Žil.
2: Já za to nemohu, pane doktore, říkal, že je to jeho kamarád a vůbec nebyl jednonohý.
8: Jime, prosím tě, nech už všech nesmyslů. Jednonohý námořník. Podej mi obklad.
2: To nejsou nesmysly, pane doktore, on říkal...
4: Určitě je mrtev, určitě a musí umřít zrovna v našem starém poctivém hostinci.
8: Jen klid, paní Hawkinsová. Je právě tak živý jako vy nebo já. Zatím ho jen klepla slabá mrtvička. Není divu, táhne jako duha.
4: Víte, kolik nám je dlužen?
2: Pane doktore, maminko, podívejte, tady to tetování.
4: Pro všechny svaté. Šípenice. On má šípenici na ruce.
8: Jen aby neměl oprátku na krku. Jimmy, ještě vodu.
2: Ano. Tak.
8: Nedal bych za to groš. Jimmy, bojí se krve?
2: Mm-mm.
8: Ne? Tak drž to umyvadlo, pustím mu teď trochu žilou.
2: Tady, pane doktore, podívejte, tady je vytetovaný nějaký nápis.
8: Billy Bonesovi, jeho zlatíčko.
4: Fuj, taková nestydatost. Jimmy, okamžitě se dívej jinam.
2: Tak je to pravda.
8: Drž pořádně to umyvadlo. Co je pravda?
2: Že se jmenuje Bill Bones.
8: Co vám všechno napovídal?
4: Co pak s ním byla kloudná řeč? Přineste pálenku, chci sklenici rumu. To bylo všechno, co od něho člověk slyšel. Ze začátku aspoň platil, ale teď? Minulý týden vyházel z hospody hosty, poněvadž připomloval nějakého Flinta nebo tak něco.
8: Říkali mi to. Konečně přichází k sobě.
6: Mrož vám nikdy nepatřil. Vy lumpy. Černý pes. Kde je černý pes?
4: Prosím, mrož, pes, hotový cirkus. Přeskočilo mu z toho v hlavě.
8: Uklidněte se, pane. Žádný mrož tady není a pes taky ne.
6: Cože? Co je? Co se to se mnou stalo?
7: Pan doktor Livesey je náš přítel.
8: Dopřáváte si příliš rumu, vážený. Mrtvice se o vás pokoušel, pane Bonesy.
6: Já nejsem Bones.
8: Bones nebo Jones, to máte jedno. Ale ať jste Petr nebo Pavel, jedno vám kladu na srdce. S rumem si dáte od dneška pokoj. Jestli se nechcete dostat rovnou na prkno, na nejvýš sklenku denně. Stát si ještě jednou to, co dnes, neručím za nic.
6: Doktor. Máte pravdu, stát si ještě jednou to, co dnes. Ne. Buď já, nebo oni. Špatně mě znáte, rytíři štěstěny. Byl ještě není starý prohnilý koráb. Ta hlava. Do postele. Jime, pomoz mi do postele.
8: Konečně rozumné slovo. Paní Houkinsová, dohlédněte na něho. Aspoň týden musí ležet.
7: Pojďte, kapitáne, pomohu vám.
8: A nezapomeňte, co jsem vám řekl. Ani kapku navíc. Přijdu se na vás podívat zítra.

0: Podarujte ubohého žebráka, podarujte ubohého slepce, podarujte chudáka, pomozte ubohému člověku.
1: Co si přejete, pane?
0: Zdá se mi, že mluvím s chlapcem. Řekni mi, kde je tu hospoda u admirála Bembova?
1: Jste přímo před ní, pane.
0: Mohu tě o něco poprosit, chlapče?
1: Jistě, pane.
0: Doveď mě ke kapitánu Bonesovi.
1: Ke kapitánu? Tady žádný pan Bones nebydlí.
0: Ale chlapče, snad bys nelhal. To je hřích, dítě, to je veliký hřích. Potřebuju s ním mluvit jen malou chvilku.
1: Říkám vám, že jste se spletl.
0: Tak dobrá, hochu, věřím ti. Jistě bys neobelhal ubohého slepce. Podej mi, chlapče, ruku. Vyveď mě zase na cestu, prosím tě.
1: Musíte dávat pozor. Au, co to děláte? Vždyť mi zlomíte ruku.
2: Zlomím ti, jestli mě okamžitě nezavedeš ke kapitánu. Zlomím ti nejdříve jednu ruku a pak druhou.
1: Ale já nesmím.
2: Veď mě.
1: On je nemocný. Počkejte, nechte toho, já vás povedu.
2: No, tak si pospěš. Se mnou nejsou žádné žerty. To si pamatuj.
3: No jsi ty, Jimmy?
1: Přišel za vámi. Kam chrát, pane?
2: Bile Bonesy. Naše chvíle přišla.
3: Kostelní lavice.
2: Tak, starý brechu, nečekal jsi nás tak brzo.
3: Pouš toho, chlapce. Přinesl jsi mi černou známku?
1: Kapitáne.
3: Dobrá, kostelní lavice. Ať se teda stane, co se má stát.
2: Ještě si můžeš zachránit život, Bile. Můžeš dát mapu po dobrém. Za 6 hodin... si přijdeme pro mapu.
3: Za 6 hodin vám zakroutím krkem. Pošlu vás ke všem čertům.
2: Tak se rozluč se životem, Bile. Za 6 hodin přijdeme všichni. Všichni! Přemýšlej o tom. S Bohem.
3: Jen přičte. Přijďte, rozbiju vám hlavu, vy, nebojím se vás. Kdyby se mi tak netočila hlava. Jimmy, rum, přines mi rum. Chci mít jasnou hlavu.
1: Kapitáne, co je vám?
3: Dojeď pro doktora. Jimmy, hlava se mi točí. Řekni mu, že banda, moje zlato. Ne, moje zlato nedostanou.
2: Máš ještě 6 hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: V dalším Ostrově pokladů Jaroslava Kepku po letech opět v režii Karla Weinlicha v hlavní roli vystřídal Jiří Langmajer. Tomu sice v roce 1983 nebylo ještě přes 30, ale věk skutečného Jima Hawkinse už měl jako 17-letý taky dávno za sebou. V následující ukázce, jako bychom vlastně navázali tam, kde jsme před chvílí skončili, totiž v krčmě u admirála Benboa.

0: si. Rytíři ještě z ceny přišli. A běž, vyraz dveře.
1: Je otevřeno.
2: Podívejte, Billy Bones leží tady nalevně na zemi.
1: Asi zaháněl strach rumem.
0: Stávej, Billy Bones, jo, tak mám ti pomoct tou hledykou.
3: Ten už nevstane, Silvere.
0: Kluci, prohledejte ho. Všechno prohledejte. Hlavně kufr, všechno tady obraťte na ruby. Musíme najít mapu ostrova.
4: Kufr je prázdný.
0: Hledejte dál, pitomci.
1: Je tady není.
0: I kdybych chtěl tuhle špeluňku obrátit na ruby, tak tu mapu najdu.
3: Podle mě už byla někdo šacoval, nemá u sebe vůbec nic. Předešli nás ty z hospody. Mapu vzal určitě ten zatracený kluk.
5: Utíkali jsme s matkou za doktorem Lifesayem, protože jsme se báli, aby nás piráti u admirála Bembua nezastihli. Na návštěvě u doktora Lifesaye byl právě Lord Trelawney a já zpočátku váhal, jestli mohu před tímto člověkem o tajemných událostech posledních dnů mluvit. Když mi však doktor naznačil, že před panem Trelawneym nemá žádné tajnosti, vypověděl jsem vše, co jsem věděl o Flintově bandě a ostrově pokladů. Nakonec svého vyprávění jsem položil na stůl balíček ve voskovaném plátně. Byla v něm ukryta mapa ostrova.
6: O tom Flintovi jste už jistě slyšeli, že, pane Trelawney?
7: Jak bych o něm neslyšel? Byl to ten nejkrvavější pirát všech dob.
6: Dejme tomu, že na této mapě, kterou máme před sebou, je klíč k určení místa, kde Flint zakopal svůj poklad. Zajímalo by mě, jak může být ten poklad velký.
7: Jak velký? Obrovský, doktore.
6: Myslíte?
7: Víte, kolik lodí Flint vydrancoval a potopil? Podívejte se. Tyhle křížky na mapě označují jména plachetnic, které Flint poslal ke dnu.
6: A tady vzadu si zaznamenával dokonce podíly na kořisti. Otočte tu mapu, pane Trelawney. Ano, ostrůvek leží v karibské oblasti. O tom nelze pochybovat. Je asi 9 mil dlouhý a 5 mil široký.
5: Ten pahorek uprostřed ostrova se jmenuje... Dalekohled.
7: Dalekohled je hlavní orientační bod. Tady na mapě je připsáno. Vysoký strom na dalekohledu, 10 stop k východu, východní pahorek, 5 sáhů od černé skály, na níž je vyryta hlava. Červeným křížkem označeno místo pokladu, podepsán John Flint.
5: Podívejte tady, křížek červeným ingoustem.
7: Myslím, že to je jasné. Máme před sebou klíč k pohádkovému bohatství. Okamžitě koupím v bristolském přístavu loď, najmu posádku, naložím vás a Jima a ten poklad dostaneme, i kdyby to mělo trvat rok.
6: Ale co moje lékařská praxe, pane Trelawney?
7: Jmenuji vás lodním lékařem. Za pár měsíců budete mít tolik zlata, že si na nějakou ubohou lékařskou praxi ani nevzpomenete. Jim Hawkins může být plavčíkem nebo pomáhat v kuchyni.
8: Hurá, maminko! Víš, že mi dovolíš plavit se za pokladem.
9: Bojím se o tebe, Jime. Taková výprava je nebezpečná.
8: Maminko...
6: Přimlouvám se za Jima, paní Hawkinsová. Už je to velký chlapec. Dám na něho pozor.
8: Splatíme dluhy. Přivezu peníze, maminko. Hromady peněz.
9: Peníze. Hlavně, abys přivezl sám sebe a vrátil se živ a zdráv, Jime.
8: Já se vrátím, maminko.
6: Mám teď strach z jediného člověka.
7: Z koho, doktore?
6: Z vás, pane Trelawney, protože znám vaši hovornou povahu.
7: Budu mlčet jako hrob, doktore, to vám slibuji.
6: Nejsme totiž jediní, kdo vědí o této mapě. Pamatujte si to, pane Trelawney.

0: Hispaniola je opravdu krásná loď, pane. Gratuluji vám k tak výhodné koupi. O, dovolte, abych se představil. Jsem John Silver, vysloužilý námořník. Na lodích jsem strávil většinu svého života, ale Hispaniola je jedna z nejlepších lodí, jakou jsem kdy viděl.
1: Máte zřejmě hodně námořnických zkušeností.
0: Mohl bych si s nimi otevřít obchod, ale bohužel o mé zkušenosti není zase takový zájem. Na jednonohého člověka není zrovna příjemný pohled.
1: Promiňte, ale nebude vám vadit, když se zeptám, jak jste přišel o mamu?
0: Ve službách vlasti pod nesmrtelným generálem Hawkem. Ale to by byla dlouhá historie. Generál Hawk mě vyznamenal dostatečnost.
1: Dostáváte penzi?
0: O, nikoliv, pane.
1: Poslyšte, měl bych pro vás návrh. Hledám muže s takovými zkušenostmi, jaké máte vy. Nechcete se plavit na mé lodi?
0: Velice rád, pane. Jestli potřebujete lodního kuchaře, jsem k vašim službám. Mohu vám pomoci i při výběru posádky. Znám v Bristolu každého námořníka a spolehněte se, že vám vyberu ti nejlepší.
1: Výborně. Někoho takového jsem potřeboval.
0: A kam se poplavíme, pane?
1: Bohužel to vám nemohu prozradit.
0: Ale pochopte, až budeme najímat posádku, každý se nás zeptá, kam plujeme.
1: Dal jsem přátelům slib, že cíl plavby neprozradím.
0: Je mi líto, že nemohu vaši nabídku přijmout.
1: Proč?
0: Nepatřím k námořníkům, kteří se nalodí a je jim jedno, kam plují. Vždycky jsem znal cíl své cesty, pane.
1: Opravdu vám nemohu říct nic bližšího.
0: Chápu, ale bohužel se mnou nepočítejte.
1: Vypadá to, že jste poctivý člověk.
2: Umíte držet jazyk za zuby?
0: Pane.
2: Plujeme pro poklad kapitána Flinta.
0: Už nemusíte nic říkat, pluji s vámi. Neřeknu nikomu ani slovo a posádku vám vyberu z těch nejlepších mořských vlků, které tady v Bristolu znám.

0: Smollett by s váma rád mluvil, pane Trelawney.
1: Ať vejde do mé kajuty, Jimmy.
0: Pojďte dál, pane kapitáne.
1: No, co máte na srdci, kapitáne? Doufám, že je na lodi všechno v pořádku.
2: Budu upřímný, pane Trelawney. Nelíbí se mi tato plavba a nelíbí se mi posádka.
1: Nakonec se vám nelíbí ani loď, kapitáne, co?
2: Naopak, loď je výborná.
1: Možná se vám tedy nelíbím já, váš zaměstnavatel.
3: Takové narážky nemají žádný smysl. Pokračujte, kapitáne Smollette.
2: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy, abych panu Trelawneymu řídil loď, kam poručí. Proč ne? Zjistil jsem ale, že i ten nejposlednější námořník na lodi ví víc než já. A to není správné.
3: V tom s vámi plně souhlasím, kapitáne.
2: To není bohužel všechno. Doslechl jsem se, že se plavíme za jakýmsi pokladem. To je ožehavá věc, pánové. A už vůbec se mi nelíbí, že to má být tajemstvím a zatím o tom žvatlá celá posádka. Mám takový dojem, že ani jeden z vás, pánové, neví, co je v sázce.
3: Proč se vám nelíbí posádka? Nejsou to snad dobří námořníci?
2: Mám za to, že posádku si má vybírat každý kapitán sám.
1: Ještě něco, kapitáne?
2: Ano. Zaslechl jsem, že máte mapu toho ostrova, kde je poklad zakopán. To místo je prý označeno červeným křížkem. Mnozí prý znají i přesnou zeměpisnou polohu.
3: To není možné.
2: Je mi líto, pane.
1: Neslýchané. Mohl jste to prozradit jedině vy, doktore. Nebo tady ten kluk.
3: Vyprošuji si taková nespravedlivá nařčení, pane Trelawney.
2: Je nutné, abychom provedli určitá opatření, pánové. Tak za prvé. Mužstvo naložilo prach a zbraně pod přední palubu. Tam je volný přístup. Doporučuji přenést zbraně a střelivo do skladiště pod vaší kajutou, pane Trelawney. A za druhé, nevím, pánové, kdo z vás má mapu toho ostrova, ale požaduji, aby to zůstalo přede mnou i před celým mužstvem v tajnosti.
3: Obáváte se snad vzpoury, kapitáne?
2: Zdá se, že na palubě není všechno v pořádku. Ten jednonohý lodní kuchař Silver, kterého tady všichni poslouchají, se mi taky nelíbí.
1: Jděte už ke všem čertům, kapitáne. Silver je poctivec a hrdina. Generál Hawke ho vyznamenal za statečnost. Mám už dost toho vašeho podezřívání. Opatření, o kterých jste tu mluvil, si pro mě za mě udělejte, ale přestaňte mě unavovat svými věčnými pochybnostmi.

0: Co tady děláš, chlapče?
1: Dívám se, jak námořníci přenášejí zbraně, pane kapitáne.
2: Hej, hola, kamarádi, co to k čertu vyvádíte? Kdo to nařídil?
0: Já, Silvere. Máte něco proti tomu?
2: Vůbec ne, kapitáne. Jenom se bojím, že záď pak bude přetížena.
0: Tyhle obavy přenechte laskavě mě. A jděte do kuchyně, ať nemusí mužstvo čekat na večeři. Toho chlapce vemte sebou.
2: Rozkaz, pane kapitáne. No, pojď, Jimé, pomůžeš mi loupat brambory.

0: Bylo po západu slunce, když jsem dokončil svoji práci. Dostal jsem chuť na jablka, která byla uložena v bečce na palubě. Došel jsem k velkému sudu, ale shledal jsem, že jablíček v něm zůstalo už pramálo. Napadlo mě vlézt do sudu a trochu si v něm odpočinout. Stočil jsem se tam do tmy a pomalu jsem usínal. Najednou mě probudil praskot prken, jak v mé blízkosti jakýsi námořník stěžka dosedl na palubu. Bečka se zakymácela. Poznal jsem Silverův hlas. Krčil jsem se v bečce, poslouchal a chvíl se strachem, aby mě neobjevil.
1: Flint byl kapitánem a já jsem byl lodním mistrem.
2: Protože Flint z nás byl největší sekáč.
1: A já ti říkám, že kdybych neměl tu zatracenou dřevěnou nohu, tak jsem byl kapitánem rytířů štěstěný. Já, protože jestli se starý Flint někoho bál, tak se bál mě, Dicku, to si pamatuj.
2: Jo, to je jasný.
1: To, že se Flintova stará parta sešla tady na palubě, to je moje zásluha.
2: No jo.
1: Já jsem z Trelonyho všechno vytáhl a já jsem mu vybral

0: tuhle posádku. Tak bych byl moc rád, kdyby vám všem bylo jasný, že v tomhle podniku rozkazuju já.
1: Nerozčiluj se, Silvere, a radši nám řekni, kdy do toho půjdeme.
0: Kdy? Tak já ti to povím. Co nejpozději, abys věděl.
2: Sakra, proč? Mám už kapitána Smoleta až po krk.
0: Tvůj mozek nikdy za moc nestál, Henci. Kapitán Smolet je prvotřídní námořník a spolehlivě řídí tuhle zatracenou loď.
3: Kormidlovat umíme taky, Silvere.
0: Kormidlovat možná, ale kdo z vás umí určit směr pitomci? Nikdo, tak držte hubu. Mapu má doktor nebo ten břicháč Trelony. Bude nejjednodušší, když nám poklad najdou. A pomůžou nám ho naložit na palubu. Teprve pak se jich zbavíme.
3: Jo. Až bude zlato na lodi, vysadíme je na pustým ostrově.
1: Jaký pak caviky s nima? Zakroutíme jim krk. To je nejjednodušší a taky nejspolehlivější.
0: Právně, Henci. Až budu lordem a budu jezdit v kočáře, nechtěl bych někoho z těch chlapů v Londýně potkat. Hodíme je přes palubu, až přijde náš čas.
1: Žraloku.
3: Jasně. Všichni jdeme za tebou, Silver. Já, Hans, Dýka, Morgan, Anderson, O'Brien, všichni.
0: To rád slyším. Jenom mě mrzí, že tady s námi není černý pes. A hlavička, ten zatracnej kluk z hospody by je poznal. No. Dýku, sáhni do bečky a podej mi jablkový sklobí nějak v krku.
4: Jo, Silvere.
1: Počkej, Silvere. Přece nechceš cucat šťávu z jablek, když tady máme rum.
0: Na poklad starýho Flinta.
1: Ať se dobře pomějem a nacpem si kapsy zlatem.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
6: Každou hračku hned poničí, odmítá chodit k holiči.

0: V divadle pro vaše uši dnes listujeme slavným románem Roberta Louise Stevensona Poklad na ostrově. A po dvou rozhlasových dramatizacích teď na závěr přijde ke slovu ještě dramatizovaná četba. Ta je nejmladší, z roku 2014. A Jimem Hawkinsem je tu Krištof Hádek. Děj všech nahrávek pochopitelně popisuje stejný literární příběh, ale zajímavé je, že zatímco rozhlasové verze se ve svém závěru odchýlily od knižního rozuzlení, teprve ta nová verze z produkce soukromého audiostudia přináší skutečný původní autorský závěr příběhu, tak, jak byl v knize a který dnes taky symbolicky uzavírá i další vydání našeho divadla pro vaše uši. Tak snad už jen přání klidné dobré noci po správně dramatickém vyvrcholení Stevensonova románu.
1: Zraní dřímoty vytrhl piráty čísi jasný hlas.
2: Vstávejte, vycházko, tam ve srubu. Tady je doktor Lysej.
1: Přišel, aby ošetřil poraněné piráty. Když mezi nimi spatřil Jima, zůstal chvíli jako opařený, ale brzy se vzpamatoval a pustil se do obvazování.
2: No máte štěstí, příteličkové. Mnozí z vás měli pěkně na mále. Tak co, Mary, co vaše játra? Vypil jste medicínu? A co vy, Dicku, ukažte jazyk. No, vida, zase jedna pořádná zimnice. To máte z toho, že jste se utábořili uprostřed bažiny. Tak, pro dnešek jsme hotoví a teď bych si rád promluvil s Jimem, když dovolíte.
3: Nejprve zazněl ostrý nesouhlas, ale Silver piráty skrotil.
4: Co zvete, paviáni, co pak nevidíte, že vám doktor pomáhá utíct zubatý z lopaty? A tohle má být vaše vděčnost? Jasku, když Jim dá čestný slovo, že se nepokusí o útěk, ať si jde s doktorem povídat, jak dlouho bude chtít.
3: Doktor si mě vzal stranou a povídá mi, že když jsem si sám navařil pěknou kaši, musím si ji také sníst. Pane doktore, ušetřete mě prosím vás výčitek, teď už vím, že to byla ode mne hloupost. Ale přece jen to snad bylo k něčemu dobré. Hispaniolu jsem jim vzal a to nám všem jistě pomůže. Když doktor Lysej odešel, svolal Silver piráty.
4: Tak, kamarádi, přišel čas podívat se na zuby zlaťákům. No, máme teď sice menší nevýhodu, páč jsme přišli o loď, ale až se zmocníme pokladu, karta se obrátí. A taky máme Jima jako rukojmí, na to se nedá zapomínat. Zkrátka, jaký pak dlouhý řeči? Vzhůru za pokladem!
1: Byl to podivný průvod, který pomalu táhl ostrovem. Po zuby ozbrojení piráti, kteří navíc nesli lopaty a krumpáče, vpředu Silver se dvěma puškami i papouškem Flintem na rameni a na dlouhém provaze uvázaný klopítající Jim. Cesta k zátoce kostlivců byla obtížná a výprava se dostávala vpřed jen s vypětím všech sil. Když dorazili ke břehu, nasedli do člunů, které jim zůstaly, když připluli z lodi na ostrov. Veslovali opatrně, protože čluny byly přetížené, ale zdárně přepluli na druhou stranu zálivu. Po vylodění pokračovala celá tlupa v další pouti za pokladem. Najednou se jeden z pirátů, který šel na levém okraji stezky, rozkřičel na celé kolo. Pod velikou borovicí ležela lidská kostra pokrytá cáry šatstva. Na tvářích pirátů se usadil strach a vzrůstal čím dál tím víc.
4: Jsem tady, abych našel zlato a přísám Bůh, nedám se odradit ani člověkem, ani ďáblem. Na čtvrt míle odsud je 700 000 liber zlata. Kupředu oši, zlato nás volá!
1: Po těch slovech se kolem ozval smích a pirátům bylo hned líp. Za chvíli už zase mezi sebou klábosili jakoby nic a hrnuli se dál s nářadím na ramenou.
3: Konečně jsme došli k prvnímu ze tří vysokých stromů, který měl být poznávacím znamením. Ale měření dokázalo, že není tím pravým. Stejně tomu bylo i s druhým. Až teprve třetí byl správný. Ta smečka se k němu vrhla. Z očí jim čišela chtivost po zlatu, které cítili na dosah. První z nich však náhle zařvali a strnuli na místě.
1: Silver s Jimem se rychle dostali za nimi, ale zarazili se také. Oba před sebou viděli velkou, ale ne už příliš čerstvou jámu. Zarůstala travou a na dně leželo jen pár prken z beden a kus starého krumpáče. Všechno bylo najednou jasné jako den. Poklad byl pryč. Někdo ho našel a odnesl. Silver se vzpamatoval jako první. Otočil se k Jimovi.
4: Tady máš, dávej pozor.
1: Do ruky mu strčil dvouhlavňovou bambitku a potom klidně obešel jámu, aby stál i s Jimem naproti pirátům. Ti zatím všichni naskákali do jámy a hrabali se v hlídně. Morgan našel zlatý peníz a s přívalem nadávek jej zvedl. George zaječel.
2: Tohle je těch tvých 700 000 liber? Ty berané, ty lotře, tak tohle ti jen tak neprojde.
1: Piráti vylezli z jámy a zhlukli se na druhé straně. Silver však stál klidně, jako by se ho celá záležitost netýkala. V tom se z nedaleké houštiny zablesklo a zarachotili 3 rány z mušket. Mary spadl střemhlav do jámy, George se zatočil jako káča a padl za ním. Zbývající muži se dali na útěk. Silver přiklopítal z berlou k jámě a dřív než mohl někdo mrknout, vypálil z pistole. Když k němu umírající pirát obrátil oči, řekl...
5: Jasku, Džordi, teď jsme si spolu kvit.
1: V tom okamžiku vyběhli z lesa doktor a Ben Gunn. Z mušket se jim ještě kouřilo.
2: Kupředu, nesmíme je pustit ke člunům!
3: Všichni jsme se rozběhli za prchajícími piráty a prodírali se hustým křovím, které nás chvílemi celé zakrývalo. Silver se činil ze všech sil, aby té štvanici stačil. Skákal se svou berlou jako opice, ale přece jen zůstával pozadu. Na vrcholku planiny jsme se zastavili. Piráti odsud zamířili jiným směrem. A tak jsme je nechali běžet. Všechny až na Silvera, který si utřel spocenou tvář.
4: Děkuju vám pěkně, doktore. Přišel jste přesně včas. Podívejme se. Tady je Ben Gunn. Ty seš pěknej, Bene, takhle k smrti vyděsit rytíře štěstěny. Máme to pěkně za sebou s tím pokladem, to teda máme, a?
1: Hned na to se Ben Gunn s doktorem dali do vyprávění. Ben Gunn našel při jedné ze svých dlouhých osamocených toulek ostrovem kostru a podle ní i poklad. Vykopal ho a pracně přenesl do jeskyně pod vrchem na severovýchodním cípu ostrova, kde poklad ležel v bezpečí už více než 2 měsíce předtím, než doplula Hispaniola. Pak se Ben Gunn domluvil s doktorem a pomohl mu v boji s piráty.
3: Zatím jsme všichni došli ke člunům a potom vypluli. Plavili jsme se 8 nebo 9 mil, než jsme v severní zátoce uviděli Hispaniolu. Jak se tam spokojeně pohupuje na mírných vlnách. Nebyla skoro vůbec poškozená. Po přistání jsme se vydali k Benově jeskyni s pokladem. Čekal tam baron, který držel stráž. Když jsme vstoupili do jeskyně, zatajil se nám všem dech. Silver zůstal jako přimrazený. Na písčité půdě jsme spatřili hromady peněz a zlatých prutů. Slavný Flintův poklad, který už stál tolik životů. V šeru probleskovaly zlaté paprsky, ale já jsem místo nich viděl krev a slzy, kterými bylo tohle bohatství poznamenáno. U velkého ohně seděl kapitán Smollett a mračil se na Silvera.
1: Poslyšte, Silver, jste pěkný darebák a nechtěl bych mít vaše svědomí. Doufám, že teď už s vámi nebude dočista žádné trápení.
4: Pár pirátů zaplatilo tohle dobrodružství krkem. No, tak to je. Ale kdo by je litoval, co? Pane, vrátil jsem se ke své povinnosti lodního kuchaře. Doufám, že vám budu ještě prospěšnej. Pane?
3: Kapitán se jen zhnuseně otočil. Kdo by taky měl náladu poslouchat Silverovi vlezlé řeči? Tenhle chameleon sice všechno způsobil, ale nakonec byl taky tím, kdo udržel nejkrutější piráty na uzdě. Nikdo z nás s ním už nepromluvil ani slovo. Druhý den jsme se dali všichni do práce. Převáželi jsme na Hispaniolu zlaté pruty a já jsem plnil zlatými mincemi pytlíky od chleba. Byla to prapodivná sbírka peněz, tenhle poklad kapitána Flinta. Našli se v něm zlaté mince ze všech koutů světa. Jednoho krásného rána bylo na Hispaniole všechno připraveno k návratu a kapitán Smollett dal povel ke zvednutí kotvy. Když loď obeplouvala jižní cíp ostrova, uviděli jsme naposledy na břehu piráty klečící v písku a zapřísahající nás, abychom je nenechávali na ostrově. Když ale poznali, že kapitána ani barona jejich prosby neobměkčí, začali po nás vztekle střílet.
1: Loď odplouvala a za pár hodin se i ta nejvyšší hora ostrova pokladů rozplynula v modrém obzoru oblohy a moře. Posádka napjala všechny plachty a Hispaniola zamířila rychle k nejbližšímu přístavu, kam brzy šťastně doplula. Všichni se vyhrnuli z lodi do přístavních krčem, aby si nahradili dlouhou dobu odříkání. Když se pozdě v noci vrátili zpátky, zjistili, že proradný Silver utekl. Sebral část peněz a vzal nohy na ramena. Bylo už pozdě ho hledat. A hlavně, teď byl nejbližším cílem Bristol.
3: Kapitán Smollett doplnil v přístavu posádku a vyplul opět na moře. Za pár dnů Hispaniola doplula do Bristolu a všichni jsme si vzali svůj podíl z Flintova pokladu. Každý naložil s penězi podle svého. Jen Ben Gunn přišel o peníze stejně lehce, jako je získal. Příliš dlouho žil na ostrově ohladu a bez rumu, než aby teď své bohatství neroztočil. Silverova krčma u dalekohledu měla už dávno jiného majitele a o dlouhém Johnovi nikdo z nás už nikdy neslyšel. Dřív nebo později stejně skončí v pekle.
1: A Jim Hawkins? Ve zdraví se vrátil ke své matce a kromě mnoha peněz mu zůstaly vzpomínky na největší dobrodružství jeho života. Už jen občas ve spánku zaslechne křik papouška Flinta.
6: Samé bukáty! Samé bukáty!

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Krásný dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u další noční linky. Dnes si budeme povídat o lidech, které většina z nás během života potká. O zdravotních sestrách a ošetřovatelích. Tento týden slaví svůj mezinárodní den. A tak bychom jim rádi věnovali dnešní vysílání. Určitě se i vy vzpomenete na někoho, kdo vás přivítal s úsměvem, uklidnil milým slovem nebo se o vás hezky postaral. Někdy stačí pár vět, lidský přístup nebo obyčejná ochota a člověk na takové setkání dlouho nezapomene. Budeme rádi, když nám zavoláte a podělíte se o své zkušenosti, vzpomínky nebo třeba jen malé poděkování těm, kteří dělají svou práci srdcem, zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Těším se na vaše příběhy i společně strávený večer. Volejte Jarku Barboříkovou na telefonu 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noc v noční lince. Každý z nás někdy držel v ruce kartičku zdravotní pojišťovny a doufal v milé přijetí v nějaké ordinaci. Dnes budeme vzpomínat na zdravotní sestry nebo ošetřovatele, kteří umí svou práci dělat s lidskostí a srdcem. Pan Čestmír z Mladé Boleslavy je s námi, vítejte.
1: Dobrý večer, přeju krásný večer všem posluchačům. A k danému tématu můžu říct si jednu jedinou věc. Měl jsem před nějakou delší dobou, nebo i kratší dobou, zdravotní problémy, skončil jsem nakonec v nemocnici a mohu říct si jednu věc. Všichni se taky mě chovali velice slušně. A hlavně bylo to, že měli chuť se mnou a s těma ostatníma komunikovat a být jako lidský. A tam je takový ten druhý malinký otazník. My se snažíme s každým se domlouvat normálně. Nesmíme přece ty zdravotní sestry i zdravotní bratry brát jako naše sluhy. To nejsou naši sluhové. To jsou lidi, kteří se nám snaží pomoct. A jakmile k tomu zaujmeme ten pocit, že nás by měli obsluhovat, to je špatný pocit. Dobrý pocit je ten, nebo dobrá věc je ten, že se snažíme jim vyhovět. Já vím, že mě ve nemocnici vždycky dovedlo natrhnout, když ráno v 5 hodin mi přinesli ten poměr a tak dále. Samozřejmě, je to dneska daný předpisama, nebo dneska, i tehdejšíma předpisama. Když odešla noční směna, odměřila teploty všem, tak se s tím smířme, s tím, že přijdou, dej nám teploměr a odměříme se.
0: Čestmíre, myslíte si, že jsou zdravotní sestry dnes dostatečně oceněné? A co by podle vás lidé možná měli vědět o náročnosti jejich práce?
1: Není dostatečně, ani odměňovaný, ani dokonce vážený, protože jako všichni mají za to, že jim musí pomáhat. Samozřejmě musí. Mají to tím, když dostanou ten oznak, nebo jak dříve bylo, tak mají sloužit lidem. To je pravda. Ale my lidi nesmíme přeci jim říci, že jsou naši sluhové. To zdaleka ne. To jsou lidi, kteří nám pomáhají se dostat do normálního života, ale nám sloužit.
0: Vy máte pocit, že se tak k lidem, kteří pracují ve zdravotnictví, staví někdo? Že si z nich teda dělá sluhy, jak je nazýváte?
1: Hodně lidí si to dělá. Já vím, když jsem tam ležel těch pár týdnů, tak já jsem to viděl na těch. A zase na druhé straně je pravda, já jsem byl člověk takový, když jsem už trošku mohl, byl jsem takový činorodej, tak mě měli rádi, já jsem s nima občas popovídal, občas to, já říkám, sestři, nemusíte, já tam zajdu třeba na ten zákon, nebo kdekoliv jinde. A jako dává to ve vás i určitou sílu, anebo by člověk měl projevit určitou sílu, aby se snažil sám on co nejvíce. Ne, že mě musí pomoct sestra. Já si musím nejdřív pomoct. A můžu, až přijde ta sestra, říci, dobře, tak prosím vás, pomožte mě do sprchy, na záchod a tak dále. A můžu vám říct, že mi to bylo, já jsem velice nepříjemný, když jsem musel žádat o to, aby mi třeba pomohli do té sprchy, když jsem z kraje nemohl. Ale pak už jo, pak už jsem se tam vždycky doplácal nějakým způsobem sám a já jsem vždycky říkal, sestřičko, nemusíte, já si to udělám sám nebo můžu sám. A to je ono, to je právě ta změna v dnešní společnosti, kdy ty lidi si myslí, že jim musí někdo pomáhat. Samozřejmě, mají to ve svém popisu práce. Ale přeci je známá jedna věc. Nejdřív si musím pomoct já sám, pokud můžu. Když nemůžu, můžu požádat někoho druhého. A to už se dneska nikdo neuvědomuje. Alebo strašně málo lidí se to uvědomuje. mám několik kamarádek, kteří dělají zdravotní sestry. A když mi vždycky vykládají, jak se k ním lidi chovají, no, je mi z toho smutno. Protože to fakt nejsou naše služky, to jsou lidi, kteří nám mají pomoct. A ta pomoc spočívá v tom, že by vás měli přivést do toho života normálního. A jako, abyste byl schopný žít, ale hlavně, vy se musíte snažit.
0: Čestmíre, a jak podle vás poznáte dobrou zdravotní sestru?
1: Řeknu vám to takhle. Já jsem asi člověk, který jsem nekonfliktní. Některé zdravotní sestry byly nepříjemné, ale zkusil se jí někdo třeba z těch pacientů zeptat, co máte za problémy. Já vím, že tenkrát, jak jsem tam ležel, tam byla taková sestra poměrně nepříjemná. A když jsem byl na chodbě, to už jsem mohl chodit. A říkám, sestři, co vy máte za problémy, že vás, že jste taková jako relativně nepříjemná. A teď mi pověděla, co má třeba za problémy doma, s dětma a tak dále. Takže to musíme taky mě respektovat. Nemá každý náladu na vás, samozřejmě. Sama jste se v životě setkala s tím, že jste potkala lidi, kteří jsou nepříjemní nebo nemají náladu, ale když jste s nimi trošku se rozmluvila, tak to šlo. A to je přesně u těch sester. Važme si jich jako lidi, kteří prostě jsou, mají svý životní problémy, mají svý životní trable, mají problémy s dětma, s manželem a tak dále a tak dále. Ale přeci jenom jsou to lidi, kteří nám mají pomoct. Ale buďme my na druhou stranu soucitní s něma, že mají taky svý problémy. Samozřejmě, že přišla v 5 hodin ráno s teploměrem a před 6 přišla s heparínem, který vám píchali do břicha, to se mi nikdy nelíbilo. Ale jako to přeci je jejich povinnost, jo, kterou musíte, ale vy jste povinen to vzít za to, že to takový je, to někdo nastavil, někdo jim nastavil nějaký pracovní podmínky a takový věci.
0: Dobře, Čestmíre, tak já děkuju, že jste zavolal a že jste připomněl to důležité, což jsem doufala, že se ponese dnešní noční linkou. A to tu skutečnost, že práce zdravotních sester není jednoduchá, zaslouží si respekt a poděkování. Zdravotní sestry a ošetřovatelé často zvládají náročné situace s velkou trpělivostí, lidskostí a právě to si dnes připomínáme. Děkuju, že jste řekl svůj
1: pohled. Dalším posluchačům krásný večer a přeju to, aby si uvědomili, že zdravotní sestra není vaše služka. Je to člověk, který vám má pomoc. A druhá půlka pomoci spočívá v tom, že si pomůžu sám.
0: Děkujeme Toliko za názor. Mějte se dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jaký přístup zdravotních sester vám blíží? Profesionalita nebo lidskost, povídání a milé slovo? Volejte noční linku.

0: Máme 18 minut po 23. hodině. Jak moc je podle vás důležité, aby zdravotní sestry uměly pacienty povzbudit i obyčejným úsměvem? Máte zkušenost, kdy právě toto vám hodně pomohlo? Paní Věra z Ústí je s námi. Zdravíme vás ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý, krásný večer vám do studia, samozřejmě taky všem posluchačům.
0: Já připomenu téma Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Povídejte.
1: Tak, já teda povím svoji zkušenost. Já myslím, že těch zkušeností mám docela hodně. Jednak protože vlastně jsem handicapovaná, ke mně chodí vlastně domácí zdravotní péče, což znamená vlastně zdravotní sestry nebo bratři. Každopádně já takhle tímhle prostřednictvím chci jim poděkovat, protože si jejich práce velice vážím a mám s nima velice dobrou zkušenost. Ale je pravdou, že taky takhle úplně vždycky, taky nemohu říct, že bych vždycky narazila jenom na opravdu jaksi, jako zdravotníky, který jsou jednak vevnitř v podstatě velice empatičtí a ličtí a k tomu teda profesionální. Jednak bych tyhle ty dvě věci klidně spojila dohromady. Vy jste to trošku řekla, jestli vlastně je důležitý buď ta jedna stránka nebo ta druhá. Já si myslím, že jsou důležité obě dvě dohromady. A to právě pak dává tak nějak, myslím, ten prostě pro zdravotníka takovej opravdu jak to srdce, tak ty vědomosti a opravdu ta odbornost, to prostě dělá velice moc. To můžu potvrdit. Chci ještě pochválit, protože vlastně jsem díky tomu, že přítel tady měl docela hodně vážnou operaci vzestupné aorty, aortální chlopně, i v podstatě mu komplet otevřeli vlastně srdce, takže ho měli odpojenýho, to znamená, že bylo i srdce zastavené. Poměrně na dlouhou dobu, protože víc než hodina, to je skutečně poměrně dlouhá doba. No, ale naštěstí teda operace se zdařila, když je pravdou, že pak byly nějaké komplikace prostě s arytmií a flat fibrilace a tak dále, ale to nebudu tady rozebírat, ale je pravdou, že i tam bych pochválila velice prostě zdravotníky do nemocnice Homolka, nemocnice na Homolce. Tam byli opravdu velice, velice dobří a velice se snažili, aby opravdu prostě se prostě vrátil v podstatě do života, no. Je pravdou, že teda poté, když byl tak jako docela rychle, vlastně 14 dní byl a pak byl převezen prostě do lázní Poděbrad. No a tam teda, tam už vlastně bych opravdu tak úplně neměla ty slova chvály pro ten personál. Možná pro ty zdravotníky, jo, ale ten ostatní personál, tak nějak nevím, no, musela jsem tam, v podstatě i jako handicapovaná jsem pak shodou okolností tam nějak našla bydlení, nebo prostě tam přejela, protože já jsem vlastně duchem, já jsem vlastně taky zdravotník, já jsem vzděláním zdravotní laborantka. Takže vlastně myslím si, že o tom, o tom, jak by člověk jako v duši měl nebo v podstatě v tom srdci přemýšlet jako zdravotník, tak o tom asi něco vím docela. A možná i o té odborné stránce. Takže jsem vlastně, protože se můj přítel ocital docela v špatném psychickém rozpoložení, tak mi nezbývalo nic jiného přesně tak, jako jít zachraňovat, protože přesně takhle vlastně jsem nastavená, což jako někdy je
0: počkejte,
1: asi dobrý pro...
0: Věrko, máme to pochopit, takže jste se tam teda ubytovala kvůli tomu, abyste mu pomohla i vy do těch
1: lázní? Ano, přesně tak, situace se odvíjela, protože vlastně, když vám tak nějak přítel prostě do telefonu, když je tak rozhozen, muž, kdy prostě třeba skoro až brečí nebo chce psychologa, tak to není úplně tak jako standardní.
0: A mohla byste být konkrétnější?
1: No,
0: co ho tam nejvíc trápilo?
1: Ono celkově vlastně na té Bulovce byl 14 dní a po tu dobu nejenom byla ta jedna velká operace, ale vlastně dvakrát ho mu dělali kardioverzi, to je zase prostě elektrickýma šokama, zastavení srdce, znova nahození, protože se snažili vlastně odstranit tu fibrilaci, to znamená velký, rychlý kmitání předsíní. Prostě špatný takt toho srdce, že jo, dát ho prostě tak, jak má být, ta synchronizace, jak si stolidy a stoly a tak dále. A no, tohle se jim také úplně nepovedlo, takže ho pak znova museli brát na takovou jako už mnohem jednodušší operaci, v podstatě robotem z místa třísla se vlastně jak si dostávají prostě k srdci.
0: Ano.
1: Na jeho vlastně perikard, povrch. A prostě protože dokážou, teda to jsou dobrý, jako fakt, to je pravda, dokážou vlastně najít místo, odkud vysílá vlastně to, tam je v podstatě nějaký nervový prostě.
0: Věrko, kdybychom se posunuli dál?
1: No, jenom to uměli vypálit vlastně to místo, kde prostě špatný signál byl vysílán vlastně do toho srdce. Takže tohle mu udělali, no ale ono, tahle operace, byť jako je lehčí, tak prostě oni ho vlastně dva dny poté už převáželi do těch lázní a to bylo velice, on prostě na to vůbec silově neměl, bylo to velice jako ukvapený, protože pak prostě byl jenom jednu noc na intenzivním lůžku ještě v těch lázních a pak ho dali na normální pokoj. A on tohle to prostě byla takový skok prostě i na to, aby člověk prostě musí mít cíly, protože si musí jít koupit léky a lékovku. On nebyl schopen si prostě, i když vedle v baráku ta lékárna byla hned prostě blizoučko, absolutně nebyl ani schopen tam dojít, prostě nic v podstatě. Nebyl schopen se na to soustředit, nebyl schopen, neměl síly. Mm-hmm. No prostě byl to vidět.
0: Jako dobře, rozumím tomu tak, že potřeboval pomoc a vy jste tam teda přijela, ubytovala se, ale správně by se o něj měli tedy postarat spíše v tom ubytovacím zařízení. Takže tady teda mám takový otazník v hlavě, jak to, že to takto dopadlo, asi to by mělo být trošku jinak.
1: To by mělo, ale bohužel jako tahle špatná zkušenost a popravdě řeknu, že i já ze svého života jako do lázně už jezdím, mám vrozenou chorobu pohybového systému, výrusty ve všech kloubech, takže nějaké ty zkušenosti s lázněma, se zdravotnickýma zařízeníma také mám. A prostě, no někde to, víte co, ono se dneska hodně taky bazíruje na takovým způsobu, který má svý klady i mínusy. A to znamená to, že se hovoří o standardní péči, o standardizaci péče. Jenomže ona ta standardizace péče vlastně skýtá prostě určitý jako mínusy za oponou. To znamená to, že když máte pacienta, který opravdu vlastně má nějaký skutku vážný stav a ne tak jakoby, jak bych řekla, častý, jako je to prostě, je na té gausové křivce, jaksi na okrajích. Není to tak běžný, má prostě nějakou speciální, prostě nějaký problém, který je prostě opravdu jako, prostě nestandardní, ne úplně běžný. Tak vlastně pro tyhle pacienty jako trošku ten systém jako na ně zapomíná.
0: No, to bychom zabíhali do odborností, kdybychom řešili standardizaci péče, čili zavádění jednotlivých postupů, pravidel doporučení, podle kterých teda postupují ti zdravotníci. To si ale budeme muset nechat na příště, když otevřeme nějaké podobné téma. Já vám teď, Věrko, poděkuji. Začali jsme pozitivně, se mi zdálo. Potom jsme šli Trošku na druhou stranu mince, když jsme se bavili o tom, že to někdy není jednoduché a vy byste si možná představovali s partnerem jinak ten přístup ošetřovatelů a musela jste sama teda zasáhnout a přijet do lázní, tak za to vás samozřejmě obdivuji a možná vám to přineslo něco pozitivního, společný čas a zase jste byli jako parťáci pospolu, tak děkuji, že jste si s námi o tom povídala. Teď se pustíme písničku.
1: Vám také děkuji, teda, že jste mě vyslechli. Trošku se malinko omlouvám, že jsem to možná tak úplně, že jsem zabíhala do podrobností, ale oni někdy možná taky jsou podstatní, no. Takže
0: určitě. A pokud
1: tak,
0: na to máme čas a prostor, tak od toho jsme tady. A čím víc detailů, tak tím víc si to umíme názorně představit. Děkuji za tu otevřenost.
1: Každopádně jako opravdu zdravotníkům, jak si děkuji a skláním před něma klobouk, to určitě ano.
0: Děkujeme, mějte se dobře.
1: Já děkuji vám.
0: A loučíme se.
1: Přeji zdraví všem posluchačům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Michal David. Aktuální čas 23 hodin 28 minut.

Dobrý večer. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří zdravotním sestrám a ošetřovatelům. Lidem, kteří bývají nenápadní, ale velmi důležití. Možná i vy máte někoho takového kolem sebe. Možná jste právě v nějakém zařízení a vnímáte ošetřovatele od rána do večera. Možná jste byli nedávno v nemocnici a chtěli byste zavzpomínat na přístup

0: zlomili mozku. A už jsem se dělala, jak se říká, hrobaři na lopatě. Takže nejdřív nevěděli teda, jako se si zánět mozkovej branal to. Prostě pak na to přišli, operovali mi. A byla tam po té operaci, já byla ochrnutá, já jsem špatně vnímala všechno, prostě nebylo to všechno jednoduché. A byla tam sestřička, mladá sestřička, která opravdu byla teda jako na svém místě. Jak paní říkala, že to chce lidský přístup, tak ta na 100% ho měla. A nakonec jsme se domluvili, že bydlí v ulici, kde bydleli moje rodiče. A ona potom mi začala jako psát dopisy. Já jsem jako moc nemluvila, ona mi tak nějak vždycky jako napovídala, co tam má napsat. Tak já jí to odkejvala. A ona mi nosila dopisy rodičům a zase od rodičů dopisy mi četla v nemocnici. Protože jsem nemohla mít návštěvy. Jo, že mi bylo 12 a prostě dětem se nesmělo. To bylo jedno, jako jo, to byla opravdu, bylo jich tam víc, ale tuhle si tak mám nějak v paměti jako horitou.
1: Tak to je krásné, že vám předčítala dopisy.
0: Několikrát v nemocnici, samozřejmě v porodnici, že jo, to nebudu jako o tom mluvit. Ale co bylo tak nějak teďko nejhorší, z 6 lety jsem měla sepsi a prostě mi operovali vraskný žaludek, jo, jsem měla kýlu, nebo ještě mám teda pořád. A potom jsem teda operovali mi několikrát opakovaně, už mi oživovali v umělém spánku a tak dále. Některé ty sestřičky na tom áru byly jako v pohodě, byly hodný, já teda ještě moc jako nevnímala, že jo, protože potom jsou měli spánku, to taky nebylo jednoduchý, ale každý na tom áru jsme měli mít jako jednu sestřičku přidělenou k jednu posteli, k jednomu pacientovi, prostě jedna sestra. Aha. No jako, jelikož jsme měli, byli na přístrojí hadice v krku, nikoho jsme zvonek, ani jsme se hýbat ceně nemohli. No a v noci, že jo, samozřejmě sestry tam měly jako hrozný smíchy a vtipy holci tam vyprávěli, nebo já nevím, s doktorama, takže se na nás vyprdli. Tak to bylo jako, to nebylo moc hezký, ale chodila tam rehabilitační sestřička a ta byla teda opravdu zlatá. A pak, když mi přendali na DIP, to bylo taky, kde jsou lidi na přístrojích a prostě musí se začít naučit sami dýchat a takto. Takže tam byl ještě rehabilitační, já nevím, pracovník Ládík, ten byl taky opravdu zlatý, to byli lidi opravdu na svém místě.
1: Takže zatím samé pozitivní zkušenosti. Znáte ano. Někoho ve svém okolí, kdo pracuje jako zdravotní sestra nebo ošetřovatel?
0: Vnučka, teďko, že když říkáte v okolí, tak vnučka se je třetím rokem.
1: Učí anebo už pracuje?
0: Ne, je na zdravce teprve, jako, ale chodí na praxi a říká prostě ty babičky, když je v těch důchodňákách a takhle.
1: No a co vám o tom vypráví?
0: No, vypráví samozřejmě, že některé ty sestry nechávají je dělat, jo, i práce, které mají a oni. Prostě asi ty děvčata využívají. Ale zase tohle ty, že oni musí být ty děvčata a oni jsou jako milí k těm. Já jsem tam taky měla tady ty, co se učili a opravdu byly hodný ty sestřičky, které tam byly jako na praxi. Takže říká vnučka, že ty babičky a dědečkové, že ani nechtí pustit potom domů, jo.
1: Jako, že se jim tam líbí.
0: Že si je oblíbí ty sestřičky, jako, jo, jako vnučku a tohle ty ostatní, co tam

0: co tam jsou. No a já pak byl
1: tomu věřím, ty jsou takové nadějné, určitě si rádi povídají, netrpí v žádném případě syndromem vyhoření.
0: No jo, oni jim dávají tak nějak šťávu, nebo jak to nazvat, jo, do bý baterky asi tadyhle ty mladý děvčata. No prostě chce být, aby, já jsem byla několikrát, ještě to bych mohla vyprávět, jako jo, to by bylo na dlouho, to ne, ale najdou se hodný, najdou se prostě, že by tam vůbec neměli být, jo. A to jsem, to prostě jsme se tam shodli, prostě všichni, nebo vidíte potom, i tam byla sestřička, která měla doma problémy a měla problémy i sama zdravotní.
1: No, tak se to propsalo.
0: Ale měla dluhy, měla ještě další práci, jo, a byla prostě protivná, stekla, ale jakdy zase, no. Prostě jsme jenom lidi, všichni, já to chápu. Ale jako na takovýhle místech k tím nemocným lidem by měli být, mít takový lidský přístup. No.
1: Dobře. Paní Líbo, moc děkuji, že jste se k nám teď předala a vysílala s námi noční linku. Tak jsme se shodli na tom, že zdravotníkům by neměla chybět empatie podle toho, co jste povídala, tak z toho alespoň soudím. A schopnost naslouchat. Jsem ráda, že se zmínila také ty mladé studentky, naděje, zdravotnictví. Doufám, že jim vydrží ta svěžest co nejdéle. I vaší vnučce.
0: No, právě.
1: Ať se vám daří. Pozdravujte ji, řekněte, že jsme dnes vysílali o jejich kolegyních a že...
0: Já vyvěřím, určitě.
1: Jo, že si toho ceníme. Ať se vám daří.
0: A buďte zdraví všichni, ať tam nemusíme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Právě díky něčí trpělivosti nebo vlídnosti byl pobyt u lékaře nebo v nemocnici snesitelnější. Dnes v Noční lince vzpomínáme na zdravotní sestry a ošetřovatele, kteří nám zůstali v paměti. Paní Marie z Dobříše je s námi. Krásnou noc.
1: No, tak já bych chtěla říct, jak mluvil ten první pán, tak hovořil o tom, že ty sestry mají třeba některé své vlastní starosti a že opravdu nemohou být jako ke všem milé. Já jsem několikrát bohužel byla v nemocnici, ale vždycky mi tam pomohli, to je důležité. A když jsem byla ležící a vezli mě k nějakému zákroku, tak mě vezl ten asistent, jako ten zaměstnanec a ten pomocník na oddělení a já jsem říkala, prosím vás, můžete mi říct, proč ty sestry se s námi nebavějí? A on říkal, nedivte se, vás je tam 25 ležících pacientů a oni mají se o vás starat a prostě nemají čas, aby se někde zdrželi. Takže to je na odmluvu. A potom jsem tam zažila taky jednu uklízečku, takovou příjemnou dámu z Ukrajiny, která tam jednou přišla a byla hrozně smutná. Já jsem říkala, a teď si sednete, jako ku podivu mě poslechla, a řeknete mi, co vám je, protože to byla chodící slza. A ona mi řekla, mě zabili syna na Ukrajině, jako vojáka. A tak jsem brečela s ní, tedy opravdu. Takže to bych řekla, že někdy opravdu nemůžou mít ty sestry dobrou náladu, aby se nějak vybavovali. Ale zažila jsem právě ty sestry, tedy si chválím odborné všechny, ale řekla bych, že takový zlatíčka jsou ty pomocnice na oddělení. To jsou ty, který nás sprchujou, který třeba roznesou obědy. To je úsměv sám. Zažila jsem nejméně dvě takové, jedna ta vždycky přišla, zarecitovala nám nějakou báseň, když nám zavazovala, něco převazovala. Takže já si nemůžu naříkat a opravdu bych chtěla říct, že ty sestry nemůžou být vždycky dobře naložené. To jsem takhle chtěla říct. Tak, ale jinak teda si tu nemocniční péči pochvaluji, ale mám jednu velikou starost a to mám starost, že ty sestry nebudou jednou, protože já mám taky domácí sestřičku zdravotní, která mě chodí převazovat nohu, chodí obden. Taky je to úžasná paní. Ale bavíme se tak o všem možném, jako těch sester bude ubývat. Protože i když tu školu vystudují, tak potom do té praxe nejdou. To jsem taky zažila, že tam byla ta jejich jako učitelka na tu praxi a říkala, tak se podívejte, těch děvčat dneska mělo přijít 8. A přišla jedna, jako z té zdravotní školy. Takže i to je prostě takový, jako, prostě, jak já už jsem stará, jako, takže já už se toho nedožiju, ale mám obavy, aby ty sestřičky vůbec byly.
0: Marie,
1: to jsem chtěla říct.
0: Mě několikrát napadlo, když jsem byla v nemocnici, jak fungují ty sestry jako kolektiv, protože to jsou skutečně obrovské kolektivy, většinou žen, o tom se povídá, že je to vždycky náročnější než kolektivy mužů, tak to je třeba věc, která mě vždycky napadla, že to může taky třeba někdy sehrát roli v té jejich náladě. A já souhlasím s vámi se všemi, že jsou to taky jenom lidé a že je může něco trápit a že bychom měli být tolerantní, chápaví, jenom by neměli někdy být opravdu negativní, extrémně.
1: Já jsem to taky zažila na pokoji, že se mnou ležela paní, která pořád něco chtěla, jo. Ale ta sestřička už byla rozlobená a byla to dokonce soudkyně, takže to byla taková jako šlechta proti normálně. A pořád říkala, a já bych chtěla tohle a tohle a tohle a ta sestřička nakonec na ní vyjela. Říkala, a i kdybyste byla anglická královna, tohle to vám dát nemůžu. A což teda mně se zdálo, ale ona si to opravdu ta pacientka zasloužila, jo. Takže, protože chtěla nějaký léky, který tahle ty snad neměli a nemohli jí to už dát, protože už měla jiný, no. Takže ono to je těžký, no. Pacienti se neumíme někdy chovat, bohužel, no.
0: No.
1: Jak jste to říkali, že si myslíme, že jsou to naše služky, no, a není to pravda. Tak to jsem jenom tak chtěla říct.
0: Maria, pořád přemýšlím, jestli mám říct zkušenost mojí maminky nebo ne, ale když vy jste takový otevření ke mně, proč bych nebyla já k vám?
1: Ano, řekněte. Já vám za to popřeju, abyste mohla usnout dneska, tak povídejte.
0: No, moje maminka ležela v nemocnici, je to 9 let, po těžké nemoci, už po druhé těžké nemoci, a bylo to v Brně a moje maminka je velmi hodná, dobrotivá a klidná. Není a nebyla nikdy člověk, který by se nějak spouzel na to, že ještě u lékaře. A ležela v nemocnici a všichni upozorňovali na to, že tam je jedna sestřička, která je velmi nevrlá a nemluví s pacienty hezky. Tak moje maminka si říkala, ale tak... Přesně, jsou horší věci, no a tak moje maminka to těžko zvládala, každou reakci té paní, té zdravotní sestry, a jednou teda přišla, maminka jí ukazovala jako fotky, kde jsem byla těhotná, a ona jí tak říká, ale prosím vás, vy se toho stejně nedožijete.
1: Fakt, jo.
0: No. A bylo toho víc, to si představte. No a dožila se teda.
1: A kolik je tomu vnoučeti dneska?
0: 10.
1: No tak to
0: už je nejmladší, nejstarší,
1: to
0: už má 16.
1: Teda, no. A maminka je naživu?
0: Maminka je naživu, nemocná, ale tak, je s náma.
1: Tak to je dobře taky, no, to vám přeju. Tak,
0: paní Marie, tak vy jste slíbila, že mi popřejete šťastnou cestu
1: domů. Ano, dobrou noc, abyste mohla usnout, bez prášku vám přeju.
0: Dobře, tak, ať se vám daří, opatrujte se.
1: Dobrou noc, nashledanou.
0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje teď písničkou od Dalibora Jandy. Někdy člověku zlepší den obyčejný úsměv nebo vlídné slovo, a někdy je to i slovo od zdravotní sestřičky, když třeba ležíme v nemocnici.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Milí posluchači, vítám vás v novém dni a u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. Přechází do klidného ranního času 11. května. Děkujeme, že jste s námi zůstali a sdílíte s námi své příběhy k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Zkrátka s těmi lidmi, kteří jsou často nejvíc nablízko ve chvílích, kdy je člověku nejvíc potřeba klid, jistota a lidské slovo. Pokud máte chuť, klidně nám zavolejte na 731 800 900 i teď ráno a podělte se o svou vzpomínku nebo poděkování. Těší se na vás Jarka Barboříková a přivádím hned prvního posluchače. A je to posluchačka paní Staňka. Krásnou noc i vám.
2: Děkuji. Nevím, jestli krásnou noc nebo dobré ráno.
0: Já na tím přemýšlím 5 let, co mám říkat, paní Staňko, jestli krásnou noc nebo dobré ráno nebo večer. Já myslím, že to je jedno, hlavně, že jste tady a budete povídat k tématu.
2: Děkuji, tak vás srdečně zdravím, Jaruško, a zdravím i posluchač. Jako další zdravotník se přidá svým
0: jako
2: kolegům.
0: Vy jako zdravotník?
2: Ano.
0: Perfektní, tak jo. To jsem ráda. Já jsem doufala, že zavolá teda nějaká zdravotní sestra nebo nějaký ošetřovatel.
2: Jo, zdravotní sestra s pusou prořízlou, víte, já vždycky říkám.
0: A kolik let jste pracovala jako zdravotní sestra?
2: Nedlouho, poněvadž se mě narodil chlapec, který měl zdravotní problém. Já začínala jsem o 3 měsíce s ním jezdit do Prahy do Motole, takže pak jsem toho nechala. Takže nedlouho, ale poznatky mám tedy z toho zdravotnictví taky. No, co se týče toho, v první řadě jste se ptala, jaká je situace ve zdravotnictví. Já bych to nazvala jednolitej bordel. Uh-huh. Za komunistu, i když to lidi neradi slyší, byla střední zdravotnická škola. Byly krásné uniformy. O tuto profesi neboli povolání byl zájem. Později se vlastně vyskytla nová éra zdravotních sester. Začaly se převlíkat. Často ani nevěděla, s kým mluvíte, jestli to je uklízečka, nebo je to ošetřovatelka, nebo je to zdravotní sestra. Doplňující vzdělání, chaos a nezájem o povolání, poněvadž ty děvčata taky chcou po té maturitě nastoupit tedy své profesi a ne další 3 roky studovat. Toužejí potom poznat nějakého chlapce a založit si rodinu. Jo? A když nastoupí po 4 letech do špitálu, tak od ní opravdu jsou akorát uklízečky s maturitou. Jsou tam značné služební rozdíly. Dneska nemocnice nemají zdravotní sestry. Je tam nervozita mezi něma, pomlouvají se a když holky jdou do služby, tak říkají, my jdeme se strachem. My se strachem odcházíme z té služby, jestli jsme na něco nezapomněli, jestli další den nebudeme mít nějaké problémy. Není to dobré. Opravdu ta práce je náročná. Jo? A ještě takové podmínky, taková, je tam velké psychické vyčerpání v této profesi. Uh-huh. A snadno se dá něco přehlednout. Já si pamatuju za nás, my jsme měli ucelený krásný kolektiv. Měli jsme krásné uniformy, byli jsme hrdé na to, že jsme zdravotní sestry. Dneska je to úplně něco jiného. Neštěstí Evropská unie v tomhle směru. Neštěstí, velké neštěstí. Jo, takže to. A co se týče tohodle toho, já tedy jsem prošla hospitalizaci nejednou. Nemohla jsem si naříkat. Opravdu ne. Až tedy staniční sestra na urologickém oddělení fakultní nemocnice Ostrava Poruba nastoupila o svátcích do služby. Já jsem byla spocená, jo, a prosila jsem jí, ať neotvírá to okno. Ona ještě s takovým úšklepkem, pohrdáním, nadřazeností to okno otevřela. Tak mě nezbývalo nic jiného, než tímhletím procházet, ještě jako astmatik, že jsem požádala lékaře, jako ať mi hospitalizaci ukončí. Tak ji ukončil, dal mě antibiotika domů. Jo, já dobrala antibiotika a problémy se vrátily. Tak jsem šla, nechala jsem se jako odvést na městskou nemocnici na urologii. Tam mě vyšetřili, paní doktorka neshledala nějaké závažné onemocnění a dala mě zřejmě nějaké léky, jo. Posadili mě do čekárny, ať počkám tedy na sanitku. No a já jsem si odkráčela samozřejmě v podvědomí na příjmovou interní ambulanci, kde se čekalo na sanitku, kam jsme taky posazovali pacienty, kde jsem sloužila, ať počkají na sanitku. Jo, potom jsem se vrátila na tu urologii zpátky, tam mě sestřička pokřikla, ale to už jsem nějak moc nevnímala. Odvezli mě domů a stav se mezi tím zhoršil, nechala jsem tašku za dveřma, zamkla jsem se, no a ještě, že zavčasu přijela dcera, která mě do té nemocnice odvezla zpátky, ale to už jsem byla bezvědomí. Uhum. No a skončilo to tím, že na urologii tedy dalo by se říct, podcenili ten můj zdravotní stav, poněvadž tam už byla počínající cévní mozková příhoda. Takže jsem skončila na neurologii, jo, no ale říkám už bezvědomí. Takže to nebyl jako dobrý nějaký začátek a vůbec ne konec, jo. A pořád to dávám za vinu té sestře z té jako z toho urologického oddělení fakultní nemocnice Poruba. A pokud hovořím se zdravotníky, tak nejeden zdravotník výkladně hodnotí, spíš záporně. A je mi divné, že vůbec to nevadí vedení téhle nemocnice, která skutečně musí mít tyhle informace o těch pacientů taky.
0: Tak paní Staňko, to je možná dobrá připomínka říci, že pokud se setkáme s nějakou nebo s nějakým přístupem zdravotníka, který si myslíme, že není v pořádku, tak je dobré se ozvat, takže neoplácet stejnou mincí, ale využít ty cesty, které máme a dát zpětnou vazbu nemocnici. Děkuju, že jste s námi sdílela i tento náročný příběh. Jsem ráda, že se pak všechno v dobré obrátilo a jste v pořádku a doufám, že se ta situace vyřeší a že se nazbírá tolik recenzí, že se dokáže sjednat náprava. Děkuju, že jste s námi teď trávila čas v Noční lince a pojďme poslouchat písničku od Marie Rotrové.
2: Ano, ano, ano,
0: naslyšenou. To byla paní Staňka, která volala z Ostravska. No a já se těším na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu Moje zkušenost se zdravotními sestrami a ošetřovateli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ve zdravotnictví nejde jen o léky a přístroje, ale hlavně o lidi. A právě o těch laskavých a obětavých se dnes večer povídáme. Je s námi další návštěva, kdo to je? Krásnou Aha, noc.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, já volám z východních Čech.
0: A jste paní?
1: Jitka.
0: Jitka. Jitko, vítejte a povídejte. Máte slovo, máte prostor.
1: Ano, já jenom mám teda jako nedobrý zážitek, nevím, jestli to je všude na LDNkách, prostě tam vůbec si neuvědomějí lidi, že jsou ležící pacienti, staří, kteří nemůžou si třeba ani čaj podat. Tam obejde, já nevím, jestli to jsou sanitáři nebo ošetřovatelky, jdou s zeďbánem čaje, nakouknou do dveří, vidějí plný pohárek na tom stole. Aha, tady je, v turánu jsou pryč. Nikdo si neuvědomí, že ten pohárek tam je celý den netknutý. Nikdo se toho pacienta neujme. Já jsem se zeptala, já říkám, to jako proč nedá? No, my se bojíme, aby se nezadechnul. Já jsem říkala, já jsem se ho zeptala, pána, jestli se chce napít pohodě, vypil dva ty kelímky a já se bojím, že to je takhle všude. Oni totiž, nevím, nechci jim křivdit, ale kdo má trochu zkušenosti delší, neříkám, že všude, ale s tou LDNkou, o které já mluvím, tak říkají, no víte co, sestřičky ráno obejdou pacienty, dají jim antipsychotika, aby dali pokoj, aby nezlobili a je to hotový. Čili ty lidi jsou omámeni, sami se neobsloužejí a nikdo se jich nezeptá. Já nevím, myslím si, že by sestřičky na to měly dohlídnout aspoň občas, jak ty sanitáři nebo ty ošetřovatelé pracujou. Já vím, že to třeba si ani neuvědomí ta která ten čaj nese. O jídle ani nemluvím, prostě jídlo se položí pacientu na stůl, dobře musí vědět, že ten člověk se sám nenají, odnese se to úplně netknutý potom pryč a tam skutečně v některých případech tam člověk je teda vedený ke smrti hladem a žízní. A je to teda hrozný pocit, když to vidíte. Já vím, že to není jednoduchá práce a nevím teda, jak to vypadá jinde. Já mám zážitek z jedné té LDNky. Kdo se může obsloužit, kdo se může ozvat a o něco si požádat, nebo je chodící, že jo, tak to je něco jiného, ale tyhle lidi, nevím, je mě z toho do dneška těžko, co jsem viděla.
0: Jitko, mrzí mě ta vaše zkušenost. Máte někoho v rodině, kdo třeba studuje na zdravotní sestru, nebo máte někoho v rodině, kdo už pracuje v nemocnici?
1: Ne, nemám. My jsme všichni jako od jinýho.
0: Že by vám k tomu dokázal něco říct a že byste měli nějakou zpětnou vazbu z té druhé strany. No, je mi to líto.
1: Ale to skutečně to vidíte, jak si to ty lidi ani snad, nebo jestli už to je taková prostě rutina, že si to vůbec neuvědomí, ona půjde třikrát za den, pokaždý do těch dveří nakoukne a řekne, aha, tady je, ale v tu ránu je pryč, nemáte šanci ani, aby ji někdo zavolal, nebo prostě vyšla k té posteli, když to je, kdyby to bylo 5 minut, že jo, a toho člověka se zeptala, jestli teda chce napít nebo něco takového. No, skutečně jsem tohleto při každý návštěvě skoro viděla a bez problému jsme se napili. Vždycky. Prostě ten pán sice pomalinku a nikdy se mě nezadechnul. No. A nevím, jestli teda za ním, možná za ním chodila rodina ještě za smimu, ale tohleto, když teda za 24 hodin přijde někdo na 2 hodinky na návštěvu, tak co to je, protože vím, co to je za nebezpečí pro mozek, pro starého člověka, jakmile nemá teda tekutiny, že jo. Tak pak ty lidi odcházejí úplně hodinu po hodině. Skutečně tam v tomhletom ústavu to bylo, já nechci nikoho podat, prostě úplně vedení ke smrti. A ten člověk nebyl jako nevylečitelně nemocný. byl prostě po nemoci, byl tam, neměl ho doma kdo ošetřovat, tak tam měl jít jako na doléčení a takhle to dopadlo, no. Mm-hmm. A já říkám, nevím jiný případ, já myslím si, že to nebyl jediný případ, no.
0: Paní Jitko, mrzí mě to. No.
1: Pokud člověk chodí a může se jako obsloužit a to, a včas vám teda řeknu, že já nevím, no tak asi tam je nějaká hierarchie taky trochu, že teda skutečně sestry tak občas nebyly k vidění a když se teda nechtěně otevřeli dveře do toho, tak měli zvlášť pokojíček, nohy na stole, já vím, že si potřebujou odpočinout, ale neprostě, kdyby se šli, kolikrát jsme se nedozvonili třeba, jo, když někdo potřeboval, no. Já vím, že jich je málo. Všechno to má teda rup a líc, ale tohle to říkám, to jsem viděla nejedinkrát u toho pána, no.
0: Každý z nás má jinou zkušenost, ale je dobře, že vy mluvíte o té vaší, protože říkat věci nahlas, to patří do naší debaty. Děkuju, že jste se nám ozvala, že jste...
1: Základně nějaký prvky z té infuzi dostanou snad jako, ale říkám, že by je někdo nakrmil nebo něco takového vůbec, prostě říkám, to jídlo přijde na stůl, nechá se tam, pak se odnese netknutý a nikoho nezajímá, ne, aby to vzali, jo, tak vy nemáte chuť, ne, absolutně vidějí prostě, že ten člověk se ani neprobudil třeba, ne, to je... Říkám, chraň Bůh, aby nikomu nepřeju, aby tam musel takhle být. A říkám, nemusí to být všude stejný, že jo?
0: Přesně. Protože...
1: Tak jo, já vás
0: Jitko,
1: nebudu...
0: přeju, aby víc takových zkušeností už nebylo. Opatrujte se, zůstávejte ve zdraví.
1: Bych každému, pokud potřebuje teda nějak tam teda, aby se teda zotavil nebo něco tak, aby to bylo v nějakých důstojných podmínkách, aby to bylo skutečně vidět, že tomu člověku chtějí teda ulehčit tamto ležení a spíš ho teda zotavit, že jo, když to tadyhle to je opravdu jak úplně cílený, že teda aby ten člověk co nejdřív odešel, no.
0: Jitoško, už se musíme rozloučit, protože čas jsme přesáhli, takže jestli dovolíte, pustím písničku od Věry Špinarové a my si ji poslechneme.
1: Ať se vám daří.

0: Volá nám paní Alena ze Zlína. Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Zdravíme vás. Slyšíme se? Jste tam?
1: Já to takhle ano a dobrý den. Všechno mu tam dohromady.
0: To nevadí. No. Hlavně, abychom si povídali k tématu, které určitě znáte, ošetřovatele zdravotní sestry.
1: Já jsem ležela v nemocnici Berounský, a měla jsem oboustranný zápal plic. A moje rodiče mi hlídali děti, takže ke mně moc nemohli na návštěvu. A tam byl takový starý pán, jezdil s vozejčkem a vozil lidi na operaci, jako na ten sál. A takhle tam asi pomáhal, byl dost starý. A když viděl, když jsem tam neměla nikoho, tak jsem se otočila ke zdi a dělala jsem, že spím. A on to zjistil, že jsem lítostivá, že tam pořád nikoho nemám. Tak přišel k posteli a řekl mi, tak za chvilinku jsem tady. A za chvilku přišel, měl čistý plášť na sobě, sednul si mi na kraj postele a šáhnul do kapsy a přinesl mi pomeranč. Řekl mě, když jste tady pořád sama, tak já vám budu chodit dělat návštěvu.
0: Mm-hmm.
1: Tak jmenoval se pan Škrdlant, ale určitě už nežije, ale často na něj vzpomínám, že když jsem tam byla sama, že mi přišel dělat chvilinku, že jsem byla spokojená, že tam někdo u mě sedí.
0: To je milé, to je krásné.
1: A ještě mám jednu zkušenost, taky jak jsem slyšela, taky nějaký ty stížnosti. Byla jsem v nemocnici, taky jsem tam ležela a léčila jsem se vysokým tlakem a vedle mě ležela paní, ale byla na půl těla ochrnutá. Takže když jí donesli jídlo, tak to tam zůstalo celé všecko na stole. A než přišla vizita, tak vždycky jí dali do pořádku, ale pak už tam málo kdo k ní přišel. A když jsme už byli potom spát večer, tak ona na mě měla postele hůl, tak vždycky na mě na postel zaťukala, že by potřebovala. Tak já jsem vždycky šla, na chodbě byla skříň a tam měli takový prostěradla, co dávali pod lidi, když se pomočili. Tak jsem vždycky jí to převlíkla a nakrmila jsem jí, když měla hlad, tak jsem jí, snažila jsem se jí hrozně pomoct a když jsem potom odcházela domů, tak mě volali, abych šla na sesternu. Tak jsem tam šla a oni mi ty sestřičky řekly, že mi moc děkujou, že jsem si tam tý paní, že jsem se jí věnovala. No. A když jsem potom byla doma, tak mě přišli říct, když zjistila, že už tam nebudu a odešla jsem domů, tak se z toho tam zhroutila. A potom, když jí dali domů, tak její děti mě děkovali, že jsem se jí tam věnovala.
0: A řekněte mi, ráda, vy jste jako povolání dělala?
1: Já jsem kadeřnice.
0: No a neminula jste se povoláním? Nechtěla jste být jako zdravotní sestra?
1: Ne. Já jsem nebyla sestřička, ale já jsem byla vyučená kadeřnice.
0: Ano, já jsem to pochopila, ale jestli jste se neminula povoláním, jestli jste neměla být tou zdravotní sestrou. No.
1: Můj bratr říká, že bych mohla chodit světem a držet v ruce kříž, že jsem každému pomáhala. Já jsem měla radost, když jsem mohla někomu pomoct.
0: To je krásné, tak já doufám, že se vám to hlavně vždycky v dobrém vrátilo.
1: No a já na toho pana Škrdlanta takhle jsem seděla, on už musí být určitě mrtvej, on byl tenkrát už starý. Ale já jsem takhle seděla v nemocnici, jsem čekala, až na mě přijde řada. A jela okolo sestřička s vozejíčkem a toho pana Škrdlanta vezla na vozejíčku a on byl celý, asi byl po mrtvici, měl křivej obličej, ale jenom tak okolo mě proběhly a mě to mrzelo, že jsem jim nemohla zastavit, abych mu podala ruku, abych mu mohla poděkovat, protože mi tenkrát moc pomáhal.
0: Ano.
1: Já vždycky, když byla nějaká ty návštěvy, tak já jsem tam většinou nikoho neměla, tak jsem dělala, že spím.
0: Ano, tak to...
1: Ale taky se najdou hodný lidi, no, taky se najdou. Ale já jsem celý život se snažila pomáhat každému.
0: To jste laskavá. Tak by to mělo být.
1: A ráda vás poslouchám. Když začnete hrát, já zavřu oči a jsem úplně v jiném světě. Já mám ráda hudbu.
0: To jsme rádi, od toho jsme tady. Tak zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, až se vám bude límit téma. My budeme čekat.
1: Já vám moc děkuju za hezký pořad a hezký písničky. Já se při vás léčím, protože je mi s vámi dobře.
0: Od toho jsme tady.
1: Moc vás všichni zdravím.
0: My vás také.
1: A všichni zdravím, no.
0: Teď zaspívá Karel Gott, Lucie Bílá písničku, co sudičky přáli nám. Dnes večer mluvíme o lidech, kteří často rozdávají klid, úsměv a povzbuzení ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme. O zdravotních sestrách a

0: Dnešní noční linka je o lidskosti, trpělivosti a malých gestech, která dokážou hodně znamenat. Mluvíme o zdravotních sestrách a ošetřovatelích, kteří nám utkvěli v paměti. Je s námi paní Věrka. Z jakého kraje voláte? Zdravíme vás.
1: Dobré ráno. Já se vám jenom jsem si vás pustila před chvíličkou a jenom jsem vám chtěla říct, že mám za sebou 3 měsíce na Eldence Moravský Třebový. 24. prosince odpoledne mi tam přivezli po operaci kotníku. Měla jsem být nechodící, tam jsem si to pitomec vybrala. No tak dobrý. Ale můžu vám říct, tam je to opravdu, buď přežiješ,

0: bone dožiješ. Mám děti a dcerám jsem řekla, také se ke mně chovat nebudete vůbec zle. Zažila jsem tam hodně. Ten první 10 dní personál tam byl minimální, byly Vánoce, každý tam na nás ječe, co chceme, že jsou Vánoce, tak minimální hygiena na nule. Já jsem byla teda ve ohrádce v posteli, oni chtěli v té ohrádce mě mít celý 3 měsíce, já jsem říkala, já musím být soběstačná, jak to nedám. Přidávali pode mě podložky, prostě všechno, tak jak nemůžu to říct naplno, tam zůstalo v té posteli. Já jsem teda si nakoupila materiálu čistícího, takže jsem vlhký ubrousky a tí miminkovský ubrousky všechny vyplácala za týden. No, bylo to hrozný, sama sobě jsem si smrděla. Strava tragédie, tam byl koch, 40-letý, který přišel o nohu, dával to, ale vždycky říkal, jdeme do jídelní, bude univerzálka. Já jsem pořád říkal, o čem mluví. Tam vám jídlo strašný, strašný. A jak to říkala ta paní před jednou, pak mi dali na 20 malý růžák, to bylo tak, pak mi dali na 4 růžák, 3 babičky plína, to by mě nevadilo. Já jsem tam šla s tím, že jim budu pomáhat. I z toho vozejka, že jim pomůžu. No a vedle mě babička taková, dá se říct, schopná. Oni jde posadili v té posteli jako královnu. Já jsem čekala, kdy ta babka z té postele spadne, prostě durv. Nikdo tam nepřišel, mladý holky, pečovatelky, štěkali jenom na ty žensky, na ty lidi, ječeli na ně, jak s nima házeli. Já jsem vždycky trnula, že ta baba, že ta babka prolítne hlavou až do zdi. Nadávali jim, ty žensky nemohli nic jiného dělat, jenom prostě ležet, když s nima tam nikdo nic moc nedělal. Já jsem tam šla po ty operaci s tím, i pan primář Zitomíše si myslel, že mě tam rozchodějí. Ne, neměl na mě čas. Nemáme čas. A já jsem po 14 dnech, já jsem chtěla být tam na vozejku, tak bych naštvaný, za vozejku jsem se dostala. A po 14 dnech jsem jim upadla, ani ne po 14 dnech, upadla u skříně a on to nikdo neviděl. Já měla hlavu kolem oka, čelo modrý a on to jenom neviděl. Mám vnučku na zdravotní škole v Pardubicích ve druháku, ty přijeli druhý den po tom pádu a řekl, holka mě ptala, co dělala babi? Já říkám, nic, jsem v posteli. Prosím tě, dítě Švialová. A tam, kde se doktorů nikdo nic neví. Jako, co to je za léčení? Tohle to je vyloženě, ty lidi se likvidujou. Můžu vám říct, že je z toho tak jako nějak divně. No, protože je nás asi hodně. Těch starých lidí je asi hodně, ale krucinál, když ty lidi dělali, když na to vydělali.
1: Slyšíme dnes více těžkých zkušeností právě z oddělení LDN. Krásně. To je už několikátý hovor dnes. To je ano. Zvláštní signál.
0: Ano, a já jsem z vysokého mýta a tady je LDNka a já než bych tam do mýta na LDNku, tak radši jsem šla jinam, ale udělala jsem chybu. Děti měli daleko za mnou, že prádlo mi tam nechali jeden den hodinu sedět normálně nahatou na posteli.
1: A jak se vysvětlujete, že to je právě na tomto oddělení? No, podobné zkušenosti volajících z celé republiky.
0: Bara nemocnice je nová, krásná, ale to zacházení, je tam toho hodně, je tam těch pacientů hodně, ale je to tam dělaný na ty lidi, ale nejsou ty ošetřovatelky, to jsou vám rychlokvašky. Tam chodili všechny holčičky bílí, mladý holky bílí. A já říkám, co to je, až tam přesička rehabilitační podá, víte, co jsou bílí, že ruplí u maturity. Tak museli na ošetřovatelku a jsou naštvaný. Ale za to nikdo jim nemůže. Měj se učit, nebo já nevím. Já jsem se taky učila, abych byla tím, čím jsem chtěla být. Děti mám taky udělaný tím, čím chtěli být. Ale krucinál takhle to není. Ta moje vnučka šla na, je tam dobytí, tam to je těžká škola, těžká. Ona mi pán babi, že seš na Eldenice, tady to je prostě všude stejný. Stát na to nedává peníze a nedív se, že prostě je takový režim.
1: Kdybyste mohla dnes zdravotním sestrám a ošetřovatelům něco vzkázat, co by to bylo?
0: co by to bylo a co úplně řešili na obor. Vybrali si ten obor, který si vybrali a se tomu věnujou. A se tomu věnujou a jsou te, dělají s lidma. Kdo dělá s lidma, musí se k tomu chovat. S lidma je těžká práce. To, jak já jsem taky dělala celý život. Ale musíte se naučit těm lidem chovat. A ne, aby před babku dali v obě. Babka ani nevěděla, co to má. A prostě, a když jsem přišla já v té jídelní, babi, vy nejíte a jdeme jíst. A tak dlouho, až jsem to do ní odspala. No ale ve finále ty sestřičky ještě mě nadali. Oni na mě nakrkli, že je do toho tam kecám. Hmm. Babička se padala, kácela se v té posteli. A já říkám, teď vás ta hlava bolí. No tak se mi na tom vozejku objela a říkám, babi, budeme zpívat. No, tam mám byla taková škaredá zeď omlátna a já říkám té jedné sestře, říkám sestři, tady když se dali nějaký obrázky, kytičky, babička dělala v lese, zvířátka, i nějaký vlastně ona uměla, když měla paměť. A ta by si s tím povídala, tady není ve školce a nemocnici. Hmm. No co to je?
1: Dobře. Tak děkuju vám za telefon, za účast, za tu energii, kterou jste teda vložila do dnešního telefonátu. Sestry mají svoje bolístky, svoje trápení, ale nemělo by to někdy ovlivňovat jejich přístup k pacientům, na tom se asi zhodneme i s vámi. Děkuju, mějte se co nejlépe a přeju vám samé dobré zkušenosti, ať přijdete do jakékoliv ordinace. Snad se to naše zdravotnictví bude ubírat dobrým směrem.
0: Nevím, je to taková bída, no. Dávají se peníze jinam, než tam, kam by se měli. Hezkou dobrou noc.
1: Krásný noční čas i vám. Teď si dáme písničku od kapely Olympik a pak se budu těšit na dalšího z vás. Pojďte mi zavolat k tématu, které zní... Od 23 hodin ho říkám a teď mi vypadne 15 minut před koncem. Mluvíme o ošetřovatelích a o zdravotních sestrách. Přesný název nepotřebujeme.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, ale pomalu se chýlí ke konci. Patřila příběhům o obyčejné lidské laskavosti, o lidech ve zdravotnictví, kteří umí dodat klid, úsměv, dobrou náladu, ale někdy jsme se setkali i s názory opačnými. Uvidíme, co poslední volající, to je paní Eva. Těšíme se i na váš názor.
1: Ano, můžu? Dobrý večer, srdečně vás zdravím. Chtěla bych k tomuto tématu říct toto. Před asi 12 lety jsem měla obří kýlu na žaludku a musela jsem jít na operaci, tak mě doporučil někdo, že mám jít do Vinohradské nemocnice v Praze. Tak jsem tam přijela, to bylo pátek, před 7 hodinou ráno. Dali mi toho andělíčka, jo, a seděla jsem na posteli u otevřeného okna, vlastně jsem tam ještě nastydla a nikdo si mě nevšim. Ve 3 hodiny přišel pan doktor s tím, že jako toho mají moc a ať jdu někam jinam do jiné nemocnice, že aby se mi podařilo někoho přemluvit, nějakého pana doktora, aby mě odoperoval. Jo, takže to bylo hrozný. Chodili tam cizí sestřičky z cizí národnosti, které neuměli česky, neuměli ani nabrat krev a bylo to prostě opravdu jako hrozný. Hrozná nemocnice, ta Vinohradská v Praze. No a takže jsem ve 3 hodiny, po 3. hodině jsem si zbalila věci, oblíkla jsem se a jela jsem domů a v pondělí jsem jela na Bulovku. Pan doktor, když jsem mu předala papíry, tak říkal, bezvadný, vy máte všechno doporučení, vyšetření, všechno máte, tak zítra přijďte a hned vás odoperujem. Takže jsem tam v úterý přijela ráno a hned před 7 hodinou nebo po 7 hodině jsem šla na sál. Bylo to prostě bez problému a prostě nemocnice na Bulovce je parádní. Jídlo dobrý, ani jsem říkala, ani nechci domů, kdo by mi tam doma vařil. No, takže jsem se musela smát. No, a sestřičky výborný, ochotný, ale v té Vinohradské nemocnici to teda byla jedna hrůza. No, to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěla říct. Haló?
0: Ano, my posloucháme, takže jedna zkušenost pozitivní, druhá negativní, tak jsme si to hezky vyvážili. Co je podle vás ta nejdůležitější vlastnost, jakou by měla mít zdravotní sestra, dobrá zdravotní sestra?
1: No, já si myslím, že laskavost a odbornost to by měly mít. Protože nesmíme zapomínat taky na to, že jednou zestárnou a můžou se ocitnout na té samé pozici, že budou nemohoucí a nikdo si jich nevšimne.
0: Mm-hmm. Ano, to je dobrý pohled.
1: Je to tak, každý jednou zestárne a starý člověk už nemůže, já už taky nemůžu běhat, syn si myslí, já tady žiju v domě se synem, je mu 54 a on si pořád myslí, že já budu běhat a dělat všechno, jako když mě bylo 50 nebo 60, nebo ještě dříve, jo. Prostě to nejde. Prostě ten starý člověk už nemůže, je opotřebovaný a prostě to nejde. I kdyby chtěl, tak to prostě nejde. No tak, aby ty sestry, které se takhle nelaskavě a hrubě chovají k pacientům, tak že se můžou ocitnout na té samé pozici.
0: Mm. No. Paní Evo, děkujeme. Děkujeme za to, že nás posloucháte i že se zapojujete. Ceníme si toho a budeme se těšit na příští setkání v Noční lince.
1: Naschledanou, dobrou noc.
0: Milí posluchači, pomalu se loučíme s dnešní Noční linkou. Děkuji za vaše příběhy, vzpomínky i to sdílení o zkušenosti, se kterými jste se nám svěřili. Byl to večer plný lidských slov, různých pohledů i krásných zamyšlení. Jsem ráda, že jste byli s námi a těším se i na příště. Jarka Barboříková.
2: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Hlasitý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem, ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zaléváného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy. Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentinském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd. A řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska, nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně, že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct a zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalonku a pomalonku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodil, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami? Jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza, když tak musel na rande do Brna, to mělo trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky, ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy. Takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
1: A neuměl ty dveře, taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já, před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valdštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci, a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na Barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak tady máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jaký kompoty. A než jsem se začal zabránit, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není.

0: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak. Teď vám řeknu, ještě můžu?
2: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři, šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.